z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí.

A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať.

tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak se určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha, a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázala opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: trošku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tata říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová, a zpíval jí kdo jiný než Milan Chladil.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásko, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikrn. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový. A jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, jo, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár face, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklé, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový

menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem otevřel hubu a on říkal, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval a já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo, ale nicméně já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Příbrašno. Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Roketnice, od mé statné sestřenice.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně, tak jsme si museli pomoct. A vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřil ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malilinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebyl tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti, prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na liře. Jo. A teď jsem mu tohle řekl, co se stalo. A říkal, víš co, stáhni tu písničku z liry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lira, tak to bude švágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohle to velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále. Tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači, hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
4: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
2: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: Aha.
0: Takže mám opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, že v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici se podává. No tak jim vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsem řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
1: ano,
0: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje, a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové, nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka, Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuško. Libuše, já se ano. Omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo,
2: že
1: tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím. Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle, a já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano.
6: Paní Tomsovou, zdravíte.
3: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano.
7: Dobré odpoledne. Zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde, ta Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z Hlasatelky?
3: Ne, radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova, točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurohoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jenom?
9: Neříkal jsem jenom?
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom slyším, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
10: No. Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připraveni, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějak... Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta, a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdybych chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to

tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna.

0: Změna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají. A ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
3: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
3: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Haas.
9: Co to je Igo Haas?
10: No Hugo Haas.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co jsi čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no to je
2: typ.
3: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie,
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano. Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. Uhum. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no. Ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Že odsutím, tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsak asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce, jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahý, tak
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme.
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Josívkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Josífek?
7: Ano, já jsem Josífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem stál, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u nováků dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsnění?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Začal platit zákaz předvolebních průzkumů. Lidi teď mají čas na rozhodování. Letošní úroda žaludů a bukvic je podprůměrná kvůli suchu. Českobudějovičtí hokejisté porazili v extralize Brno 5-1. Dnešek bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
2: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Sucho se podepsalo na letošní úrodě některých semen a plodů lesních stromů. Brigádníci v těchto dnech sbírají žaludy, dubu a bukvice vhodné pro výsadbu. Plodů je podle lesníka Lesů České republiky v Hluboké nad Vltavou Jana Staňka na jihu Čech málo a jsou nekvalitní.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 24 je odhadem 10-20%. U toho dubu letního je to mnohem menší propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých. To semínko je nevyvinuté.
0: V Českých Budějovicích skončila obnova parku v Polní ulici v Havlíčkově kolonii. Návštěvníci tam najdou několik druhů posezení, houpací síť, balanční popruh i stůl na ping-pong. Výrazným prvkem je pobytové schodiště na břehu Mlýnské stoky, které umožňuje dostat se blíže k vodě. Proměna zahrnovala také obnovu zeleně a cest, nové veřejné osvětlení s LED technologií, kolostavy, pítko a odpadkové koše. Jak informovala mluvčí radnice Jitka Brůha-Velclová, náklady přesáhly 6 milionů korun. Sport. Hokejisté klubu Banes Motor České Budějovice v 8. kole extraligy vyhráli nad brněnskou Kometou Vysoko 5-1. Hosté přitom vyslali na branku o 10 střel víc. Útočník Motoru Jakub Pour pojmenoval důvody, proč jeho tým vybojoval 3 body. Připomněl i Ulesenův gól na 2-0, který padl 2/3 před první sirénou.
4: Týmový práce, no. Přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no. Takže dobrý vítězství. To nás trošku ještě víc uklidnilo, ale samozřejmě nebyl konec, ale Kometa je silný tým, takže jsme si museli dávat pozor i v těch dalších třetinách. Dali jsme ten třetí, což nám ještě víc jako trošičku přidalo na tom, že jsme měli ten zápas pod kontrolou, ale stejně nesměli jsme polevit, no. Počasí.
0: Dnes bude obloha slunečná, ráno místy mlhy, teploty vystoupí až na 23 stupňů, na horách nejvýše ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně východní, ráno a večer bude místy i klidno a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 122 u Malovic na Prachaticku je uzavřená v obou směrech kvůli pokládce kabelu. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak tedy buďte krátce po 5. hodině vítáni do nového dne. Je to den úterní a nese datum 6. října roku 2026. My se podrobně 6. říjnu historicky budeme věnovat už za pár chvil v dnešním kalendáři, tak si na něj počkejte. Také pro vás chystám a míchám písničky, které nestárnou. A na co se tedy můžete těšit? Krištof Tomáš Klus a jejich Cesta. Zazní také Smokey a Needles and Pins. Lenka Filipová a nebo No Name nebudou chybět ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Děkujem, že jste, a teď už tedy děkujem, že jsi, a kapela No Name. Příjemný poslech.

Na svém samém počátku je úterý s datem 6. října, je to 279. den roku 2026 a do konce letošního roku zbývá 86 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1942, a sice lehce přes 20 stupňů, respektive přes 26 stupňů Celsia, konkrétně 26,1, a nejnižší roku 1912 minus 1,3 stupně. Svátek má dnes 6. října Hanuš. Toto jméno má základ v německém jméně Hannes, které vzniklo z Johannes, tedy Jan, a znamená Bůh je milostivý. Narozeniny slaví například scénárista Petr Jarchovský, fotbalista David Limberský či zpěvačka Tereza Kernlová. Začneme, co se týče historických událostí, v roce 1923. Právě 6. října vznikly československé státní aerolinie. Létání tehdy ještě zdaleka nebylo tak běžné jako dnes. Zrodila se ale společnost, která prošla řadou změn. Teď čerstvě české aerolinie i skupinu Smartwings získala turecká letecká společnost Pegasus Airlines. O několik desítek let dříve, v roce 1889, se v Paříži otevřel ikonický Moulin Rouge. Na Montmartru začal svůj život slavný kabaret s červeným mlýnem ve znaku. A jak už to u dějin bývá, někdy stačí jedno místo, aby se z něj stal symbol celé epochy. 6. říjen ovšem připomíná také temnější kapitoly. V roce 1950 začal vykonstruovaný proces s československými hokejovými mistry světa. 11 hráčů zlatého týmu z roku 1949 skončilo ve vězení. Bohumilu Modrému a Augustinu Bubníkovi hrozil dokonce trest smrti. A v roce 1979 pak papež Jan Pavel II. Navštívil Bílý dům. Byl prvním papežem v historii, který zavítal do sídla amerických prezidentů. Takový je tady 6. říjen v historických tabulkách a my už se v našem vysílání posuneme o krok kupředu směrem k počasí. Pojďte si do něj zapojit. 90 01 03 je číslo naší SMS brány a zprávy, jak jste zvyklí, posílejte ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Předem díky. Český rozhlas České Budějovice.

0: Jehly a špendlík je tedy Needles and Pins, kapela Smokey, minutou po čtvrt na šest tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď jdeme za počasím, pojďme si říci, jaký bude dnešek.
1: Počasí.
0: Nejprve jedna SMSka od vás, ta vůbec první dnešní, díky za ni. Nad Prahou hvězdy 8 stupňů, bez větří, klidný den všem, přeje Josef, tak snad je to předzvěst toho, co nás dnes čeká. Aktuálně tady máme jasno s mlhami, teploty 8 až 5 stupňů, v údolích kolem 3, ojediněle přízemní mrazíky. Předpověď na úterý. Nadále čekáme slunečno a večer s přibýváním oblačnosti. Bude jasno nebo skoro jasno. Ráno tady místy s mlhami, večer od jihozápadu bude mraku přibývat. 20 až 23 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách budete měřit 17 až 20 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, odpoledne převážně východních směrů do 3 metrů za sekundu. Ráno a večer čekáme místy také klidno. Pršet nebude, rozptylové podmínky ráno mírně příznivé, během dne většinou dobré a bio na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Vychází kniha s doudlebskými pověstmi. Napsal ji Jan Šimánek a za chvíli se ho na ni zeptáme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno. Aktuální čas 5 hodin, k tomu 17 a půl minuty.
2: Tou cestou, tím směrem.

0: Krištof a Tomáš Klus, písnička Cesta, mimochodem písnička z filmu Křídla Vánoc, kde si samotný Richard Krajčov, frontman kapely Krištof, zahrál hlavní roli. Za chvíli už Petr Spálený a kolej Albertov, ale nyní také knižní tématika. Nakladatelství Bohumír Němec alias Veduta přichází na trh s 220. publikací. A to jsou pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Sezbíral a sepsal je etnograf Jan Šimánek, jinak rovněž doudlebský kronikář. Knížku slavnostně představí v Jihočeském muzeu v úterý v 16 hodin a v předpremiéře i v rozhlasové knižní hlídce, kterou v našem vysílání mimochodem uslyšíte dnes přibližně v 9 hodin a 20 minut. Teď už se ale Jana Šimánka ptáme, co ho vedlo k sepsání pověstí.
1: Tu knihu jsem napsal ze svého vlastního přesvědčení, nebyla to kniha na objednávku, protože od dětství mám rád pohádky a pověsti. A kdekoliv jsem byl, tak jsem si představoval třeba ty příběhy, které jsem četl, ty pověsti, jak se odehrávají někde v tom známém prostředí. No a když jsem byl malý, tak ještě žilo třeba řada pamětníků, které si některé ty příběhy z té naší obce pamatovaly. Takže jsem se postupně o to začal zajímat a když jsem trochu pronikl do té etnografie a folkloristiky, tak jsem se rozhodl, že taky nějakou knihu o pověstech z našeho kraje napíšu.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tříbu ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Jdeme na zprávy s Lenkou Rybáčkovou, a to krátce před půl šestou. Probouzíte se do úterního rána s datem 6. října roku 2026. Tak ať ten den stojí za to.
3: Je půl šesté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeský krajský soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům zhruba 850 tisíc korun. Insolvenční návrh podala firma, která Dynamu poskytovala gastronomické služby, a klub jí podle návrhu nezaplatil přes 240 tisíc korun za zakázku z roku 2024. Téměř 600 tisíc korun má Dynamo podle navrhovatele dlužit také bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Menší částku pak dalšímu věřiteli za grafické služby. Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech sloučit do větších celků. Konkrétní hranici 180 dětí teď ale kritizuje ministr školství Robert Plaga za ANO a chce proto zákon změnit. Zatím ale neupřesnil, jak konkrétně by měl zákon po změně vypadat. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se tak neměl měnit na poslední chvíli. Při požáru domu ve Starém městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku se včera zranil jeden člověk. Oheň způsobil škodu 1,25 milionu korun. Informovali o tom jihočeští hasiči na síti X. Požár zasáhl strop a střešní konstrukci vejminku. Hasiči požár lokalizovali a zabránili jeho rozšíření na vedlejší objekty. Uchránili majetek za 4,5 milionu korun. Na místě zasahovali hasiči z Jindřichova Hradce, Starého města, Nové Bystřice, Českého Rudolce a Slavonic. Od včerejška v obcích Lenora, Zátoň a Nová Hůžná na Prachaticku staví firma nová stání a zastřešení na odpad. Lidi by neměli svými auty blokovat přístupy k popelnicím. O stavbě obec Lenora informuje na webových stránkách. Obloha dnes bude slunečná, ráno místy mlhy. Teploty vystoupí až na 23 stupňů, na horách nejvýše ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně východní. Ráno a večer bude místy i klidno. A biozátěž na 2. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: S bojovými sporty prý začala díky náhodě. Dnes je Jihočeška Veronika Jungwirthová šampionkou v ženském Muay Thai, neboli v thajském boxu. Zvítězila v národní lize, je vicemistryní republiky a z nedávného mistrovství světa přivezla bronz v kategorii elit. Kromě toho je ale také fyzioterapeutkou a trenérkou. Nejen o bojových sportech si přišla popovídat do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a část rozhovoru s Matějem Vodičkou nabízíme právě teď.
1: Co se týče toho thajského boxu, trénujete hodně s muži, s kluky, s chlapy. Bylo to pro vás třeba ze začátku nějaký nezvyk, který jste musela postupně překonávat, dostávat se do toho? Přeci jenom člověk má asi strach.
2: Tak určitě to není jednoduchý. Občas to není jednoduchý ani teď, protože když ty kluci prostě váží třeba, nevím, o 20 kilo víc a mají jako větší ráno, i když si myslí, že úplně ráno nedají, tak pro nás to ráno prostě je. Tak náročný to určitě někde, říkám, je to hrozně o rozpoložení. Někdy to rozpoložení máme dobrý, tak to tak jako zvládnem v pohodě. Někdy my holky jsme takový emoční, tak to je pro nás jako náročnější trochu, ale vyrovnala jsem se s tím v pohodě. Já jsem zvyklá být celkově hodně v klučitím prostředí, ať už se to týká tady toho sportu, nebo těch motorek, takže já jsem vždycky byla hodně jako v mužském prostředí a nevadí mi jako takhle s nima vycházet nebo tak. Kolikrát je to možná i lepší, ty holky jsou hodně takový, bych řekla, jako závistivý, můžu říct, jako popravdě, jsou jako takový, je to takový na tenkým ledě, no, občas to holčičí prostředí, takže nemám taky úplně moc dobrých kamarádek, spíš prostě mám kluky kolem sebe, no.
1: Takže zápas třeba mezi holkami

0: neskončí v tom samotném ringu, ale ještě se táhne potom nějakou dobu.
1: Tak je to podle toho, s jakou holkou. Já jsem taková, že si myslím, že dokážu vyjít hodně s lidma, jako s kýmkoliv víceméně, ale jsou tam některé holky, které to emočně jako úplně asi nedávají, si myslím. Takže určitě to tak může být, že někdy tam ta rivalita je trošku větší i mimo ring potom, ale já se tohle snažím jako neřešit. Pro mě je to prostě zápas a po zápase, když budeme kamarádky, jsem za to hrozně ráda, že jako nepotřebuju mít nějakou rivalitu mimo.
0: Já se třeba pohybuji hodně v tom hokejovém prostředí. A mezi hokejisty samozřejmě není výjimka, čas od času mezi sebou se poperou na tom ledě, to je docela běžná věc. Ale vždycky mi každý hokejista řekl, že prostě se poperou a po zápase kolikrát jdou spolu ti kluci na pivo a prostě jsou kamarádi. Jak to je třeba v ženském tajském boxu nebo v tajském boxu obecně? Jsou tam mezi sebou kamarádi, kteří se poperou v ringu, ale po zápase se poplácají po ramenou a řeknou si, dobrý to bylo, jsme kamarádi, jedeme dál.
1: No tak samozřejmě určitě to tam je. Právě si myslím, že ty kluci to mají takhle víc, že jsou takový víc jako neřešitelé než ty holky, protože samozřejmě ta holka, co prohraje, tak je jako naštvaná. I ty kluci samozřejmě, ale přijde mi, že ty kluci jsou v tomhle víc neřešitelé. Ale já jsem ráda, když to máme i my holky takhle. My třeba dojíždíme občas na sparingy do Prahy a tam se s holkama taky prostě docela seřežeme, když to tak blbě řeknu, a pak si jdeme na jídlo spolu, pokecáme. I na těch jako vlastně našich tréninzích, kde trénujeme s mýma kamarádkama, tak taky prostě si tu ráno musíme uštědřit, protože o tom ten sport je. A i tak se furt bavíme, jsme kamarádky, teda doufám, ne určitě, takže jako nevím, musí tam být nějaký, jako brát to s nadhledem, furt je to sport.
0: Co takový třeba řekněme průměrný zápas v národní lize, v ženském tajském boxu, jak dlouho ho cítíte, jak dlouho vás bolí prostě jeden soutěžní zápas?
1: To já musím říct, že jsem v tomhle měla vždycky hrozný štěstí a jsem schopná jít druhý den jako trénovat. A o to víc mě štve, když potom ten zápas prohraju a vlastně mi vůbec nic není. Že jsem si říkala, jo, kdybych aspoň jako dostala a byla z toho jako rozbitá a to, tak třeba z toho nemám zase tak špatný pocit, nebo jak to říct. Ale když jsem pak druhý den jako v pohodě a nic mi není a říkám si, jo, a uteklo mi to třeba o tolik, jako fakt o maličko, tak jako to naštve. Ale musím říct, že samozřejmě jsou zápasy, kdy lidi jsou potom jako rozbitý, mají rozkopaný nohy, nebo šrámy na obličeji, nebo ne-li něco hůř, jo, díky bohu se to moc neobjevuje, nějaké jako zranění, snaží se tomu předcházet, ale je to bojový sport, kontaktní, kde se to prostě děje, no.
2: Celý záznam rozhovoru s Veronikou Jungwirtovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dnes vám nabídneme reprízu rozhovoru s mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů Janem Lukasem. Pořad Dopolední host si na Českém rozhlase České Budějovice můžete naladit každý všední den po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Pět hodin k tomu, 44 minut, ať už sprintujete při úterku za jakýmikoli povinnostmi, tak prosím pěkně pospíchejte pomalu.
1: Počasí.
0: Není kam chvátat, před námi je, řekla bych, tuze příjemný den ve znamení babího léta. Aktuální nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, v údolích okolo 3, ojediněle přízemní mrazíky. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno tedy místy s mlhami, večer od jihozápadu přibude mraků. 20 až 23 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 17 až 20. Vítr povane slabý, proměnlivý, odpoledne převážně východních směrů a bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu. Ráno a večer čekáme místy klidno. Pršet nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio podle aktualizované předpovědi na stupni číslo 2.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
0: Dnes odpoledne a večer můžete vyrazit za příběhy, za hudbou, fotografiemi i troškou dobrodružství. Rozpovídám se o tom už za pár chvil tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Chystám pro vás tipy pro volný čas, tak si na ně počkejte. Krásné ráno.

0: Písniček, které nestárnou už za chvíli v blbým věku a Xindl X tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
0: Právě v jihočeské metropoli začne v 16 hodin v jihočeském muzeu křest knihy Jana Šimánka a už o tom byla řeč, pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Doudlebsko je kraj, kde se ještě pořád vyplatí poslouchat stará vyprávění. O hodinu později v 17 hodin otevře galerie Nahoře v českobudějovickém metropolu fotografickou výstavu Jany Kučerové Sudety dnes. Pohled na české pohraničí zblízka bez turistického filtru. Vstup je zdarma. A večer v 19 hodin začne v metropolu živý podcast Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polorajch si tentokrát vezmou na mušku svět kolem nás. V Jindřichově Hradci začne už v 16:30 odpoledne v městské knihovně setkání se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Kdo má rád tajemství, záhady a otázky bez jednoduchých odpovědí, může být na správné adrese. V Nové Včelnici začne v 17 hodin beseda Václava Kadlece Krása a taje platidel. Bankovky totiž nejsou jen peníze. Často na nich najdeme i docela zajímavé příběhy. A v Dačicích nabídne v 17 hodin knihovna Matěje Mikšička cestu až na Špicberky. Petr Elstr bude vyprávět, jak se žije na severu a přidá i fotografie. Do Veselí nad Lužnicí můžete zamířit v 18 hodin. Kulturní dům tam bude patřit besedě a promítání Josefa Pecky o šumavských památkách a zajímavých místech. A ještě něco pro ty, kteří mají rádi zámky, staré věci a tiché putování mezi exponáty. V Jindřichově Hradci si dnes můžete od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin prohlédnout výstavu Veličenstvo před branami. Jindřichův Hradec ve výstavních sálech Zámeckého muzea. V Třeboni bude od 11 do 15 hodin na zámku otevřený pohádkový svět loutek aneb 100 let zpátky do pohádky. A kdo dá přednost kamenům před loutkami, může od 10 do 17 hodin zamířit do Zámecké galerie na výstavu Dobrodružství mineralogie. A pokud chcete večer spojit hudbou s tradicí, v 19 hodin zahraje v kulturním domě v Lišově Jiří Pavlica a Hradišťan. Lidová hudba tu dostane prostor společně s autorskou tvorbou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

prostě, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: zaspívat.
1: Na každým rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: A k mikrofonu tady ve studiu už usedá Lenka Rybáčková se zprávami.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ukrajina údajně v noci vyslala 650 dronů do ruské moskevské oblasti. Na Jindřichohradecké úzkokolejce letos cestovalo každý měsíc zhruba 30 tisíc lidí. Novorozené děti ve Strakonicích bude hlídat 5 nových monitorů dechu. Strakonické nemocnici je dnes předá nadace Křižovatka. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. Vzdušné útoky z obou stran jsou v poslední době intenzivnější. Rusko v minulém týdnu při útoku na dopravní infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjev způsobilo dopravní kolaps. Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Lidi mohli využít motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati a budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den.
3: 5 nových monitorů dechu v hodnotě 15 000 korun předá dnes Strakonické nemocnici nadace Křižovatka. Přístroje budou sloužit na tamním gynekologicko-porodnickém oddělení, dodává mluvčí Strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.
6: Těmito monitory jsou na oddělení 6 nedělí vybavené všechny postýlky novorozenců a rodiče si je mohou zapůjčit i domů. Rodičům novorozenců poskytují nenahraditelný pocit jistoty a klidu. Prevence syndromu náhlého úmrtí dítěte je nesmírně důležitá. Díky monitorům dechu jsou maminky klidnější. S nadací Křižovatka nemocnice Strakonice spolupracuje více než 30 let.
0: Sport.
3: Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hat-trick na memoriálu Luboše Tomíčka neskompletoval. Den po triumfu na Zlaté přilbě mu ve finálové jízdě 57. ročníku tradičního závodu vrátil porážku z Pardubic Lotyš Lebeděvs.
7: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6:1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
3: Zbývajícím dvěma českým jezdcům ve startovní listině Václavu Milíkovi a Danielu Klímovi se tolik nedařilo a od postupu do finále byli hodně vzdálení.
0: Počasí.
3: Obloha dnes bude slunečná, ráno místy mlhy, teploty vystoupí až na 23 stupňů, na horách nejvýše ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně východní. Ráno a večer bude místy i klidno a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě s Lenkou Rybáčkovou jsou za námi, před námi je další hodinka, druhá dnešního jihočeského rána. To nese datum 6. října, svátek slaví Hanuš, přejeme samozřejmě jen to nejlepší. A z písniček, které nestárnou, mohu pro vás vypíchnout například Hanu Zagorovou, Black Milk, Stevie Wonder zazní, či Projektil a také kapela Mirai. Někomu může jediný zápis do registru dárců změnit život. Přesněji řečeno, zachránit ho. Transplantace kostní dřeně je pro řadu pacientů s vážnými onemocněními krve jedinou nadějí na uzdravení. Jak funguje registr dárců? Proč je tak důležité, aby se do něj hlásili noví lidé? A jak ve skutečnosti probíhá odběr? O tom si budeme povídat s Pavlou Moudrou z Jihočeské univerzity. Poslouchejte za chvíli.

0: jde o zdraví.
1: Když se řekne kostní dřeň, mnoho lidí si představí bolestivý zákrok a složitou operaci. Skutečnost je ale často úplně jiná. Přesto stále platí, že pro pacienty s leukémií a dalšími závažnými nemocemi krve je vhodný dárce doslova otázkou života a smrti. Jak funguje registr dárců kostní dřeně? I o tom si Hanka Šoberová popovídá s Pavlou Moudrou z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se dlouhodobě věnuje také osvětě v oblasti dárcovství kostní dřeně.
2: Když se řekne odběr kostní dřeně, co si pod tím má člověk představit?
3: Často si lidé představí, že je jim opravdu odebírána dřeň z kosti. Ano, tento postup je možný, ale dnes již naštěstí není tolik častý. Dnes probíhá nejčastěji odběr kostní dřeně cestou ze žíly, kdy dárce je napíchnut na nejčastěji dvoucestný systém, kdy jednou žilou krev z něj odtéká do takového speciálního separátoru. Jsou se parovány buňky, které potřebujeme schraňovat pro našeho příjemce, a zbytek, případně i s nějakými doplňujícími roztoky, je dárci vrácen zase do druhé žíly. Takový odběr je poměrně nepříjemný v tom, že trvá 3 až 4 hodiny, kdyby ten náš dárce se neměl vlastně hýbat, neměl by hýbat těma rukama, ale sestřičky na těch odběrových odděleních jsou úžasné, samozřejmě se o něj postarají a klidně ho i podrbou na nos, když je potřeba.
2: Kdo nejčastěji potřebuje transplantaci kostní dřeně?
3: Transplantaci kostní dřeně potřebují zejména lidé, kteří mají kostní dřeň nemocnou. Může to být nějaké zhoubné onemocnění krvetvorné, může to být například akutní myeloblastová leukémie, akutní lymfoblastová leukémie, může to být aplastická anémie. To jsou asi tak nejčastěji ty hematologický pacienti.
2: Jak funguje registr dárců kostní dřeně?
3: Tady je častá mýlka v tom, že do registru vás zapíšou pouze do věku 35 let a pak jste vyřazen. Registr ve skutečnosti funguje tak, že se do něj zapíšete mezi 18 až 35 lety v Praze v IKEMu až dokonce do 40. narozenin a potom jste v tom registru dlouhodobě evidovaní až zhruba do 60, 65 let. Při tom náboru do registru odevzdáte vzorek krve nebo vukálního stěru, to je takový stěr z ústní dutiny, který si provedete vlastně sami na místě, a oni z něj udělají základní vyšetření. Tady nám nejde úplně o krevní skupiny AB0 a RH, tady nám jde o HLA antigeny. Je to taky takový krevně skupinový systém, je velmi složitý, variabilní a my potřebujeme vědět, jak jsou na tom ty naši potenciální dárci. Vyšetřuje se to jenom z části, protože to vyšetření je velmi drahé, registry si na tohle musí schánět sponzory, tohle jim neplatí pojišťovna. A až když se zjistí, že nějaký příjemce má s vámi shodu, tak jste pozvaní k dalšímu odběru. Lékař s vámi probere váš zdravotní stav, jestli je všechno v pořádku, nic se nezměnilo, jestli nadále můžete a chcete být dárci. A provedou se další vyšetření, při kterých se může zjistit, že jste opravdu vhodným dárcem, a pak už se může přistoupit k tomu darování.
2: Jak velká existuje pravděpodobnost, že bude dárce vybrán a že k tomu darování skutečně dojde?
3: Já se teď přiznám, že nevím úplně přesně ty čísla, ale ta šance je v podstatě velmi malá. Pořád každý čtvrtý příjemce nenajde svého dárce, ale většina dárců, kteří jsou zapsaní v registru, se nikdy dárci skutečně nestanou.
2: Vy v této souvislosti organizujete akci Daruj šanci na život. Jaký o ní bývá zájem?
3: V poslední dobou o ní bývá zájem větší, obzvlášť od příběhu malé Madlenky, kdy bylo potřeba pro holčičku s aplastickou anémií najít akutně rychle dárce. V tu chvíli byl zájem samozřejmě největší a od té doby se velmi často objevují další podobné případy, kdy hledáme akutně pro někoho dárce, protože zbývá posledních pár měsíců. Takže zájem určitě je.
1: Možná právě dnes někdo z vás, našich posluchačů, zjistil, že darovat šanci na život není tak složité, jak si doposud myslel. A možná se díky tomu rozroste registr o další jméno, které jednou pomůže zachránit člověka na druhém konci republiky nebo světa.
0: Český rozhlas České.

0: počasí.
1: Máme tady od vás nějaké SMS-kové resty, tak pojďme na ně. Kamenice nad Lipou, jasno, 3 stupně, pohodové úterý přeje Věra. Větřní 7 stupňů, obloha plná hvězd, v pohodě ve spolek. A naší milé Adelce přejí Zuzka, Honza a 2 pejsci. Děkuji. Ještě je tma plus 3 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno, 4 stupně, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Dnes bude slunečno, večer s přibýváním oblačnosti, 20 až 23 naměříme v nížinách, na horách 17 až 20 stupňů, vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, pršet nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio při úterku na dvojce.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jeho české ráno 6 hodin 22 minut a dnes po 13. hodině vysíláme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří dvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Posloucháte Jihočeské ráno, úterý s datem 6. října. Jdeme na zprávy.
3: Je 6:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce poslanec nejel podle předpisů a dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Opravený historický oltář představili v Dolním Žďáru na Jindřichohradecku. Stojí v kapli svaté Terezie z Ávily a podle nápisu ho obci věnovali Černínové. Dlouhé roky ale chátral. Restaurování oltáře stálo přes 100 000 korun. Část nákladů pokryly peníze, které zbyly z veřejné sbírky na opravu okolí kaple. Zbytek zaplatila obec. O bezmála 100 000 korun přišla žena z Českých Budějovic při prodeji dvou palem přes internet. Na její inzerát se ozval zájemce, který nabídl, že zařídí dopravu. Ženě poslal odkaz a požádal ji, aby tam vyplnila údaje z platební karty o svém bankovním účtu. Po jejich zadání odešlo do zahraničí několika v platbách téměř 100 000 korun. Policejní mluvčí Lenka Krauzová varuje, aby prodávající nikomu přes podobné odkazy neposílali údaje ke kartě ani přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Šampionátu se zúčastní i reprezentantky Ruska. Obloha dnes bude slunečná, ráno místy mlhy. Teploty vystoupí až na 23 stupňů, na horách nejvýše ke 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně východní. Ráno a večer bude místy i klidno a biozátěž na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 122 u Malovic na Prachaticku je uzavřená v obou směrech kvůli pokládce kabelu. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800.

V jeho české vlastivědě si připomeneme, kdo byl Wilhelm Králik z Lenory. Vsi a městečka u nás vznikaly v historii různě už od středověku, ale ani mnohem později tento trend neustal. Příkladem obce, vznikající díky průmyslu až po roce 1830, je Lenora na Prachaticku. Její jméno odkazuje na kněžnu Eleonoru ze Schwarzenbergu a vznik potom na sklárnu Johana Mayera. Šumavské lesy přáli sklářským hutím a toho využil právě Mayer. S manželkou Kateřinou dbal o udržení zajetého provozu, jehož pokračování předal svému kmotřenci Wilhelmu Králikovi. A Králik to v Lenoře opravdu rozjel. Nejprve se společníkem Josefem Tašekem a po jeho smrti v roce 1862 sám. Byl nobilitován, postavil tu menší zámeček a provozoval další 4 sklárny v okolí. Podniky později převzali rodinní příslušníci a provoz se dále rozšiřoval. V 80. letech 19. století obohatili výrobu skláři z východních Čech a část převažující produkce tabulového skla se přeměnila na duté a ozdobné. V Lenoře pracoval kolem 500 zaměstnanců a až do konce druhé světové války vedli sklárnu bratři Alfons a Siegfried Králikovi.

0: Zdali si s námi dnes bude hrát vítr či mraky, to zjistíme v zápětí, protože zblížící se 6:45 na nás čeká předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí se nám rozpovídá meteoroložka Eva Houbová, kterou vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Evi, jaké máme aktuální počasí?
2: V České republice je jasno nebo polojasno a místy se vyskytují mlhy, případně nízká oblačnost. Teplota je zase, jak to v takovém období bývá, ve velkém rozpětí. Jelení v Krušných horách -5,2, Hošťálková ve Zlínském kraji 12,6. V Českých Budějovicích je skoro jasno, 5 stupňů, bez větří, tlak přepočten na hladinu moře 1023,9 hektopaskalu. Na Choráněvě je skoro jasno a 8 stupňů, vane tam jihozápadní vítr 1 metr za sekundu.
0: Musím říci, že včerejší odpolední paprsky mě krásně hřály. Bude tomu tak i dnes?
2: Bude. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad jihovýchodní Evropou a večer se začne projevovat výšková brázda nízkého tlaku, přicházející k nám ze západní Evropy. Čekáme dneska sluneční den, ty mlhy se rozpustí. Až potom večer od jihozápadu začne trošku oblačnosti přibývat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne převážně východní do 3 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: Už začíná být pomalu vidět, v kolik vyjde sluníčko a v kolik zapadne.
2: Vyjde v 7:09 a zapadne v 6:30.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k datu 6. října, byly by?
2: Byly by. Maximum z roku 1942 28,4 stupně a minimum z roku 1936 -3,6.
0: A podíváme se na zoubek také zítřejšímu počasí, jak bude.
2: V noci bude polojasno, od jeho západu místy až oblačno a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teplota klesne ráno na 7 až 4 stupně, tam, kde bude oblačnosti málo, bude jenom lehce nad nulou a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno a potom od jihu odpoledne se vyjasní. Teplota přes den vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane slabý z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, aby ho zůstane na dvojce.
0: Babí léto drží to počasí pevnou rukou. Zatím, jestli se začne třást, uslyšíme třeba už za hodinu. Meteoroložka Eva Houbová byla s námi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: 6:47 a my už pomalu, ale jistě míříme za sportem. Hokejisté českobudějovického Motoru porazili v extralize Kometu Brno 5:1. Více prozradíme za pár minut.

0: To byl Elvis Presley ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli ho vystřídá Anna K. a do té doby také reportáž Kamila Jáši. V 8. kole hokejové extraligy České Budějovice vyhráli nad Brnem 5-1. 3 kanadské body si do statistik připsal slovenský útočník Motoru Robert Lantoši.
1: Lantoši se jednou trefil, dvakrát nahrával. Nikoho ani nepřekvapilo jméno nejlepšího hráče zápasu v dresu Motoru.
2: Mně to tam konečně padlo, tak věřím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádní týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na ledě.
1: Lantoši zmínil bilanci českobudějovického Motoru na domácím ledě.
2: Každý tým chce doma být co nejsilnější a nikomu nedávat body z domácího prostředí a taky chceme být i my. A tak myslím si, že jsme jazdili, boli jsme tvrdí, tlačili jsme se do té brány. Konečně jsme dali viac ako 2 góly, čiže myslím si, že velmi pěkný večer.
1: Poněkud jiné představy o průběhu pondělního večera měl asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Po prohře 1-5 ho netěšil ani pohled na střely na branku. Těch Kometa zaznamenala paradoxně o 10 víc než Motor.
3: Do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku o 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Efektivní byl Motor. Na 3-0 upravil hned v úvodu druhé třetiny Jakub Pour.
4: Přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství.
1: Doplnil Jakub Pour. Motor po tříbodové zisku je v tabulce na 5. místě. Kometa je až 11. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: A teď už si poslechneme čerstvé zprávy.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Europoslanci dnes budou projednávat odložení nových pravidel pro dovoz fosilních paliv. To požaduje i Česko. Dvě pracoviště městského úřadu v Jindřichově Hradci dnes zůstanou pro veřejnost zavřená. Důvodem je odstávka elektřiny. Letošní úroda želudů a bukvic je podprůměrná kvůli suchu. Dnešek bude slunečný s teplotami do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
5: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Těžba a transport fosilních paliv jsou jedním z velkých zdrojů metanu v atmosféře. Podle kritiků ale nařízení bude komplikovat dovoz paliv, jejichž cena v poslední době prudce vzrostla. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvaly Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Část městského úřadu v Jindřichově Hradci bude dnes pro veřejnost zavřená. Bez elektřiny zůstávají dvě jeho pracoviště. Omezení potrvá od 7:30 ráno do 3:45 odpoledne. Pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
6: Omezení se týká budov městského úřadu v Klášterské a Janderově ulici. Od 7:30 do 3:45 tam kvůli odstávce elektřiny nebudou fungovat počítačové systémy ani telefonní spojení. Doporučujeme proto lidem, aby si návštěvu pokud možno naplánovali na jiný den.
3: Sucho se podepsalo na letošní úrodě některých semen a plodů lesních stromů. Brigádníci v těchto dnech sbírají želudy, dubu a bukvice vhodné pro výsadbu. Plodů je podle lesníka Lesů České republiky v Hluboké nad Vltavou Jana Staňka na jihu Čech málo a jsou nekvalitní.
7: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 24 je odhadem 10-20%. U toho dubu letního je to mnohem menší propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých. To semínko je nevyvinuté.
3: Švédská královská akademie dnes předpolednem vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Cenu za minulý rok získala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu včera získala trojice vědců za výzkum řízení jontových kanálů a optogenetiky. V rámci Nobelovského týdne se v příštích dnech postupně dozvíme ještě laureáty za chemii, literaturu a mír.
4: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle mlhy. Večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše mezi 20 a 23 stupni, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Ráno a večer místy klidno a biozátěž na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K nehodě se zraněním došlo v Dolním Bukovsku na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pokračuje 6. říjnové jihočeské ráno, je úterní, svátek slaví Hanuš, přejeme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice jen to nejlepší a pošleme třeba Marka Ztraceného písničku Moje milá. Tak co vy a houby, milí posluchači, našli jste? Plný košík? Musím se přiznat, že pár sklenic hub nasušených například na bramboračku už doma taky máme a smaženice také proběhla. Téma, řekla bych, opravdu aktuální. O své houbařské zkušenosti se s námi za chvíli podělí v rozhlasovém sloupku Ivan Mls. Tak si to nenechte ujít.

0: po uši.
1: Tak letos nakonec zase rostou, vidíte. V šumavských lesích na to přišel i Ivan Mls a napsal o tom dokonce rozhlasový sloupek.
2: Rozhlasový sloupek.
3: Tak zase jedna katastrofická předpověď nevyšla. A to nás strašila skoro celé léto. Slovo sucho bylo skloňované ve všech pádech a jedním z jeho hrozivých důsledků bylo i varování, že letos prostě žádné houby neporostou. Protože je sucho, samozřejmě. Jenže v září se stal zázrak. Začalo to nenápadným chlubením na sociálních sítích, pokračovalo v pravdě epickými televizními houbovými reportážemi a ve výsledku jste snad nenašli les, u kterého by na možných i nemožných místech nebyla zaparkovaná auta. A v hodně profláknutých lokalitách, odpusťte mi to slovo, jste měli při houbaření dojem, že jste se nechtěně stali účastníky nějaké masové pátrací akce a v rojnici pročesáváte les, abyste našli zbloudilého seniora či nezvěstné děcko. Zkrátka, příroda se jako obvykle na nějaké prognózy vykašlala a zařídila se, sucho nesucho, po svém. K velké radosti nás houbařů, samozřejmě. A tak trochu zblbli i nehoubaři, neboť na vás na sociálních sítích mohla co chvíli vyskočit fotka s dotazem, zda je tahle houba jedlá, popřípadě se zvlášť zvídaví jedinci pídili po nějaké 100% spolehlivé aplikaci, která jim úlovky ze Šumavy protřídí na kusy jedlé a nejedlé. I letos jsme se tedy dočkali toho pravého období na dohady, zda jsou lepší smažené řízky z bedel či velkých praváků, jaké hřiby se nejlíp hodí na vonavou houbovou omáčku, jak udělat špičkové houbové risotto, smaženici z lišek, či jak dlouho a jak důkladně tepelně zpracovávat modráky. O sušení a konzervaci hub ani nemluvě. Tak teď se jen těším, až po konci houbařské sezóny někdo někde vyrukuje, jako každý rok, s úžasnými čísly, kolik tun hub si Češi letos z lesů odnesli. Tomu číslu moc nevěřte. Popřípadě si k němu připočítejte asi tak 6 kilo navíc. To je totiž plus minus můj letošní houbařský úlovek, který, pokud vím, nikdo do celkové statistiky nezahrnul. Přeji hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Vítejte všichni novní, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno umíme, poradíme, posloucháme.
1: Počasí objednat sice neumíme, ale můžeme například poradit, jak se dnes po ránu obléci, jaké máme teploty a jaký bude úterní den.
2: Počasí.
1: Tak aktuálně to možná na nějakou mikinku ještě je. Ve Velešině jasno, 7 stupňů, dobré ráno, plné pohody vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 5 stupňů, hezký den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je skoro jasno, klidno, teplota je plus 6 stupňů, zdravý a pohodový den přeje taktéž Marie. Krásné ráno z Prachatic, 9 plus, pěkný den ve zdraví přeje Helča. V Nové Peci je jasno a 1,5 stupně přeji pohodový den, podepsán Dagmar. Tam bych možná přidala ještě nějaký ten kabát. 1,5 stupně, no páni. Dnešní maxima 20 až 23, takže babí léto pokračuje. Nejvyšší teploty na horách 17 až 20. K tomu bude nadále slunečno a teplo večer s přibýváním mraků. Vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, pršet dnes nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na dvojce.
3: Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem je dokonce barman Jan Lukas, momentálně působící v Českých Budějovicích. Jakým koktejlem po rotu zaujal a jaký míchaný drink má naopak sám nejradši, popsal nám to detailně v našem vysílání začátkem června letošního roku. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 6. října po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Ano, přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v Jihočeském ránu. Už za pár okamžiků. Do té doby si poslechneme další z písniček, které nestárnou. Tentokrát je to Climby Fisher. Úterní ráno s datem 6. října. Dobré jitro.

0: Internet je plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě a důvody jsou různé. Chtějí pobavit i šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
2: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
1: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
2: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
1: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
2: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
1: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
3: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
1: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
2: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
1: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
2: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice prozradíme a povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Vyzvala k němu Středoškolská odborová unie. K demonstrantům by se mohla připojit taky část učitelů. Vadí jim mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů nebo špatný stav školních budov. Demonstrace pokračují už třetím týdnem. Na několika místech přerostly v ostré střety s policií. V severofrancouzském městě Lens přišel o ruku 15-letý mladík, když zvedal ze země policejní granát. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých, data zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci o 219 lidí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Při požáru domu ve starém městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku se včera zranil jeden člověk. Oheň způsobil škodu 1,25 milionu korun. Informovali o tom jihočeští hasiči na síti X. Požár zasáhl strop a střešní konstrukci vejminku. Hasiči požár lokalizovali a zabránili jeho šíření na vedlejší objekty. Uchránili majetek za 4,5 milionu korun. Na místě zasahovali hasiči z Jindřichova Hradce, Starého města, Nové Bystřice, Českého Rudolce a Slavonic. První dva držitele má nové ocenění města Tábor. Informoval o tom mluvčí radnice Luboš Dvořák. Pozlacené pamětní medaile v neděli převzali atletka Lourdes Gloria Manuel a trojnásobný mistr světa ve sjezdu na divoké vodě Matěj Vaněk. Pamětní medaily chce Tábor oceňovat mimořádné osobnosti společenského, sportovního a kulturního života a připomínat jejich úspěchy i vztah k městu. Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Bude slunečno, ráno ojediněle mlhy, večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše 23 stupňů, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Ráno a večer místy klidno a biozátěž na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K nehodě se zraněním došlo mezi Dolním Bukovskem a Neplachovem na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. I letos bude Jihočeské dobrovolnické centrum společně s Jihočeským krajem oceňovat dobrovolníky. Na cenu křesadlo teď může každý nominovat svého favorita. Detaily přidáme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Výjimečné dobrovolníky, kteří mění svět k lepšímu, i letos ocení cena Křesadlo. Právě teď můžete nominovat ty, kteří dlouhodobě a zdarma pomáhají druhým. Všechny podrobnosti nám v tuhle chvíli prozradí Zdeněk Krejza z regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj. Přeji vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koho můžou lidé na cenu Křesadlo nominovat?
1: Tak cena Křesadlo je určena pro dobrovolníky z Jihočeského kraje. Je úplně jedno, v jaké oblasti působí, jestli je to sociální oblast, zdravotnictví, ekologické projekty, práce s dětmi, a nominovat lze ve dvou kategoriích. Tou první jsou jednotlivci a druhou je dobroparta.
0: Popíšete, jakým způsobem můžou své dobrovolníky lidé navrhnout?
1: Tak ta nominace je úplně jednoduchá. Stačí si otevřít stránky www.rdc.jk.cz a v pravém horním rohu je záložka Křesadlo. Na tu, když kliknete, tak je tam přímo nominovat dobrovolníka. Ten nominační formulář je velice jednoduchý a intuitivní, takže stačí popsat, co ten dobrovolník dělá, kde působí, proč zrovna jeho byste chtěli nominovat, a doplnit nějaké údaje samozřejmě na toho dobrovolníka a na toho, kdo nominoval, a odeslat. Ty nominace je možné odeslat až do půlnoci 15. listopadu.
0: Já jenom doplním rdcjk.cz, to znamená Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj. Je to tak?
1: Přesně tak.
0: Proč je podle vás, pane Krejzo, důležité ocenit lidi, kteří se věnují dobrovolnictví?
1: Tak důležité je to i z toho důvodu, že je kolem nás spoustu lidí, kteří dělají něco pro druhé, a možná se o nich vůbec neví. Možná se vůbec neví, že třeba i v téhle oblasti lze dělat dobrovolníka a dávat svůj čas někomu, kdo to potřebuje. Takže je to jednak proto, aby jsme ocenili toho konkrétního človíčka, ten jeho příběh, za to, že opravdu nezištně pomáhá a dává svůj čas ve prospěch druhých, ale i proto, že nám vlastně tím pomůže trošku zvýšit povědomí o dobrovolnictví a o tom, kde všude ti dobrovolníci působí. A věřte, že těch oblastí je opravdu celá řada.
0: Můžete zmínit některé vítěze minulých ročníků?
1: Já když se podívám do těch tří let, které máme za sebou, tak je to vlastně už 30 oceněných. Například je to třeba firemní dobrovolnictví městského radu v Prachaticích, nebo je to senior Karel Hrůza, který vede počítačovou učebnu pro seniory, nebo z těch úplně prvních ročníků třeba za Salesiánské středisko mládeže paní Dáša Cepková, za Tempery Veronika Dočkálková.

0: A jejich už 30, 30 oceněných a věřím, že i v letošním roce se nám dalších 10 cen podaří rozdat, byť ten výběr nikdy není vůbec jednoduchý.
1: O ceně křesadlo pro výjimečné dobrovolníky jsem si povídala se Zdeňkem Krejzou z regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj. Děkuji, že jste si vyšetřil čas, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas ČR.

0: počasí.
1: Jdeme za počasím a s ním nám pomůže meteoroložka Eva Houbová. Vítám vás ve vysílání.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si říci něco k aktuálnímu počasí na jihu Čech.
2: V jižních Čechách je teď slunečné počasí, hlavně na horách se objevují ještě mlhy, ale ty se brzy rozpustí. Teplota je pořád hodně rozdílná. Nejchladněji má Kvilda Perla -5,1 a nejtepleji Nadějkov na severu kraje 9,8. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 5 stupňů, jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je skoro jasno a 8 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: Včera nás hřály paprsky babího léta, bude tomu tak i dnes?
2: Ještě ano, počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad jihovýchodní Evropou. Večer se pak začne projevovat brázda nízkého tlaku přicházející k nám od západu. Čekáme po celý den slunečné počasí, až večer od jeho západu začne trošku oblačnosti přibývat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Povane slabý proměnlivý, odpoledne převážně východní vítr do 3 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
1: Bude mít sluníčko stejnou sílu taky zítra?
2: O malinko menší, ale ne. V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teplota klesne na 7 až 4 stupně, při malé oblačnosti bude kolem 2 a místy se vytvoří přízemní mrazíky. Přes den bude polojasno až oblačno a odpoledne od jihu se vyjasní. Teplota přes den vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane slabý z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, aby ho zůstane na střední zátěži.
1: Ptám se na změnu, zdali dorazí už ve čtvrteční den.
2: Dorazí. Přes naše území od západu přejde studená fronta a ta přinese srážky a hlavně ochlazení. V noci na čtvrtek a ráno začne od západu přibývat oblačnost, během dopoledne pak i srážky a ty odpoledne a večer přejdou celé území kraje. Teplota bude ještě baboletní, ráno kolem 8, odpoledne kolem 20 stupňů. Slabý jižní vítr se odpoledne změní na mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. A pak už přijde to ochlazení.
1: A tomu se budeme věnovat za hodinu s meteoroložkou Evou Houbovou. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Českých Budějovicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Teď máme 7.49 a za chvíli už se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
3: A do studia už dorazila Lenka Rybáčková, přináší nám čerstvé zprávy.
4: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Odborné sociální poradenství organizace TEJA otevřelo pobočku přímo v Milevsku. Novorozené děti ve Strakonicích bude hlídat 5 nových monitorů dechu. Strakonické nemocnici je dnes předána nadace Křižovatka. V 8. kole hokejové extraligy České Budějovice porazili Brno 5-1. Bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Obyvatelé Milevska a okolí můžou nově využít odborné sociální poradenství přímo ve městě. Službu tam poskytuje organizace TEJA, krizové centrum, ve spolupráci s městem. Poradna bude otevřená vždy první pondělí v měsíci od 9 do 14 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních věcí městského úřadu.
5: Organizace TEJA pomáhá lidem v náročných životních situacích. Obrátit se na ní můžou ti, kteří řeší například dluhy, exekuce či oddlužení, ale i problémy spojené s bydlením, pracovně právní nebo majetkoprávní otázky, rodinné a mezilidské vztahy či oblast sociální pomoci. Z Milevska Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: 5 nových monitorů dechu v hodnotě 15 000 korun předá dnes Strakonické nemocnici nadace Křižovatka. Přístroje budou sloužit na tamním gynekologicko-porodnickém oddělení, dodává mluvčí Strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.
6: Těmito monitory jsou na oddělení 6 nedělí vybavené všechny postýlky novorozenců a rodiče si je mohou zapůjčit i domů. Rodičům novorozenců poskytují nenahraditelný pocit jistoty a klidu. Prevence syndromu náhlého úmrtí dítěte je nesmírně důležitá. Díky monitorům dechu jsou maminky klidnější. S nadací Křižovatka nemocnice Strakonice spolupracuje více než 30 let.
4: Rakouští policisté zadrželi dva Slováky, které spojují s krádežemi nejméně 21 aut a z pokusu o krádeže dalších 7. Podle spolkového kriminálního úřadu způsobili škodu v přepočtu přes 12 milionů korun. Zloději kradli ve spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousy, převážně na záchytných parkovištích, u nádraží nebo před rekreačními centry. Ukradená auta převáželi přes hranice na Slovensko. Jeden ze zadržených se podle vyšetřování přiznal.
1: Sport.
4: Českobudějovičtí hokejisté v nejvyšší soutěži vyhráli nad Brnem 5-1. 3 kanadské body. Za gól o 2 asistence si do statistik připsal Robert Lantoši.
7: Mně to tam konečně padlo, takže verím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádny týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na lade. Každý tým chce doma být čo najsilnější a nikomu nedávat body z domáceho prostředí a taky chceme být aj my. A tak myslím si, že jsme jazdili, boli jsme tvrdí, tlačili jsme se do tej brány. Konečně jsme dali viac ako 2 góly, čiže myslím si, že velmi pekný večer.
1: Počasí.
4: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle mlhy. Večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše mezi 20 a 23 stupni, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Ráno a večer místy klidno a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Auto bouralo na silnici 140 u Putimi na Písecku. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tak
3: Tak nám společně i to úterní ráno ubíhá hezky, příjemně, doufám, že s úsměvem. 8 hodin k tomu 4 minuty. Je to jihočeské ráno, které posloucháte a já jsem velmi ráda, že jste si Český rozhlas České Budějovice vybrali za svého společníka. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a nebudu zde na to sama. Písničky, které nestárnou, jsou nachystány. Zazní Činasky, Olympik nebo Petra Janů. Sucho se podepsalo i na letošní úrodě některých žaludů a bukvic. Například na jihu Čech je jich méně a jsou červivé, malé a napadené hnilobou. Podrobnosti už za chvíli.

0: Nádoby na sběr žaludů z dubu zimního a bukvic určených pro výsadbu se při letošním sběru plní na jihu Čech jen velmi pomalu. Plodů je kvůli suchu málo a jsou navíc nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Seminářský závod Lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tenhle žalud by mohl být vhodný ke sběru.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout a pokud je měkký, tak většinou už se nehodí ke sběru.
2: Tenhle vypadá, že tvrdší.
1: Tenhle bude mít červa uvnitř.
2: Už se vám nezdá.
1: Přesně.
2: A tady hned vedle máme další.
1: Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý taky.
2: Má na sobě hnědé skvrny.
1: Tak, takže ty už nezbíráme.
2: Tak půjdeme dál. Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: Tak teď procházíme okolo stromu zrovna, kde vlastně skoro vůbec nic není. No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou. Když je těch žaludů hodně, tak zaklekneme a nazbíráme třeba půl kýblíku okolo sebe. Když je jich málo jako letos, tak chodíme sem a tam. Předklonu na bobku furt přelejzáte, takže...
2: Docela bolí záda asi.
1: Bolí záda, nohy, no, z toho.
2: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou, Janem Staňkem, přicházím k dalšímu dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
3: Ta sítě tady ze dvou důvodů. Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z tohohle z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality. A jednak kvůli tomu, protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc těch jednotlivých žaludů.
2: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludů, je podle Jana Staňka propastný.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 2024 je odhadem 10-20% toho, co bylo v roce 2024. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých z důvodu sucha. Což znamená, že to semínko je nevyvinuté a je nevhodné ke sběru.
2: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
4: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Velmi dobrá je úroda planých hrušní a třešní. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
2: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Máme minutu a půl po čtvrt na 9. Písek 9,5 stupňů Celsia, napsáno v 8 hodin, podepsán Folta. Děkuju i za tuhle SMSku od vás tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a dnes nás po celém jihočeském kraji čeká, řekla bych, příjemné babí léto. Bude jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě ojediněle s mlhami, večer od jihozápadu přibude mraků. 20 až 23 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 17 až 20 stupňů. Vítr dnes slabý proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu, ráno a večer místy i klidno. Množství srážek dnes na nule, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na středním stupni zátěže.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Křest knihy, záhady či Šumava. I tato témata budou rezonovat v dnešních typech pro volný čas, které jsme si pro vás připravili v rámci Jihočeského ráda. Už za chvíli.

0: No Milk Today, Herman's Hermits ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Možná popijete ranní kávu či čaj a k tomu si pojďte poslechnout, jak dnešek můžete strávit.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Českých Budějovicích začne v 16 hodin v Jihočeském muzeu křest knihy Jana Šimánka Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Doudlebsko je kraj, kde se ještě pořád vyplatí poslouchat stará vyprávění. O hodinu později v 17 hodin otevře Galerie Nahoře v českobudějovickém metropolu fotografickou výstavu Jany Kučerové Sudety dnes. Pohled na české pohraničí zblízka bez turistického filtru. Vstup je zdarma. Večer v 19 hodin začne v Metropolu živý podcast Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polorajch si tentokrát vezmou na mušku Svět kolem nás. V Jindřichově Hradci začne v 16:30 odpoledne v městské knihovně setkání se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Kdo má rád tajemství, záhady a otázky bez jednoduchých odpovědí, může být na správné adrese. V Nové Včelnici začne v 17 hodin beseda Václava Kadlece Krása a taje platidel. Bankovky totiž nejsou jen peníze. Často na nich najdeme i docela zajímavé příběhy. A v Dačicích nabídne v 17 hodin knihovna Matěje Mikšička cestu až na Špicberky. Petr Elstr bude vyprávět, jak se žije daleko na severu a přidá také fotografie. Do Veselí nad Lužnicí můžete zamířit v 18 hodin. Kulturní dům tam bude patřit besedě a promítání Josefa Pecky o šumavských památkách a zajímavých místech. A ještě něco pro ty, kteří mají rádi zámky, staré věci a tiché putování mezi exponáty. V Jindřichově Hradci si dnes můžete od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin prohlédnout výstavu Veličenstvo před branami. Jindřichův Hradec ve výstavních sálech Zámeckého muzea. V Třeboni bude od 11 do 15 hodin na zámku otevřený pohádkový svět Loutek a neb 100 let zpátky do pohádky. A kdo dá přednost kamenům před loutkami, může od 10 do 17 hodin zamířit do zámecké galerie na výstavu Dobrodružství mineralogie. A pokud chcete večer spojit s hudbou a s tradicí, v 19 hodin zahraje v kulturním domě v Lišově Jiří Pavlica a Hradišťan. Lidová hudba tu dostane prostor společně s autorskou tvorbou. Takže na dnešek je toho dost, stačí si vybrat mezi Doudlebskem, Šumavou, Špicberky, Sudety a třeba i několika záhadami.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Část městského úřadu v Jindřichově Hradci je dnes pro veřejnost zavřená. Bez elektřiny zůstávají dvě jeho pracoviště, informovala o tom mluvčí města Karolína Bartošková. Omezení se týká budov městského úřadu v Klášterské a Janderově ulici. Do 15:30 odpoledne tam kvůli odstávce nebudou fungovat počítačové systémy ani telefonní spojení. Návštěvu je tedy dobré naplánovat na jiný den. O bezmála 100 000 korun přišla žena z Českých Budějovic při prodeji dvou palem přes internet. Na její inzerát se ozval zájemce, který nabídl, že zařídí dopravu. Ženě poslal odkaz a požádal ji, aby tam vyplnila údaje z platební karty a svého bankovního účtu. Po jejich zadání odešlo do zahraničí v několika platbách téměř 100 000 korun. Policejní mluvčí Lenka Krauzová varuje, aby prodávajícímu nikomu přes podobné odkazy neposílali údaje ke kartě ani přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. První návštěvníky ve Frankfurtu přivítají zítra. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovou. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce hladce 2-6, 2-6. Bude slunečno, ráno ojediněle mlhy, večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše 23 stupňů, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Ráno a večer místy klidno a biozátěž střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Přibližně do 11:30 bude uzavřená kvůli pokládce kabelu silnice 122 u Malovic na Prachaticku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Houbaři teď nosí z lesa v koších pestrou směs hub. Právě uprostřed sezóny dnes začíná v Jihočeském muzeu výstava hřibovité houby v jižních Čechách. A více podrobností uslyšíte už za chvíli v rozhovoru tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno. Aktuální čas 8:33.

0: Šesté výročí narození mykologa Zdeňka Kluzáka připomene výstava Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Hřibovité houby v jižních Čechách. Přiblíží tuto skupinu hub, kterou se mezi roky 1975 až 1990 Kluzák zabýval. Výstava začíná právě dnes a muzeum ji návštěvníkům zpřístupní až do 24. ledna příštího roku. Co všechno je její součástí, prozradí její garant a zároveň mykolog Miroslav Beran. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pane Berane, výstava Hřibovité houby v jižních Čechách se zaměřuje na pro houbaře atraktivní skupinu hub. Řekněte našim posluchačům, co se o nich v muzeu můžou dozvědět.
1: Tak snažili jsme se shromáždit informace o všech hřibovitých houbách, o kterých víme, že rostou na území jižních Čech, nebo lépe definováno dnešního Jihočeského kraje. Takže na ploše, poměrně malé ploše, jsou fotografie všech těchto druhů a jsou tam navíc liofilizované exponáty, to znamená, jsou to jako vysušené, vymražené. V liofilizátoru exponáty asi 40 těch druhů, takže 85 druhů, o kterých víme, že v jižních Čechách rostou, tak jsou tam o nich informace, jsou uspořádány ty panely podle systému, to znamená třeba panely o kloustcích, panely o kozácích a křemenáčích, ale pak jsou tam na druhou stranu zase panely třeba o hřibovitých houbách rostoucích na hrázích rybníků nebo hřibovitých houbách rostoucích ve smrčinách, takže to tam takhle jako prokřížené. Takže v různých souvislostech se tam lze dozvědět o zřejmě plus minus všech hřibovitých houbách rostoucích v jižních Čechách.
0: V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích si také připomínáte z té výročí narození Zdeňka Kluzáka. Jak se jeho mykologické bádání promítlo do výstavy?
1: Tak Zdeněk Kluzák, jeho oblíbenou skupinou huby, hřibovité huby, on v tehdejší době už vlastně praktikoval to, čemu se dneska říká citizen science nebo občanská věda. To znamená, že publikoval články i v běžném tisku, kde vyzýval lidi, ať mu nosí nálezy různých poměrně dobře poznatelných hub, a to byly hlavně ty hřibovité houby, takže shromáždil vlastně poznatky a i v herbářové sbírce Jihočeského muzea jsou doklady těch nálezů z tehdejší doby, takže vlastně od poloviny 70. let už máme docela jako dobrý přehled o tom, co se tady vyskytovalo, a samozřejmě ty poznatky potom se doplňovaly a je třeba také myslet na to, že je tady určitá dynamika, že třeba, já nevím, hřib žlučový nebo hořčák, takzvaný, který byl hojný v 70. letech, tak dneska jsme měli problém ho sehnat a vůbec ho liofilizovat, takže ho tam vlastně jako liofilizovaný nemáme. Nebo některé teplomilné hřiby, které tady v 70. letech nerostly v jižních Čechách, tak vlivem změny klimatu tady dneska rostou a dále se šíří.
0: Hřibovité houby jsou nejen mezi houbaři známé. Máte pro návštěvníky připravený i nějaký ten unikát?
1: Máme tam všechno, co jsme byli schopni jaksi shromáždit. Pro někoho bude unikát třeba hřib satan, kterého jakožto pravého hřiba satana v jižních Čechách neviděl, protože tady jsou asi jenom dvě lokality současnosti. Pro někoho bude unikát třeba klouzek tridentský, ten jediný exponát, který máme ne z jižních Čech, ale z Alp, protože v jižních Čechách byl nalezen jenom jednou někdy v 80. letech na Strakonicku. Takže jsou tam určitě pro každého řada druhů, které nikdy neviděl. A co já bych jako, čeho bych si cenil já, je, že ty druhy jsou tam vedle sebe a jsou tam i nějaké stručné popisy,

0: to vypíchnuté jejich specifické znaky, takže si to tam člověk může ty svoje poznatky utřídit, jo, když jednou najde takového kozáka za půl roku nebo za rok, dva roky najde jiného kozáka, si můžeme myslet, že je to ten samý, tady ho uvidí vedle sebe a zjistí, že to třeba není ten samý, takže to bych viděl jako hlavní.
1: Velice poutavě nás na výstavu Hřibovité houby v jižních Čechách do Jihočeského muzea pozval mykolog Miroslav Beran. Děkuji za váš čas a za inspiraci nejen pro návštěvu Jihočeského muzea, ale také pro návštěvu některého z jihočeských lesů. Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Vy také děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Takový krásný úder v závěru písničky od Věry Špinarové nám v podstatě mohl naznačit, že je 8:45, a proto už je ve vysílání opět meteoroložka Eva Houbová, které se rovnou ptám, jaké máme aktuální počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Pořád máme jasno nebo skoro jasno a na horách ještě mlhy. Teplota ta je pořád hodně rozdílná, ale už pomalu stoupá. Nejchladněji hlásí Kvilda Perla -4,2 a nejtepleji Nadějkov 11,5 stupně. V Českých Budějovicích je skoro jasno a 9 stupňů, vítr jihovýchodní 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1023,5 hektopaskalu. Na Choráňově je skoro jasno a 11 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: Jaký bude ten 6. říjnový den?
2: Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad jihovýchodní Evropou. Večer se začne od západu projevovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Čekáme slunečný den až do večera, kdy se pak od jihozápadu začne ta oblačnost zvětšovat. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne převážně východní do 3 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
1: Co přinese dnešní noc a středa?
2: V noci bude polojasno až oblačno a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teplota klesne na 7 až 4 stupně, při malé oblačnosti budou tak 2 a místy se objeví i přízemní mrazíky. Přes den bude polojasno až oblačno, mlhy a nízká oblačnost se rozpustí. Odpoledne se pak od jihu vyjasní. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách bude do 19. Vítr povane slabý jižních směrů do 4 metrů za sekundu a bio zůstane na střední zátěži.
1: No, potom to vypadá, že babí léto protne tu cílovou pásku. A co nás čeká po proběhnutí cílem?
2: Podzim. Přes naše území od západu přejde studená fronta. Přinese trošku srážek a hlavně to ochlazení. V noci na čtvrtek a ve čtvrtek ráno začne od západu přibývat oblačnost, během dopoledne i srážky. Odpoledne a večer přejdou ty srážky celé území kraje. V noci na pátek potom budou ubývat a oblačnost taky. Teplota bude ještě baboletní, ráno kolem 8, odpoledne kolem 20 stupňů. Slabý vítr jižních směrů se odpoledne změní na mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Já si skoro ani nechci představovat, jak bude v pátek, ale zeptám se.
2: To už k nám bude proudit ten chladný a taky vlhký vzduch. V pátek zpočátku bude většinou polojasno, odpoledne zataženo a místy se objeví slabé přehánky. Ranní teplota nás už celkem nepřekvapí kolem 5 stupňů, ale ta odpolední to už bude nezvyklé kolem 12. Vítr mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu se změní na jihozápadní a ta pocitová teplota bude kvůli němu spíše tak po 10.
1: Eva Houbová byla s námi, věnovala nám svůj čas během dnešního jihočeského rána. Děkujeme za to a brzy naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Jako oheň, nebo možná jako voda, či vítr se přiřítila do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Hanka Šoberová. Ahoj, Hani.
1: Ahoj, hezké ráno, hezké dopoledne vlastně už, Adélko.
0: Já jsem jenom narazila na to, že nás teď čeká Dalibor Janda a chtěla jsem oslým můstkem tě tady přivítat odpočinutou po krátké dovolené. Ano. Italsky ovšem mluvit nebudeme, nicméně prozrať nám, co jsi si nachystala do jeho českého dopoledne.
1: Ano, my v krátkosti zavítáme do minulosti. Zjistíme, jak vypadal život na jeho českém venkově před 100 lety. Taky představíme novou knihu spisovatele Jana Šimánka, je plná pověstí, legend, vyprávění z Doudlebska. Zastavíme se ve Volyni, tam chystají podzimní výlety, výstavy, koncerty, pozveme na to samozřejmě naše posluchače. Uslyšíte taky, přátelé, silný příběh muže, který díky domácímu hospici mohl splnit přání své nevyléčitelně nemocné ženě. Tak na ten příběh se moc těším. No a přidáme taky sportovní novinky, kulturní tipy, zajímavosti, bude toho spousta.
0: Tak si ještě chvíli odpočin, čeká tě za toho opravdu mnoho. Já se loučím, mějte se báječně a brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Želody dubu zimního a bukvic jsou kvůli suchu letos nekvalitní. Sportovní hala v Jindřichově Hradci nabídne po přestavbě lepší zázemí klubům i školám. Dnešek bude slunečný s teplotami do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací drony a další moderní systémy.
2: Po všemu světu znachodemo amuníči.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systémů schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Letošní úroda želodů dubu zimního a bukvic na jihu Čech je podprůměrná kvůli suchu. Brigádníci sbírají plody v těchto dnech ve vybraných porostech. Informace doplňuje lesník Jan Staněk z Lesů České republiky v Hluboké nad Vltavou.
4: Ty žaludy jsou parazitovaný hmyzem, jsou schnilí, jsou atrofovaný, deformovaný a podobně. U bukvic je to podobný, je tam velký procento těch hluchých, kde je nevyvinutý to semínko, nebo tam prostě není vůbec.
1: Obnovu lesních porostů nedostatek žaludů a bukvic neohrozí. Seminářský závod Lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Sportovci v Jindřichově Hradci začnou využívat novou přístavbu ve sportovní hale. Rozšíření a modernizace sportoviště trvalo déle než rok a stála 187 milionů korun. Prostor budou využívat sportovní kluby i školy. Vedení města se při plánování stavby zaměřilo také na budoucí provoz budovy, vysvětluje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
5: Při stavbě jsme mysleli také na energeticky úsporný provoz. Hala má zelenou střechu, tepelná čerpadla a retenční nádrž na dešťovou vodu. Využívá také moderní technologie, které mají pomoci snížit provozní náklady. Zajímavostí je, že projekt i samotnou stavbu zajišťovala jedna firma metodou Design and Build.
1: 1400 firem z 39 zemí z různých koutů světa se až do pátku představuje v Brně. Na výstavišti tam dnes začíná další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. K vidění jsou na něm nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi spojenými s jejich příjezdem. Policejní mluvčí David Chaloupka upozorňuje na možné zdržení na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě.
0: Počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojedinělé mlhy, večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše mezi 20 a 23 stupni, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Ráno a večer místy klidno a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto s defektem stojí na dálnici D3 přibližně na 139. kilometru ve směru na Prahu. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne, přátelé. Dneska je úterý 6. října, svátek slaví Hanušové. Hanuše jméno příbuzné se jménem Jan a připomíná, že i obyčejný den může začít docela příjemně. Před 31 lety, 6. října roku 1995, oznámili astronomové objev první planety obíhající kolem hvězdy podobné našemu Slunci a otevřeli tím cestu k poznávání světu, o který se lidstvo po staletí mohlo nechat jenom zdát. A mám tady ještě jednu narozeninovou připomínku. Právě 6. října roku 1914 se narodil norský dobrodruh Thor Heyerdahl, který se proslavil odvážnou plavbou na voru Kontiky přes Tichý oceán a dokázal tehdy, že někdy stojí za to vyplout i tam, kam ostatní tvrdí, že se doplout nedá. Příjemné dopoledne vám přeje od mikrofonu Hanka Šoberová.

0: Mlýnek, maštal, stodola, mlýn s mlýnicí i obytnými prostory. To všechno tvoří komplex unikátního mlýna v Hoslovicích v Šumavském podhůří. Unikátního proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě jako právě ten hoslovický. O mlýnce stará Strakonické muzeum a v doprovodu správce Jaroslava Janouta si areál prošel i kolega redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A oni ho vlastnili až do nedávna.
2: Vlastnili ho, až zemřel poslední majitel v roce 2004.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je?
2: Tak, ono bylo 12 dětí. Z těch 12 dětí zůstalo 9 sourozenců. Ty rodiče zemřeli hned po válce a v tu dobu tady na mlýně už zůstal jenom ten nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně bylo nejdelší možný. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po 2 letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Co neuměli vyrobit ke svýmu životu, tak to prý snad byla jenom petrola, sůl a sirky. To jim se donášeli sourozenci, který tady byli ve okolí provdaný anebo oženěný. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na další 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. A my, když jsme to potom převzali jako muzeum, tak se různé věci opravily, takže vlastně to, co je tady přímo ve mlejně, tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlejně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned světnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte.
0: Tak neváhejte a navštivte mlýn v Hoslovicích na Strakonicku taky. Do konce října je otevřený vyjma pondělků denně a i během zimy se v něm budou konat různé akce pro návštěvníky, takže možností je skutečně spousta. 9 hodin 16 minut jeho české dopoledne s vámi spisovatel Jan Štif Šimánek v úterý odpoledne v Českých Budějovicích ukáže slavnostně veřejnosti svou novou knížku Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Knižní hlídka ji ale představí už za chviličku po písničce. A o jaké, po jaké že písni Candle in the Wind, tedy svíčka ve větru, Elton John ji původně věnoval Marilyn Monroe, ale svět si ji později spojil hlavně s princeznou Dianou. A právě její verze z roku 1997 se stala obrovským světovým hitem. Zajímavé je, že hudba zůstala prakticky stejná. Změnil se ale především text. Tak si ho pojďte poslechnout.

Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem je dokonce barman Jan Lukas, momentálně působící v Českých Budějovicích. Jakým koktejlem porotu zaujal a jaký míchaný drink má naopak sám nejradši? Popsal nám to detailně v našem vysílání začátkem června letošního roku. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 6. října po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Zdravíme všechny knihomilky a knihomily a hned z kraje má pro vás knižní hlídka skvělou zprávu. Nakladatelství Bohumír Němec alias Veduta přichází na trh s 220. publikací a tou jsou Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Napsal je etnograf Jan Šimánek. Pro ty, kdo by tápali, kde je Doudlebsko, tak to je kraj kolem Doudleb, tedy zhruba mezi Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem a Trhovými Sviny. Tolik pro upřesnění a už se autora ptáme, kolik pověstí se do knihy dostalo.
2: Těch pověstí je kolem 120 až 130. Jsou vlastně rozstříděny do 14 kapitol, takže jsou to jednak pověsti, které vypráví o původu míst, proč se vesnice jmenují tak, jak se jmenují. Dále pověsti o pokladech, které se podařilo najít asi 4, především na těch původních hradech, jako je třeba Pořešín, nebo Sokolčí, nebo Louzek. Pověsti z poutních míst, z Římova, z Doudleb, ze Svaté Trojice, to je vlastně i motiv obrazu na obálce, pouť na Svaté Trojici u Trhových Svinů. A potom jsou to ty legendy o svatých, kteří procházeli tím doudlebským krajem, Panna Marie, jak putovala s Ježíškem, se svatým Josefem z Betléma do Egypta, přišla až do doudlebského kraje, tam se zastavila. Pak ty pověsti pověrečné, těch je nejvíc, to jsou pověsti o čarodějnicích, o bludičkách, o ohnivých mužičcích. Samostatnou kapitolu mají pověsti o vodnicích, těch je asi nejvíc, protože jsme kraj řek a rybníků. Pověsti o četech a zvířatech. Trochu strašidelné jsou pověsti o smrti, ale to je taková trošku vždycky jako záhada, jak to s tou smrtí kmotřičkou je. No a pak jsou to pověsti historické, které jsou mi nejbližší. Pověsti o Janu Žižkovi, o ušaté paní z Komářic. A potom jsou to pověsti z doby napoleonských válek, z doby poddanství a roboty. No a úplně nakonec jsou pověsti anekdotické, které vlastně nejkrásnějším způsobem třeba rozvíjí některé anekdotické příběhy, které jsou zasazeny do toho místního prostředí.
1: Tolik Jan Šimánek ke své knize Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Mimochodem kniha bude v úterý ve 4 odpoledne slavnostně představena veřejnosti v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. No a pojďme k dalším novinkám. Začneme příběhem, který je napsán částečně podle skutečnosti a částečně do sebe vstřebal prvky fantasy literatury. Napsala ho Eva Sichrová, jmenuje se Židovka a démon a má podtitul Váš pohled na Brno už nikdy nebude jako dřív, což značí, že se tedy odehrává ve městě, o jehož existenci někteří pochybují, takže jde o to pravé ořechové pro fantaskní tajemno. Židovka a démon vyšla péčí samizdatového nakladatelství Poenta. No a od tajemství k děsuplnému příběhu. Horor pro celou rodinu s hvězdnými herci a prostorovým zvukem. To je audiokniha Hlubina od autorky Terezy Verecké.
3: Řekni to.
4: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
3: A
4: nikdy se nestal.
3: Přesně.
1: Navzdory řečenému, Hlubina je určená posluchačům od 10 let a jejich rodičům. Nepracuje se v ní se strachem prvoplánově, napětí vyrůstá spíš z tajemství atmosféry a otázek, které si děti i dospělí mohou po poslechu odnést sebou. Audioknihu vydal Radioservis. Když Česká televize uvedla dokumentární seriál Spisovatelky, tak spisovatelka Bianka Belová v něm o své tvorbě řekla.
5: Já určitě nepíšu jako pro nějakého typizovaného čtenáře nebo pro nějakou cílovou skupinu. Já se spíš jako snažím držet toho textu, sloužím tomu textu a když se mi to podaří, tak si myslím, že si prostě toho čtenáře najde.
1: Nakolik jsou tahle slova Bianky Belové pravdivá, můžete posoudit při četbě jejího posledního románu, který vydal Host a který se jmenuje Stručný průvodce odcházením. V anotaci se píše, že jde o příběh o smrti, který vás přiměje přemýšlet o životě. Takže konec řečnění a vzhůru do života. Knižní hlídka se hbitě přihlásí zase za týden. Do té doby žijte a čtěte naplno.

Nejstarší pamětní desku Václava Havla můžeme spatřit v Jihočeském Václavově. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Vesničky s názvem Václavov najdeme v Jihočeském kraji dvě. Jedna je u Slavonic a druhá u Blatné. A ta na Blatensku ukrývá ještě kapličku svatého Václava, která je nevšední dobou svého vzniku. Byla totiž postavena až v roce 1939, tedy v období protektorátu Čechy a Morava. Uvnitř je umístěn obraz světce na bílém koni, doplněný textem reflektujícím složitou dobu. Cituji. Svatý Václave, volá tě tvůj lid, vrať své zemi požehnání, vrať svým dětem klid. Kaplička je však pozoruhodná ještě z jiného důvodu. Visí na ní totiž pamětní deska připomínající Václava Havla. Proč? Protože 29. května 1990 do Václavova tehdejší československý prezident skutečně zavítal, a to s celou delegací, na oficiální návštěvu. Hlavním důvodem byla prohlídka statku, kde rolník Miroslav Koryta vedl za socialismu soukromé hospodářství a dokázal úspěšně vzdorovat kolektivizaci. A právě on inicioval pořízení desky, jejíž odhalení proběhlo bez ceremonií v blíže neznámém dni roku 1991. Z největší pravděpodobností se jedná o historicky vůbec nejstarší pomníček Václava Havla ve veřejném prostoru.

0: Ano, štěstí. Co je štěstí? Vzpomínáte na ten film Muška jenom zlatá? O jedné podobě štěstí zpívala Marie Rotrová právě teď v jeho českém dopoledni. A já doufám, že jednomu z vás se o takové malé štěstíčko taky postarám. Říkala
1: nové
0: jsem si.
1: Jeho české dopoledne.
0: Ano, nové jeho české dopoledne, to jsem úplně nechtěla, ale nové jeho české dopoledne tady je s vámi a já se rozhodla, že bychom si společně mohli, přátelé, zasoutěžit. Co vy na to? Měla bych tady pro vás knížku. Ta knížka se jmenuje Ostrov zalitý sluncem. Tak, Ostrov zalitý sluncem a abych vám trošičku tu knihu představila. Tak představte si sluncem zalitou Madeiru, krásnou vilu s výhledem na oceán. Potom taky k tomu dva roztomilé psy a ženu, která se snaží začít úplně novou éru svého života. No a právě tam se vydává Tabita, hlavní hrdinka románu britské spisovatelky Kate Frost, Ostrov zalitý sluncem, který v češtině vydalo nakladatelství Kazda a taky nám ho do soutěže věnovalo. Tabita po bolestivém rozchodu utíká od minulosti a přijme nabídku starat se o dům a domácí mazlíčky, jenomže místo klidného odpočinku je čeká nečekané setkání s charismatickým mužem, který její plány pořádně zamíchá. Je to příběh o nových začátcích, o druhých šancích a samozřejmě taky o lásce. Možná jste pochopili už z toho kontextu, že o lásce to rozhodně bude. No ale teď ještě soutěžní otázka. Pokud jste mě teď dobře poslouchali, co jsem říkala, tak pro vás bude velmi snadné na mou otázku odpovědět. Já se vás ptám, na kterémže ostrově se odehrává příběh knihy Kate Frost Ostrov zalitý sluncem. Správnou odpověď mi můžete volat na 22 155 44 11. Tak doufám, že budete vědět, možná i bez nápovědy by to mohlo být. No tak uvidíme. Hezké dopoledne.
2: No tak já to nevím bez nápovědy.
0: Tak já zkusím nápovědu. Dobrý den, Josefe, říkám to dobře.
2: Dobrý den. Ano.
0: Tak zdravím vás. Takže buď to byla za A Malorka, za B Madeira, za C Korfu, anebo za D Sicílie. Úplně na začátku jsem ten název řekla.
2: Tak já zkusím Madeira.
0: No, poslouchal jste naprosto dokonale. Ano, Madeira je správná odpověď. Já vám gratuluju, kniha je vaše. Tak má se nám trošičku o víkendu ochladit, možná už ve čtvrtek začne pršet, tak když budete chtít něco

0: přečíst, budete mít co, tedy pokud stihneme do té doby. Knížku předat dobře. Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
1: Já si tam pro ní dojedu.
0: Přijeďte, budeme rádi a bude tady na vás knížka čekat. Ještě mi počkejte chviličku, podrobnosti domluvíme za malou chvilku. Ano. Já se zatím s našimi posluchači ještě podělím o to, co nás čeká za malou chvilku, protože vy, přátelé, uslyšíte další díl seriálu o mobilní hospicové péči. Jiří Skladenská v něm vypráví o tom, jak mu zdravotníci z domácího hospicu pomáhali s péčí o nevyléčitelně nemocnou manželku. No a díky virtuální realitě se jeho žena mohla dokonce podívat i do Itálie. Ano, i to v dnešní době lze. Tak trošičku optimismu dožil, možná nalijeme za malou chvilku, ale věřím, že se o to postará i Valdemar Matuška s písní Slavíci z Madridu. Hezké dopoledne.

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Taky nevyléčitelně nemocný se může podívat do italských Benátek, i když jenom virtuálně. Jak uslyšíte v dalším dílu seriálu o domácí hospicové péči, přesvědčila se o tom rodina Jiřího z Kladenska. Jiří tak mohl své nemocné ženě splnit nejen přání dožít doma, ale taky to, aby se díky brýlím na virtuální realitu vydala na vysněný výlet do Itálie.
1: Do sídla domácího hospice Mezibřehy v Berouně mířím za zdravotní sestrou a jejím klientem. Je to takový žlutý dům, čtu tady nápis Mezibřehy, důstojný odchod.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sestřička Lucie Petáková, odsud vy vyrážíte za klienty domů v rámci regionu?
2: Ano, někdy tady odsud vyrážíme. Máme vlastně působnost 30 km od Berouna. Do rodiny chodíme s tím zdravotnickým baťohem, kde máme veškerý potřebný vybavení.
1: Jezdila jste také na Kladensko do rodiny pana Jiřího, ten je tady s námi. Proč vy jste využívali tu mobilní hospicovou péči?
3: Protože asi bych to sám nezvládnul. Jo, byly tam takové věci, kde byla opravdu potřeba sestřička a bez toho by to asi nešlo.
1: Manželka Zuzana zemřela letos na jaře po těžké nemoci.
3: Ano, ona s tím bojovala od roku 23.
1: Vy jste doma ještě oslavili manželky kulatiny, prozradíte ten věk?
3: Já myslím, že můžu 60 let, to není žádný věk.
1: Pan Jiří je dál v podstatě vaším klientem. On využívá takzvanou pozůstalostní péči. Co to znamená?
2: Pozůstalostní péče vlastně znamená, že potom, co zemře pacient, o kterého jsme se starali jako domácí hospicová péče, tak ještě se staráme vlastně o tu pozůstalou rodinu. Snažíme se jim poskytnout psychosociální podporu a snažíme se tak jako provázet tím truchlením.
1: Jaké povolání měla vaše žena?
3: Zuzka dělala na urgentním příjmu sanitářku.
1: A vy jste taky z oboru?
3: Jezdím sanitkou převozovou, ne záchrankou, ale převozovou.
1: Jak bylo pro vaši ženu důležité být doma?
3: Moc si přála jít domů. Jo, to vlastně, když byla v té nemocnici, tak přemlouvala pana doktora, aby ji propustil. On nechtěl, ale po týdnu ji propustil.
1: Já s vámi oběma chci mluvit hlavně o tom, co si paní Zuzana přála. Ona toužila cestovat, což už bohužel nešlo, ale vy jste jí nachystali takovou specialitu. Co to bylo?
2: Virtuální brýle. Protože jsme při jedné hospicové návštěvě zjistili, že by paní Zuzana se ještě chtěla podívat do Říma. Vlastně byl to takový její velký plán. Měla už skoro možná koupený i letenky s rodinou.
3: Postupem doby tak manželka sama usoudila, že to nejde prostě. Takže pak se vlastně hodily ty virtuální brýle, což bylo úplně super.
1: Co ona popisovala, co viděla, co navštívila?
3: Samozřejmě první jsme hledali Řím, který tam byl zrovna dvakrát. Destinace celého světa, památky.
1: A jak manželka reagovala?
3: Manželka reagovala, že normálně říkala třeba tyjo, otáčela se s tím. To si člověk připadá, jako když je opravdu tam.
1: Jak dlouho měla třeba ty brýle nasazené?
3: 4 hodiny to mělo v kuse, od půlnoci asi do 4 do rána.
2: Tu noc těsně předtím, než jsme je měli vrátit, tak právě to bylo, jak říká pan Jiří, to bylo velice dojemný, že prostě byli i v Benátkách a že paní Zuzka tam tancovala na gondole, takže pro všechny to byl silný zážitek.
3: Bylo to moc hezký a byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Vzpomíná Jiří z Kladenska, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Fanoušky v 8. kole hokejové extraligy České Budějovice vyhráli nad Brnem 5-1. 3 kanadské body si do statistik připsal slovenský útočník Motoru Robert Lantoši.
1: Lantoši se jednou trefil, dvakrát nahrával. Nikoho ani nepřekvapilo jméno nejlepšího hráče zápasu v dresu Motoru.
2: To tam konečně padlo, tak věřím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádní týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na ledě.
1: Lantoši zmínil bilanci českobudějovického Motoru na domácím ledě.
2: Každý tým chce doma být co nejsilnější a nikomu nedávat body z domácího prostředí, a taky chceme být i my. A tak myslím si, že jsme jazdili, byli jsme tvrdí, tlačili jsme se o té brány. Konečně jsme dali víc jako 2 góly, čiže myslím si, že velmi pěkný večer.
1: Poněkud jiné představy o průběhu pondělního večera měl asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Po prohře 1-5 ho netěšil ani pohled na střely na branku. Těch Kometa zaznamenala paradoxně o 10 víc než Motor.
3: Do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku o 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Efektivní byl Motor. Na 3-0 upravil hned v úvodu druhé třetiny Jakub Pour.
4: Přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství.
1: Doplnil Jakub Pour. Motor po tříbodové zisku je v tabulce na 5. místě. Kometa je až 11. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odborné sociální poradenství organizace TEJA otevřelo pobočku přímo v Milevsku. Dvě pracoviště městského úřadu v Jindřichově Hradci dnes zůstanou pro veřejnost zavřená. Důvodem je odstávka elektřiny. Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Úterý bude slunečné, naměříme až 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Obyvatelé Milevska a okolí můžou nově využít odborné sociální poradenství přímo ve městě. Službu tam poskytuje organizace TEJA, krizové centrum ve spolupráci s městem. Poradna bude otevřená vždy první pondělí v měsíci od 9 do 14 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních věcí městského úřadu.
2: Organizace TEJA pomáhá lidem v náročných životních situacích. Obrátit se na ní můžou ti, kteří řeší například dluhy, exekuce či oddlužení, ale i problémy spojené s bydlením, pracovně právní nebo majetkoprávní otázky, rodinné a mezilidské vztahy či oblast sociální pomoci. Z Milevska Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Část městského úřadu v Jindřichově Hradci je dnes pro veřejnost zavřená. Bez elektřiny zůstávají dvě jeho pracoviště. Omezení potrvá do 15:30 odpoledne. Pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
3: Omezení se týká budov městského úřadu v Klášterské a Janderově ulici. Od 19:30 do 15:30 tam kvůli odstávce elektřiny nebudou fungovat počítačové systémy ani telefonní spojení. Doporučujeme proto lidem, aby si návštěvu pokud možno naplánovali na jiný den.
1: Nejpozději dneska byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případně senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby. Zhruba třetina jich volí navíc i svého zástupce do Senátu. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října letos v New Yorku zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje taky sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Češi poslední dva zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Dni musí zlepšit.
4: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
1: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše mezi 20 a 23 stupni, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Večer místy klidno a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto s motorkou se střetlo u Plešovic na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A krátce po desáté pokračuje jeho české dopoledne s Hankou Šoberovou. Dobrý poslech vám přeji. My už se za chviličku vypravíme do období žní na venkově. V Českobudějovickém archivu je totiž výstava věnující se této důležité části venkovského roku. Tak zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jak naši předkové prožívali žně? Představuje to krátká výstava ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích a dneska se na ní vypravil i náš regionální stopař Petr Kubát, kterého tímto vítám. Petře, ahoj, hezké dopoledne.
2: Ahoj, hezké dopoledne. Tu výstavu s názvem Požních připravil Spolek pro hůrky a venkov. Zaplnila výstavní místnost v archivu na Rudolfovské třídě tady v Českých Budějovicích. No a věnuje se jednomu z nejdůležitějších milníků venkovského roku. Jsou tady k vidění známé i málo známé historické pomůcky a nástroje, které se dřív běžně používaly právě při žních, ale i před nimi a po nich. No a víc mi k tomu říká ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář.
3: Jsou to staré věci, zemědělské nářadí, trakaře, nuše, domácí vybavení. Máme tady kus selského žebřiňáku, plus teda dokumenty, které dokládají o tom, jak se dříve na venkově hospodařilo. Když říkám dříve, jsou to nějaké rozmezí od konce 19. století až téměř v současnosti, ale hlavně je tam důraz na období první republiky a potom socialismu, čili kolektivizace, co sebou přinesla pro venkov a tak dále.
2: Archiv doplnil výstavu taky v menší míře dobovými dokumenty a fotografiemi. Vystavené snímky jsou hlavně z 30. až 50. let minulého století, jak doplňuje Daniel Kovář.
3: Z okolí Lišova, Třeboně, některé jsou opravdu krásné, unikátní i tím, že zachycují konkrétní lidi při konkrétních pracích s nářadím, které už dneska dnešní generace třeba vůbec nebudou znát. Jsou tady pěkné barevné plakáty z dosti nebarevné doby 50. let, ale je vidět, že i v té době se lidi prostě chtěli bavit a jsou tady prostě pozvánky na dožínkové slavnosti a tak dále.
1: Petře, kdy můžou zájemci výstavu navštívit?
2: Ta výstava potrvá do této soboty, tedy do 10. října a teď přes týden je otevřeno každý den od 8 do 16 hodin, v sobotu potom od 8:30 do 11:30. No a na tu sobotní derniéru té výstavy pak dorazí taky krojované selky, protože součástí výstavy je taky několik lidových krojů. A zájemci si taky můžou v sobotu tu výstavu prohlídnout i s odborným výkladem právě s někým v krojích.
1: Jak naši předkové prožívali žně, o tom jsme si povídali v jeho českém dopoledni a může o tom taky a vypovídá o tom výstava, na kterou nás pozval náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky za to a přeji hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Tak přátelé, slyšeli jste pozvání na výstavu, ale já těch pozvánek pro vás v jeho českém dopoledni budu mít mnohem a mnohem víc. Budu se týkat konkrétně dnešního dne, tak si na ně pár minut počkejte.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Českých Budějovicích začne dneska v 16 hodin v jeho českém muzeu křest knihy Jana Šimánka Pověsti, legendy a vyprávění z Doudelepska. Už jsme o ní mluvili dneska v jeho českém dopoledni, tak máte o ní povědomí. O hodinu později, tedy v 17, otevře galerie Nahoře v českobudějovickém metropolu fotografickou výstavu Jany Kučerové Sudety dnes. Pohled na české pohraničí zblízka, bez turistického filtru. No a večer v 19 hodin začne v českobudějovickém metropolu živý podcast Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polorajch si tentokrát vezmou na mušku svět kolem nás. V Jindřichově Hradci tam začne v 16:30 odpoledne v městské knihovně setkání se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Kdo má rád tajemství, záhady a otázky bez jednoduchých odpovědí, tak může být na správné adrese. V Čelnici. Tam začíná v 17 beseda Václava Kadlece Krása a ta je platidel. Bankovky totiž nejsou jenom peníze, často na nich najdeme i docela zajímavé příběhy. No a pokud chcete večer spojit s hudbou a tancem, možná i tradicí, tak v 19 zahraje v kulturním domě v Lišově Jiří Pavlice a Hradišťan. Lidová hudba tu dostane prostor společně s autorskou tvorbou. Takže na dnešek je toho dost. Stačí si jen vybrat.

0: podzim je možná nejlepší čas vydat se na procházku krajinou, která už začíná pomalu, ale jistě měnit barvy a přitom si nechat vyprávět její příběhy. Už tuto neděli 11. října zve Městské muzeum ve Volyni na vlastivědný výlet do Zhůří a právě o něm i o dalších říjnových programech muzea si teď budeme povídat s jeho ředitelem Karlem Skalickým, kterého tímto vítám. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, začneme právě nedělním výletem do Zhůří. Kam přesně se vydáte a co vás tam čeká?
1: Tak my děláme vlastně každoročně mnoho výletů. Máme ve škatulce vlastivědné, to znamená, že jdeme krajinou a zajímají nás pamětihodnosti, příběhy, dílčí historie, prostě všechno možné, co v té krajině k vidění je. To zhůří je výlet teda přeložený, on měl být už v minulém měsíci, ale z technických důvodů jsme ho přesunuli. Půjdeme vlastně pěšky z Kašperských hor a zvládneme zhruba nějaký takový 18-kilometrový okruh. Zhůří je teda vesnice zaniklá, takže spíš si budeme povídat o tom, co bylo a půjde hlavně o přírodu a tu podzimní krajinu.
0: Ta trasa, jak jste řekl, má zhruba 18 kilometrů. Co by měl člověk vědět, než se rozhodne přidat? Je potřeba nějaká zvláštní kondice, vybavení?
1: Ne, určitě ne. My víceméně všechno přizpůsobujeme lidem, kteří se sejdou. To znamená, někdy to jsou lidé mladí, někdy to jsou důchodci, někdy to jsou děti, takže tempo je nastaveno podle těch, kteří momentálně jdou.
0: Jinak co vás osobně na těchto vlastivědných výletech baví nejvíc? Když se na ně vydáváte, díváte se ještě na krajinu očima turisty anebo hlavně očima historika?
1: Tak já si myslím, že to mám nějakým kombinovaným způsobem, takže jak toho turisty, tak i historika. A zároveň ty výlety nám přináší nějaké další srovnání, drobnosti, někdy i muzejní akvizice, to znamená nečekaný nález nebo nečekaný kontakt s nějakým člověkem, který nám do muzea posléze něco věnuje a tak dále. Má to prostě svoje plusy.
0: Přidejme praktické informace pro zájemce. Kde je v neděli sraz ráno? V kolik hodin odjíždíte?
1: Sraz je v 8 hodin na autobusové zastávce na náměstí ve Volyni, ale může se k nám přidat kdokoliv na trase, buď ve Vimperku, v Kašperských horách, nebo všude na trase toho autobusu nebo těch autobusů, které jedou do Kašperských hor.
0: Jinak po celý říjen můžete ve Volyni navštívit taky výstavu Velké náměstí odedávna zvané. Co nám staré fotografie a další materiály prozradí o proměnách dnešního náměstí Svobody?
1: Tak ono to, tahle výstava navazuje vlastně na nedávnou rekonstrukci, docela generální rekonstrukci celého Velkého náměstí nebo dnešního náměstí Svobody. Je to výstava, která je volně přístupná, protože se nachází na chodbě městského úřadu a je v podstatě to srovnání je někdy takové blízké, někdy jsou ty místa nepoznání. Takže posuďte sami, přijďte tam se podívat. Jenom taková vsuvka mi je trošku výjimečné, ale v nadcházejícím období budeme dělat výstavy jenom v tom městském úřadě, v té chodbě, protože tady muzeum ve Tvrzi nám podléhá rekonstrukci, to znamená stěhujeme expozice i výstavy a budeme zhruba při čtvrtě roku zavření.
0: Ještě občas nám vypadává signál, takže chviličkami pár slovíček neslyšíme, tak vezmeme to ještě velmi rychle. 23. října rozezní Volyňskou Tvrz Blues. Představí se tam zpěvák, kytarista Pier Luigi Petrika. Nevím, jestli to říkám dobře. Čím vás zaujal?
1: Petrika.
0: Čím vás zaujal právě tenhle italský hudebník?
1: Tak my tady děláme pravidelně takové, řekněme, jazzové a bluesové menšinové koncerty a Pierluigi Petrica je takový ten opravdu dřevní, syrový bluesman, který je schopen hrát jak někde před v koncertním prostoru, tak klidně na ulici. A je to opravdu takové to srdcerivné, tvrdé, syrové blues. Pochází z města nebo z oblasti Abruzzo a bude hodně pěkná záležitost.
0: Takže 23.
1: Ještě tady, října. Ještě tady nikdy u nás ani v regionu nehrál, tak docela se na to těšíme.
0: Věříme. A můžete být při tom, přátelé, když se vydáte 23. října na Volínskou tvrz, anebo můžete v neděli absolvovat výlet do Zhůří.
1: A jináč ten koncert je vlastně poslední akcí tady vůbec asi ve tvrzi a pak už nás čekají jenom ty výlety, pak zavíráme, to je definitivně.
0: Výborně. No tak ano, děkujeme za informace. S námi byl pan ředitel muzea ve Volini, pan Karel Skalický. Děkujeme za váš čas, mějte se hezky a všechny ty akce,
1: mějte se pěkně.
0: Vydaří. Ať vám daří i trošku, vydaří se i trošku počasí. Naslyšenou. Zdravíme do Volině.
1: Naslyšenou.
0: Tohle už je, přátelé, Céline Dion.

0: Absurdní dialogy, filozofické diskuze i legendární design v nových kulisách. 90. výročí narození prvního prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíční festival festivalem Havel Alive. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty

0: vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
1: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražského hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
0: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk, a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
1: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v Horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci. Za chvilku.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl našeho volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 81. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si provolický průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Listopadového summitu prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky na Slovensku se zúčastní i předsedkyně Evropské komise. Žaludy dubu zimního a bukvic jsou kvůli suchu letos nekvalitní. Sportovní hala v Jindřichově Hradci nabídne po přestavbě lepší zázemí klubům i školám. Dnešek bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Slovensko bude v listopadu hostit dvoudenní summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky. Na setkání nejvyšších představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dorazí taky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Summit začne 4. listopadu a hlavním tématem bude podle Bratislavy rozšiřování Evropské unie. Prezidenti se mají zabývat i zahraniční politikou. Slovensko od letošního července se skupině V4 předsedá. Letošní úroda žaludů dubu zimního a bukvic na jihu Čech je podprůměrná kvůli suchu. Brigádníci sbírají plody v těchto dnech ve vybraných porostech. Informace doplňuje lesník z lesů České republiky v Hluboké nad Vltavou Jan Staněk.
4: Žaludy jsou parazitovaný hmyzem, jsou schnilí, jsou atrofovaný, deformovaný a podobně. U bukvic je to podobný, je tam velký procento těch hluchých, kde je nevyvinutý to semínko, nebo tam prostě není vůbec.
2: Obnovu lesních porostů, nedostatek žaludů a bukvic neohrozí. Seminářský závod lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Sportovci v Jindřichově Hradci začnou využívat novou přístavbu ve sportovní hale. Rozšíření a modernizace sportoviště trvalo déle než rok a stála 187 milionů korun. Prostor budou využívat sportovní kluby i školy. Vedení města se při plánování stavby zaměřilo také na budoucí provoz budovy, vysvětluje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
5: Při stavbě jsme mysleli také na energeticky úsporný provoz. Hala má zelenou střechu, tepelná čerpadla a retenční nádrž na dešťovou vodu. Využívá také moderní technologie, které mají pomoci snížit provozní náklady. Zajímavostí je, že projekt i samotnou stavbu zajišťovala jedna firma metodou Design and Build. Sport.
2: Českobudějovičtí hokejisté v nejvyšší soutěži vyhráli nad Brnem 5-1. 3 kanadské body za gól a 2 asistence si do statistik připsal Robert Lantoši.
6: Mně to tam konečně padlo, takže verím, že to bude pokračovat, ale celkovo parádny týmový výkon a myslím, že jsme to ukázali na lade. Každý tým chce doma být čo najsilnější a nikomu nedávat body z domáceho prostředí a taky chceme být aj my. A tak myslím si, že jsme jazdili, boli jsme tvrdí, tlačili jsme se do tej brány. Konečně jsme dali viac ako 2 góly, čiže myslím si, že velmi pekný večer. Počasí.
2: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, večer od západu oblačnosti přibude. Naměříme nejvýše mezi 20 a 23 stupni, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne převážně z východních směrů. Večer místy klidno a biozátěž na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se střetla na křižovatce u Dynína na Českobudějovicku a auto s motorkou u Plešovic na Českokrumlovsku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Hnízdo může sloužit nejen jako ptačí domov. Je to i název míchaného drinku, se kterým českobudějovický barman Jan Lukas nedávno vyhrál mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů. Z čeho se jeho hnízdo skládá a jaký míchaný drink má naopak sám vítěz nejradši? Nejen o tom jsme si s Janem Lukasem povídali v našem vysílání začátkem června letošního roku. Reprízu rozhovoru vám nabízíme právě dnes a začneme už za chvíli. K poslechu zve, krásné úterní dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů Jan Lukas je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak Honzo, jaký koktejl jste naposledy míchal, nebo jaký drink jste naposledy připravoval, než jste šel k nám do studia na rozhovor?
2: Paradoxně to byl nealkoholický koktejl, protože chystám festivalový drink na zakázku vlastně pro Matonku na festival vážní hudby v Litomyšli, takže inspirovaný vlastně Bedřichem Smetanou, tak jsem ho akorát dodělával a nafocoval na zakázku.
1: Máte hodně nabité léto takovými, řekněme, akcemi, jako jsou třeba festivaly právě a tak dále?
2: Teď se mi to trošku začíná plnit právě tady těma jako jednorázovýma akcema, no.
1: Můžete nějaké vyjmenovat, třeba pozvat tak posluchače?
2: Nejbližší bude asi filmový festival v Karlových Varech, kde budu míchat právě pro VIP hosty své nealkodrinky.
1: Těšíte se na to?
2: Těším, ale zároveň jsem trošku nervózní.
1: Máte třeba nějakou zkušenost i takhle s VIP klientelou, když to tak řeknu?
2: Určitě za ty roky, co jsem dělal v koktejlových barech do noci, popřípadně na různých festivalových akcích právě na filmovém festivalu v Karlových Varech, tak tam jsem byl několikrát ve VIP zóně, takže tam jsem toho zažil poměrně dost.
1: No, dnes máme ve studiu barmana, který má opravdu velmi bohaté zkušenosti, ale na úvod se určitě sluší zeptat, jak jste s barmanstvím začínal. Předpokládám, že tohle zrovna třeba je odvětví, kterému se člověk začne věnovat opravdu až tak spíš na hraně dospělosti, protože jako kluk na základní škole nebo začátkem střední školy asi úplně nemůžete jít za bar a začít míchat drinky.
2: Přesně tak, i když samozřejmě i ty pubertální léta k tomu alkoholu trošku táhnou, tak jsem v 9. třídě dost přemýšlel nad tím, kam bych vlastně mohl jít studovat. A jelikož jsem nebyl úplně nejlepší student, vlastně nejvzornější, tak jsem šel tady na učiliště vlastně na obor číšník. A tam jsme si potom mohli vybrat různý doplňkový kurzy, takže na který jsem chodil vlastně cokoliv mi ta škola nabídla, tak na to jsem šel a nejvíc mě tam právě oslovil potom barmanský kurz od pana Tretra, takže to si myslím, že mě nasměrovalo vlastně k tomuhle, k téhle profesi.
1: No, my se dostaneme ještě k tomu školení barmanu jako takovém, ale když si teď vzpomeneme na ty vaše barmanské začátky, já jsem zmiňoval už, že vy toho máte za sebou opravdu hodně, je to práce, kdy je člověk hodně do noci vzůru, samozřejmě skoro až nad ránem vlastně končí jeho směna. Tak bych si troufl odhadnout, že třeba i začátky mistra světa nebyly úplně nic jednoduchého. Je to správná domněnka?
2: Je to, řekl bych, správná domněnka rozhodně, protože přece jenom každý v tom oboru nějak začínal. Ta doba je teď trošku jiná. Všichni by samozřejmě chtěli rovnou být nějaký šéf barman nebo rovnou míchat drinky, ale prostě musíte si to fakt oddřít od píky, od nějaký pozice jako pomocného barmana, kdy krájíte ovoce, doplňujete ledy, a ono to má i svoje opodstatnění, protože vy okoukáte od těch kolegů, do čeho se ty drinky třeba dávají, do jakých skleniček, jak se to zdobí, takže potom vlastně, když už si stoupnete za ten bar a jdete míchat, tak už automaticky víte, co kam patří, protože jste to vlastně předtím nějakou dobu doplňoval. A pak vlastně zase vám doplňuje někdo ty věci, takže řekl bych, že to je takový přirozený koloběh vlastně a nedá se to moc ožulit. Prostě myslím si, že si každý tímhletím musí projít.
1: Takže je to podobné jako v kuchyni, pomocný kuchař krájí cibuly, brambory, loupe a tak dále.
2: Přesně tak.
1: Na barevu nebo za barem je pomocný barman, který krájí plátky, limetky, citronu.
2: Přesně tak, já třeba i v tomhle spíš tohleto zastávám, že já i ze pozice vlastně jako teď už jako barmana nebo šéf barmana, tak mě nedělá problém jít a doplnit si ty ledy sám. Měl bych umět vlastně ukázat těm novým kolegům, jak se to vlastně dělá a ne být rovnou ten v uvozovkách vedoucí nebo manažer, který jim bude po nich něco chtít, ale vlastně sám to nikdy nedělal. To si myslím, že se v gastru všeobecně jako hrozně odráží, když je někdo na takové pozici a chce po svých zaměstnancích vlastně nebo po svých kolegech nesmysly, který sám nikdy nedělal.
1: No, děje se to často, že k vám do kavárny přijde třeba, nebo za bar přijde nějaký mladý barman, který hned chce už být někde na výši, přitom nemá třeba žádné zkušenosti?
2: Asi by chtěli, ale my se jim to snažíme tady tím způsobem vysvětlit, že máme nějaký školní školící program, ten musí absolvovat. Není to prostě, že za 3 směny budou zajetý. Fakt to trvá třeba 6 měsíců i, než se dostanou vlastně jako za bar nebo ke kávovaru. Prostě musí se tím projít.
1: No, mám takový pocit čistě osobně, že k tomu barmanství, k míchání drinků patří i taková jistá část nějaké, řekněme, dovednosti komunikace s tím zákazníkem, showmanství, skoro až, ale to je přeci jenom něco, co člověk opravdu nemá jen tak z hůry dáno nebo jen tak z nenadání. To se opravdu musí naučit.
2: To právě přesně se dá okoukat nějakým způsobem, když doplňujete ty lidi a vidíte toho zkušenějšího barmana, jak komunikuje s těma lidma, tak vlastně vy to nějakým způsobem navnímáte, vypozorujete, kdy hodí vtípek, kdy se to jako padne na místo, kdy zase naopak ty hosty nechat třeba bejt a vycítit tu situaci, že když je tam pár, tak se jim asi nebudu úplně jako tolik vměšovat do konverzace, ale budu fakt jenom, aby měli všechno to, co chtějí, aby o ně bylo postaráno, ale když vidím, že se chtějí věnovat jeden druhýmu, tak tam u nich nebudu stát celou dobu a kazit jim vlastně jako večer.
1: No a kde konkrétně vy jste připravoval ten led, krájel ty plátky citronu, limetky a tak dál?
2: Bylo to v několika barech, vlastně v 18. jsem začínal tady ve Žlutý ponorce, což bylo vlastně hned po tom barmanském kurzu, kdy náš tam pan Tretter vzal potom jako absolventy, aby jsme si tam vlastně stoupili za reálný bar, protože jsme byli vlastně ve škole do té doby během absolvování toho kurzu a když jsme tam šli, tak mě vlastně hrozně oslňovala ta atmosféra, tehdy ponorka ještě byla vlastně u nádraží v Chelčickém a šel jsem tam dokonce až, myslím, že mě Míra vzal až na potřetí, co jsem tam šel zeptat na brigádu, že jsem tam šel jeden týden, nechal jsem tam kontakt, pak 2 týdny nic, tak jsem tam šel znova, no a až na potřetí teda řekli, tak víte co, tak zítra přijďte a vyzkoušíme to a od té doby jsem tam vlastně nějaký 1,5 roku na brigádě působil, než jsem vlastně dostudoval. Pak jsem šel do Krumlova, do koktejlového baru, do apotéky a potom mě oslovili vlastně v Praze ve vyhlášeném baru La Flair, vlastně kde bylo koktejly šampaňský. Ale jelikož mi nesedla Praha jako město, tak jsem se pak vrátil na jih Čech. No.
1: Jste hrdý patriot.
2: Přesně tak.
1: Jan Lukas, mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů, je s námi dnes ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vy máte dnes samozřejmě na kontě nespočet účastí na různých soutěžích. Spíš než jestli vás to lákalo dřív ty soutěže, tak se ještě předtím zeptám, jestli vás napadlo, když jste začínal v těch 18 jako ten pomocný barman, který to ještě zkoušel na 3x, jak jste zmiňoval. Napadlo vás tehdy, že byste mohl vůbec soutěžit nebo že byste si jednou troufl na to se přihlásit do nějaké soutěže?
2: Tak já jsem v té době nevěděl, že jsou nějaký takhle jako větší soutěže a až potom vlastně jsem nastoupil do Žlutý ponorky, jak tam byl jeden kolega, co už byl jako v Praze, ale vyučil se se mnou tady v Metropolu a v restauraci Metropol a vlastně zjistil jsem, že on soutěží, tak jsem se na ty soutěže jezdil třeba párkrát podívat a pak jsem si říkal, že to zkusím taky. No, trvalo to první nějaký 2-3 roky, než jsem si stoupil vůbec na bednu a pak už vlastně přijdete na nějaký ten algoritmus nebo vlastně na něco, co ty chyby vlastně vyšperkuje a už se začnete umisťovat jako víc a víc na bedně, no. Ale to tak, jak to je.
1: Takže je to jako ten postup, nejdřív pomocný barman začíná u toho krájení, potom, když je z něj barman, začíná jezdit na ty soutěže, musí si to všechno oskoušet, no a potom možná přijdou ty medaile. Přesně je to hodně tak. Postupné.
2: Přesně tak, ono jde i o to, v dnešní době je to trošku jiný, protože většina mladších barmanů, který začínají soutěžit, tak už mají nějakýho mentora, někoho zkušenějšího, kdo za nima stojí a rovnou jim řekne, tak takhle se připrav, musíš tam říct, nebo jako na co si dát pozor technicky, poradí s výrobou toho drinku, takže vám vlastně jako ten mentor ušetří třeba 5 let snažení a šperkování nějakých těch chyb, protože v době, kdy jsem začínal soutěžit já, tak jsem fakt jako musel přijít s notýskem za tou porotou a zeptat se jich, co jsem udělal špatně, sepsal jsem si body, na který jsem si dal příště pozor. Neudělal jsem je, ale udělal jsem zase něco jiného a takhle vlastně ten koloběh šel až do té doby, než jsem zjistil vlastně, co všechno jsem dělal špatně.
1: Hodně zajímavý postup. Každopádně vy jste zmiňoval jméno pana Tretra, jestli jsem zaslechl správně. Ano. To byl váš mentor nebo hlavní vzor barmanský?
2: Řekl bych, že ne úplně takhle jako vzor nebo mentor. Nasměroval mě nějakým způsobem určitě, protože on byl snad jeden z prvních lidí, který vlastně dělali barmanský kurzy v České republice pod Českou barmanskou asociací. Takže spíš mě asi jako ve mně vdechnul ten oheň, který vlastně já už jsem si pak nějakým způsobem sám přiživoval.
1: Já jsem si vzpomněl v této souvislosti na jeden díl seriálu Simpsonovi, kde barman Vočko opustí svůj bar a vrací se na barmanskou školu. Napadlo mě, jestli existuje skutečně u nás něco jako barmanská škola, kterou by mohl člověk absolvovat a získat plnohodnotné vzdělání. Vy jste zmiňoval, že jste šel na učiliště?
2: Ano, ono není přímo obor jako barman, jako takovej. Máme tady vlastně skvělou právě hotelovou školu Frajní Šaramka, která je na tohle zaměřená, po případě hned jejich jako sesterská škola, učiliště. Já jsem šel na obor číšník, protože jsem věděl, že to je jako k tomu navázaný, ale nevěděl jsem v té době, samozřejmě jsem měl strach toho, že dodělám číšníka a budu prostě jako dělat celý život číšníka. Ono za první na tom už zpětně vidím, že na tom není špatný být jako dobrý vrchní, je taky jako dost náročný a řekl bych, že to lidi umí ocenit, když máte jako fakt dobrou obsluhu, ale být jako v tom oboru podprůměrnej je prostě špatně. Jo? Hmm. To si myslím, že jako v každém oboru, ale vy si na těch školách můžete právě dodělat různý tyhle ty kurzy a ty tady zastřešuje vlastně Česká barmanská asociace, nad kterou je ještě vlastně IBA, což je jako Světová barmanská asociace, a lidi, kteří mají jako certifikaci jako lektor, to jsem třeba já, tak pro ty školy potom děláme kurzy buď na kafe, na someliéry nebo na barmanství, jako na mixologii.
1: Hmm. Předpokládám, že na škole, kterou vy jste absolvoval tady v ulici Frání Šrámka, tak tam určitě na nástěnce visí nějaký rámeček s vaším jménem, jakožto s absolventem, příklad velmi dobrého absolventa školy. Každopádně z toho, co říkáte, taky plyne to, že vám pod rukou projde hodně toho personálu, nebo třeba lidí, kteří se chtějí stát tím personálem. Je hodně těžké je to naučit. Jak je vlastně dneska ta pracovní síla v gastronomii podle vás? Její dostatek je třeba vhodně připravená, nebo naopak není? Je jí málo? Jak to je?
2: No, je to takový teď asi věčný boj a velký téma jako všeobecně v gastru pro Českou republiku. My si teda, řekl bych, na náš personál nemůžeme stěžovat, ale je to o tom výběru už na začátku. Prostě pokud berete každýho a neselektujete to tvrdě, tak samozřejmě se vám to potom vrátí, tomu člověku věnujete čas a je to většinou zbytečný. Když to ale odkloním trošku na ty kurzy, tak samozřejmě se dostávám do styku hodně jako s 15-letýma nebo 16-letýma studentama, který právě třeba neví, a myslím si, že není ani tak jako můj úděl jako lektora je za každou cenu připravit do toho provozu. Já jim ukážu samozřejmě nějaký základy, ale spíše to o tom je nasměrovat, aby věděli, jakou cestou se třeba můžou vydat. Jo? Že je baví kafe, že je baví koktejly, že je baví pivo, víno, tak aby věděli, do kterého z těch segmentů jít a že to není jenom o tom právě dělat jenom jednu věc.
1: Hmm. Pojďme k těm soutěžím, jak už jsem tedy zmínil, my vás tu teď máme jako čerstvého mistra světa v míchání na alkodrinků, ale vy už jste na tomto šampionátu v minulosti získal stříbro. Máte za sebou nespočet dalších titulů z různých tedy klání po celém světě. Jak dlouho se třeba barman jako vy připravuje na nějakou takovou danou soutěž a jak konkrétně ta příprava vypadá?
2: Tak záleží na typu té soutěže. Některé jsou snadnější, takže tam u těch snadnějších mi to stačí jako pár dní, že většinou do týdne jako jsem schopný vymyslet ten koktejl, nějakým způsobem ten příběh toho koktejlu. Pak jsou samozřejmě složitější soutěže, kdy musíte připravit třeba i, máte víc disciplín, takže na každou disciplínu musíte připravit třeba dva drinky, takže máte 5 koktejlů třeba a každý má jiný servis, jiný drink, takže vy musíte sehnat jiný skleničky. A teď už je to snadnější než dřív samozřejmě s tou přípravou, když už víte trošku jak na to, ale trvalo to. No.
1: Hmm. A čili je to opravdu o tom, že vy si na každou soutěž musíte vymyslet nějaký svůj vlastní speciální drink. Není to třeba o tom, že přijedete na soutěž a řeknete, já udělám Bloody Mary, to je třeba mimochodem můj oblíbený Michalý drink, ale udělám třeba Bloody Mary tak, jak to cítím já, a získáte třeba titul, protože do toho dáte něco speciálního.
2: Ono záleží na tématu té soutěže. Máte třeba, teď jsme dodělávali s kolegou jeden na Margaritu, ale má to být jako inspirovaný Margaritou, ale twist, takže jako předělaný. Záleží vždycky na tom tématu té soutěže. Někdy přesně máte třeba inspirovat se třeba Bloody Mary a předělat ho podle vašich představ, anebo musíte vymyslet, že vám řeknou zadání třeba futuristický drink a vy musíte vymyslet, co vlastně je podle vás třeba drink za 15 let, jak by mohl vypadat, a samozřejmě si to příběhově nebo nějakým způsobem obhájit pak u té poroty, proč to tak je.
1: Mě osobně zaujalo už třeba jenom to, že jste mistrem světa v míchání nealkoholických drinků. Jsou právě ty nealkoholické koktejly něčím speciální, že se tomuto odvětví, můžeme říct, dlouhodobě věnujete?
2: Je to pro mě osobně větší asi výzva. Řekl bych, že je to trošku náročnější, než stavět koktejl z alkoholu, protože když stavíte koktejl z alkoholu, tak máte třeba nějakou bázi, třeba rum, který má nějaký chuťový spektrum a vy si vyberete, kterou cestou vlastně to chuťový spektrum chcete jako podpořit. Když děláte nealkoholický koktejl, tak tam vlastně jako nemáte moc chuťový spektrum. V tomhle tom je vlastně ta jako Mattoni Grand Drink, což je vlastně to světový finále v nealkoholických koktejlech ojedinělý, že vy mícháte vlastně jako stavíte drink na vodě. Jo, samozřejmě perlivý nebo neperlivý, ale báze je voda a ta nemá žádnou chuť. A vy na tom musíte navázat vlastně. Navíc historicky to bylo víc jako tato soutěž upozaděná, bych řekl, třeba před těmi 15 lety, ale teď si myslím, že je víc a víc jako trendy pít i ty nealkoholické nápoje, popřípadě nízkoalkoholický.
1: No, říká se to, že mladší generace už nemá úplně takový kladný vztah k alkoholu, jako třeba ti starší lidé. Každopádně změnil vám titul mistra světa v míchání nealkodrinků nějakým zásadním způsobem život?
2: Zatím asi ne, ono je to teprve měsíc, tak samozřejmě krom finanční odměny, kterou jsem dostal, tak mi to život tolik nezměnilo. Hned další den, co jsem přijel, tak jsem prostě musel jít do práce dělat myčku. Tak to je, no, to je prostě realita, důležitý je se z toho nezbláznit. Já jsem před těma v roce 2017, kdy jsem byl vlastně druhej, tak mi to možná trošku stoupilo do hlavy, přece jenom byl jsem mladší, nevěděl jsem, co od toho čekat. Teď se tak jako člověk pousměje nad tím, co bylo, a poučit se z toho a jede se dál. No.
1: Konstatuje Jan Lukas, náš dnešní dopolední host, který je mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů. 11:05 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na řadě je písnička, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem Janem Lukasem, čerstvým mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů. Ten zmíněný světový šampionát, který jste vyhrál, se odehrál, Honzo, začátkem května v Karlových Varech. Samozřejmě se to dá předpokládat, ale prý jste byl před tím šampionátem hodně nervózní, což je logické, ale mě zajímá, jak se to projevuje u barmana. Jestli se mu třeba klepou ruce, když dává do skleničky nějaký konkrétní poměr nějaké tekutiny a tak dál?
2: Tak nervózní jsem samozřejmě byl kor ráno, když jsem se probudil a zjistil jsem, že jedna z mých jako surovin, které měly být na takový wow efekt, řekněme, tak byla zničená, takže jsem je nemohl použít, takže to mě znervoznilo trošku ještě víc.
1: Ty jsi to musel improvizovat hodně.
2: Improvizoval jsem, no, ale mám teda to štěstí, že při nervozitě já se hodně rozdejchám a když jdu na pódium, tak se mi ty ruce neklepou. Paradoxně ani hlas, nevím, možná je to právě z nějakých zkušeností, ale přitom i zkušení barmani vlastně se občas přesně, jak říkáte, klepou a nebo zapomínají, mají potom okna přímo, že vylezou na stage a fakt jako vidíte ten prázdný výraz a je mi jich občas trošku líto v tomhle, ale řekl bych, že je to pak o přípravě, že pokud vím, že jsem se na to dostatečně připravil, že jsem si tu prezentaci nacvičil, tak vlastně tam už je to přijít a jak odříkat básničku, ty techniky, vzít shaker, já nevím, kolik drinků už jsem v životě zamíchal, tak to prostě jdete tam s tím, že jdete dělat svoji práci.
1: No a dá se v barmanství improvizovat, ať už třeba na těch soutěžích nebo normálně, když připravujete zákazníkovi na baru koktejl?
2: Určitě, tak když to vezmu na ty soutěže, tak stane se, že vám něco spadne, něco se rozbije. Jo, a
1: v tu ránu musíte improvizovat.
2: Přesně tak, v tu chvíli nesmíte spanikařit, prostě stalo se to, jede se dál, vezmete třeba, nevím, vylejete, tak nejlepší vzít hadr, utřít to, porota vlastně dokáže i ocenit to, že se nezazmatkoval, že jste okamžitě to po sobě jako uklidil a pracujete dál, normálně se s nima dál bavíte. To samé v té práci, tam je to jako občas dost velká jedna velká improvizace. Může vám přijít host a říct, že nechce koktejl, který máte v meníčku, že chce něco na přání, tak v tu chvíli, když je někdo zkušený barman, tak dokáže během minuty vystřelit koktejl, protože ví, jaký tam má produkty a udělat koktejl na přání vlastně toho hosta.
1: Já už jsem to tady zmiňoval v samém úvodu, ten váš vítězný koktejl se jmenuje The Nest, tedy v překladu do češtiny hnízdo. Jak byste takový koktejl posluchačům popsal, z čeho se skládá?
2: Skládá se vlastně tím, že musí být nízkokalorický, tak se skládá z řapíkatýho celeru, aloe vera a rubery paragonu, což je vlastně takový jako kyselkavý syrup na bázi pepře a perlivý matonky a zastříkával se vlastně aromatem ze zelených jablek, takže hodně osvěžující kyselkavý drink, který vlastně proto i ten název jako hnízdo, že vlastně matonka u nás v České republice má to hnízdo té červené orlice, abych to vlastně navázal na tu značku.
1: To znamená pro milovníky Bloody Mary třeba taky možná vhodná alternativa.
2: No, když bychom to opepřili trošku,
1: vzali do tý kyselosti,
2: tak ano.
1: No, samozřejmě viděl jsem fotografii hnízda a vypadá opravdu jako hnízdo. Ale čím si myslíte, že váš drink zaujal porotu? Nebo čím to vysvětlila porota?
2: Myslím si, že to je kombinace všech těch vlastně součástí, protože vy vlastně na té soutěži můžete vyhrát ještě speciální ceny za techniku, inovaci a design. Ale to neznamená, že když je nevyhrajete, že nemůžete vyhrát, protože v roce 2017 já jsem vlastně vyhrál dvě tyhle kategorie, design a inovaci a byl jsem druhej a teď jsem nevyhrál ani jednu a byl jsem první, takže jsem se držel vlastně nejlíp na všech těch kategoriích, i když jsem je nevyhrál. A je to, že máte hodnotící komisi na design, takže já jsem chtěl zaujmout vlastně tím hnízdem, tím vizuálem toho koktejlu, pak máte hodnotící komisi čistě na chuť a pak čistě na techniku. No, takže vždycky to musí být kombinace všech.
1: To jste vyjmenoval jednotlivé kategorie, ale posluchače by určitě zajímalo, jak přesně třeba takové mistrovství probíhá, jak to vypadá a tak dál.
2: No, vstanete ráno, moc se nenasnídáte, protože máte stažený žaludek a vlastně vylosujete si číslo, kolikátej jdete a potom máte místnost, kde máte vlastně jako přípravnu na ozdoby a na všechny suroviny, který si odnesete na stage. Když vás pustí do téhle místnosti, tak tam sedí člověk, který má stopky a řekne vám, teď máte 15 minut na to se připravit a jakmile to nestihnete v těch 15 minutách, tak už na to nesmíte šahat na ty věci a musíte tam přesně jít, když tak improvizovat s tím, co máte. Potom si vlastně vezmete to plato, přijdete na tu stage před všechny ty lidi, kteří tam samozřejmě na vás koukají a máte 5 minut na to přípravu z toho baru, toho stanoviště a pak vlastně finálně 6 minut na přípravu těch 5 koktejlů.
1: Uteklo vám to hodně rychle,
2: předpokládám. Hodně rychle. Hmm. Tak, a jako ten čas je tam nejvíc drtivý, protože dělat jako 5 drinků za 6 minut, do toho musíte mluvit anglicky, ideálně komunikovat jako jak s těma lidma, který jsou před tou stagí, tak s porotou vlastně máte mikrofon hlavovej a musíte dělat přesně trošku show, aby se tam něco dělo. No.
1: Když jste zmínil, že hned druhý den jste šel znova do práce, předpokládám, že jste to asi ani moc neoslavoval, ten titul.
2: Ne, paradoxně je to fakt, přijdete ráno, končí to třeba v 9 večer, protože chcete vidět i ty ostatní soutěžící, bylo nás tam tuším asi 20 zemí z celého světa, co se jako nominovalo a pak máte nějakou hromadnou večeři a další den se jede domů. No.
1: Hmm. Na tom zmíněném mistrovství světa to sice nebylo, ale jinak s vámi hodně často závodí váš kolega barman tady z Českých Budějovic, Ondra Cihlář. Tak to skoro vypadá, že tady v Jihočeském krajském městě je velká líheň talentovaných barmanů nebo obecně možná v jižních Čechách. Potvrdíte to?
2: Určitě to potvrdím, abych si trošku přihřál políštičku, ale tak Ondra tím, že dělá u nás a viděl, že já soutěžím, tak se proto nějakým způsobem natchnul. Párkrát se byl přesně jako já na těch soutěžích podívat a pak jsem mu třeba řekl, hele, tady je nějaká menší soutěž, na který by bylo dobrý třeba si ji vyzkoušet, tak jsem mu přesně nějakým způsobem se snažil předat svoje předchozí zkušenosti, jak už jsem zmiňoval, a vlastně přeskočil spoustu těch let utrpení a řekl bych, že se nám oběma teď daří, dost jako mě dohnal a na spoustě soutěžích už uspěl, byl už ve Švýcarsku například míchat, takže dobrý.
1: Jsou podle vás Češi národem, který má, řekněme, promíchané drinky slabost?
2: Řekl bych, že díky sociálním sítím se to zlepšuje. Furt jsme národ jako pivařů, vinařů, ale samozřejmě mladší generace tím, že je to víc jako zábavný třeba vizuálně i chuťově, tak se to zvedá.
1: Hmm. A jakému koktejlu dáváte přednost vy osobně?
2: Já to mám tak jako podle nálady. Jak už jste zmínil, mám rád Bloody Mary. Hodně.
1: Tak tomu si rozumíme.
2: Ale zase naopak i Espresso Martini, což jsou dva jako úplně kontrastní drinky. Jeden je sladký, Bloody Mary je, jako já když jdu na drink, tak si dám fakt 2-3 drinky a domů.
1: Hmm. No a chystáte se v dohledné době na nějaké další závody?
2: Zrovna zítra vyrážíme s kolegou Cihlářem. Jsme nominovaný mezi 15 nejlepších barmanů v republice a máme vlastně zítra český finále o barmana roku, který poletí potom reprezentovat Českou republiku do Makau. Já už jsem na tomhle finále byl 3x 2., 3x 3., takže zítra bych si jako rád už odvezl to zlato.
1: No tak vám budeme moc krát držet palce, ať to dobře dopadne. Mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů Jan Lukas byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas. Ještě jednou budeme tedy držet palce zítra a hlavně, ať se vám daří tedy nejenom za barem. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, hezký den.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za to, že nás posloucháte. Za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Počkejte si na něj. Krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Bezvětří, píseň, která doznívá půl minuty před 11:45 v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Tak letos nakonec zase rostou, vidíte, že ano. V šumavských lesích na to přišel i Ivan Mls a napsal o tom rozhlasový sloupek.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Tak zase jedna katastrofická předpověď nevyšla. A to nás strašila skoro celé léto. Slovo sucho bylo skloňované ve všech pádech a jedním z jeho hrozivých důsledků bylo i varování, že letos prostě žádné houby neporostou. Protože je sucho, samozřejmě. Jenže v září se stal zázrak. Začalo to nenápadným chlubením na sociálních sítích, pokračovalo vpravdě epickými televizními houbovými reportážemi a ve výsledku jste snad nenašli les, u kterého by na možných i nemožných místech nebyla zaparkovaná auta. A v hodně profláknutých lokalitách, odpusťte mi to slovo, jste měli při houbaření dojem, že jste se nechtěně stali účastníky nějaké masové pátrací akce a v rojnici pročesáváte les, abyste našli zbloudilého seniora či nezvěstné děcko. Zkrátka, příroda se jako obvykle na nějaké prognózy vykašlala a zařídila se sucho nesucho po svém. K velké radosti nás houbařů, samozřejmě. A tak trochu zblbli i nehoubaři, neboť na vás na sociálních sítích mohla co chvíli vyskočit fotka s dotazem, zda je tahle houba jedlá, popřípadě se zvlášť zvídaví jedinci pídili po nějaké 100% spolehlivé aplikaci, která jim úlovky ze Šumavy protřídí na kusy jedlé a nejedlé. I letos jsme se tedy dočkali toho pravého období na dohady, zda jsou lepší smažené řízky z bedel či velkých praváků, jaké hřiby se nejlíp hodí na vonavou houbovou omáčku, jak udělat špičkové houbové risotto, smaženici z lišek, či jak dlouho a jak důkladně tepelně zpracovávat modráky. O sušení a konzervaci hub ani nemluvě. Tak teď se jen těším, až po konci houbařské sezóny někdo někde vyrukuje, jako každý rok, s úžasnými čísly, kolik tun hub si Češi letos z lesů odnesli. Tomu číslu moc nevěřte. Popřípadě si k němu připočítejte asi tak 6 kilo navíc. To je totiž plus minus můj letošní houbařský úlovek, který, pokud vím, nikdo do celkové statistiky nezahrnul. Přeji hezký den.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Českých Budějovicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
3: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do Oldřichova u Mladé Božice. Ve věži kostela svatého Filipa a Jakuba se nachází dva zvony. Dnes si představíme větší, zvaný starý, který má hlavní tón C2, průměr 79 cm a váží přibližně 350 kg. Roku 1616 ho ulil českobudějovický zvonař Valentin Arnold. Tento slévač do jižních Čech přišel z německé Fuldy, usadil se v českých Budějovicích a odléval děla, zvony, čerpací zařízení do dolů a další kovolitecké výrobky. Jeho zvon v Oldřichově je chráněnou kulturní památkou. Na zvonu je český nápis informující o zvonaři, místě a datu výroby, který zní. Léta páně 1616 tento zvon slíval Valentin Arnold z Budějovic českých. Teď už nechme znít starý zvon z Oldřichova u Mladé Božice. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a její okolí. Studentský klub Kampa dnes v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oslaví 10 let svého fungování. Novorozené děti ve Strakonicích bude hlídat 5 nových monitorů dechu. Strakonické nemocnici je dnes předá nadace Křižovatka. Dnes odpoledne bude slunečno, zítra zpočátku převážně oblačno, odpoledne se vyjasní. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Více než 800 nepilotovaných bojových letounů vyslala Ukrajina v noci na Moskvu a okolí. Úřady v ruské metropoli tvrdí, že se většinu z nich podařilo sestřelit. V Moskvě ale vypuklo několik požárů.
2: Na ruských sociálních sítích se objevily desítky záběrů, na kterých ukrajinské drony úspěšně útočí na ropné sklady ve Volodarsku v moskevské oblasti, kde doteď hoří dva velké zásobníky s ropnými produkty. Jde o největší zásobníky v oblasti. Drony útočily také v Černém moři. V Oděse poškodili jeden z podniků a infrastrukturu, oznámila městská vojenská správa. Drony zasáhly také dvě obchodní lodě v ekonomické zóně Bulharska, a to poprvé. Jedna z nich se potopila a na druhé vypukl požár. Lodě pluly pod vlajkami Toga a Palau. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Dvoudenní studentský festival ode dneška zaplní kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce Kampa žije letos navíc připomene 10 let fungování studentského klubu. Program začíná od 15 hodin.
3: Hlavní den oslav pak podle informací na webu organizátoři připravili na středu, kdy na venkovním pódiu zahraje třeba brněnská kapela Mucha nebo skupina Něco Něco. Program je zdarma a začíná v 18 hodin. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: 5 nových monitorů dechu v hodnotě 15 000 korun předá dnes Strakonické nemocnici nadace Křižovatka. Přístroje budou sloužit na tamním gynekologicko-porodnickém oddělení. Mluvčí Strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová doplnila, že těmito monitory jsou na oddělení 6 nedělí vybaveny všechny postýlky novorozenců a rodiče si je můžou zapůjčit i domů. S nadací Křižovatka Strakonická nemocnice spolupracuje více než 30 let. Sport. Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hattrick na Tomíčkově memoriálu nezískal. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil na stadionu na Markétě druhý za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec vyhrál v neděli zlatou přilbu v Pardubicích a v Praze ovládl všech 5 rozjížděk. Poprvé prohrál až ve finále.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Odpoledne bude slunečné, večer od jeho západu přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří do 20. V noci bude od jeho západu postupně převážně oblačno. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru až na 3 stupně. Ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra bude převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne se od jihu vyjasní. Později večer začne přibývat oblačnosti studené fronty. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách 17 až 20. Vítr slabý z jižních směrů a biozátěž střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Tuto chvíli nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačům kuchařském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Ano, pěkná dechovka je s vámi 6 minut po 12. hodině, a to v úterý 6. října. Hanka Šobrová vás vítá u poslechu. Pojďme k první gratulaci. Vážená redakce, prosím vás, zahrajte k narozeninám našemu zeťovi Martinovi Plachému z Jarošova nad Nežárkou. Má dnes 56 let. Náš milý Martine, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinu, pohodu, lásku od celé rodiny a ať se máš dobře. To vše ti přejí manželka Vlastina, dcera Verunka, syn Martínek, švagrová Hanina s rodinou, švagr Pepa s rodinou a za velkou pomoc moc děkují babi Vlasta a děda Pepa a všichni, co tě mají rádi. Prosím o písničku Život je krásný. Hraje Valdo.

Prosíme o zahrání písničky od Lipkovanky paní Věře Rynešové z Borovan, která dneska slaví narozeniny a 8.10. oslaví svátek. Ať tě provází zdraví, spokojenost a všechno, co tě vykouzlí úsměv na tváři. To ti ze srdce přeje manžel Mirek, maminka Cilka, dcery Verunka a Andrejka, zeťáci Erik a Kamil, vnučky Adrianka a Sofinka a ostatní příbuzní. Podepsán je pan Miroslav Rineš. A ještě písničku od Lipkovanky pošleme paní Janě Kubešové do obce Borkovice. K dnešním krásným kulatým narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů, radosti a všechno dobré přeje zastupitelstvo obce Borkovice.

to byla jihočeská Lipkovanka a my pokračujeme dál. Milá redakce, zahrajte prosím dne 6. října k 70. narozeninám a rovněž k svátku panu Františku Ješkovi z Horní Radouně. Do dalších let přejeme dědovi všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, dobrou pohodu a hodně rybářských úlovků. Děkujeme vám. Alena, babička, syn Jirka s manželkou Lenkou a vnuci Vojta a Jára jsou podepsáni. Prosíme o zahrání písničky Muzikanti, pojďte hrát. Tady je v podání Černovické dechovky.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, to je ten správný čas pro pěknou dechovku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme 12 hodin 19 minut a budeme dál gratulovat. Dne 6. října oslaví dlouholetá vedoucí našeho malého tanečního orchestru z Jindřichova Hradce paní Kristýnka Fajkusová 70. narozeniny. Chceme jí proto popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a prosíme o zahrání písničky Chodoňská polka, která je její oblíbená. Dále chceme poděkovat za její precizní vedení našeho tanečního orchestru a popřát jí do dalších let ještě hodně elánu do muzicírování. Za celý taneční orchestr přeje zpěvačka Hana Šimků. Tak tady je Chodoňská v podání Vejvodovy kapely.

Právě dneska slaví své 70. narozeniny taky paní Iva Knitlová z Velechvína. Členové místního sboru dobrovolných hasičů, jehož je i paní Iva členkou, upřímně gratulují a přejí hodně zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti. K přání se připojují také kamarádi od Sršána. Zahrajte jí prosím písničku Červená růžička kvete z jara od babouků. Tady je.

mám tady přáníčko taky pro pana Ladislava Švarce z Dolního Dvořiště. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje starosta obce Dolní Dvořiště a občanská komise obce. A my vám, pane Švarci, zahrajeme písničku od jeho české Podhoranky, Až nás cesty svedou.

já doufám, že v tuto chvíli u rádia sedí s ouškem nalepeným paní Ludmila Kravková z Kaliště pod Javořicí, protože slaví narozeniny a má tady u nás hned několik gratulací. Tak začnu tou první, asi z těch nejdůležitější, a to je od rodiny. Milá mami, babi a prababičko, přejeme ti k dnešním narozeninám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a elánu do dalších let. Máme tě rádi. Zoinka, Vendulka s Vášou, Ondra, Lída, Filipek, Erda, Janinka s Erikem a Romča s Renčou. A přejete si zahrát písničku Příroda od Batelovské muziky. A tu taky zahrajeme. Bylo tady i několik dalších konkrétních přání, ale my respektujeme přání rodiny. Pojďme dál. Milá Liduško, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu, ať se máš dobře, ať si ještě dlouho užiješ dechovek, za kterýma jezdíte s Honzíkem a ráda si i zatančíš. To vše ti přejí Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. Prosíme o písničku pro paní Ludmilu Kravkovou z Kaliště pod Javořicí k narozeninám. Lidka je velice starostlivá, maminka, babička, skvělá kamarádka, milující svoji rodinu a hlavně parádní dechovku s tanečními vystoupeními. Milá Liduško, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání s kamarády na dechovce při tanečcích. Pozor na protancované střevíčky. To přejí celá tvoje rodina, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky, všechny kapely, které poctíváš svojí návštěvou na jejich vystoupeních, a za všechny přeje a píše Láďa Hřídel. A ještě poslední gratulace. Muzikanti a zpěváci z Jihočeské Podhoranky přejí především pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu. Mějte hezký den a společně s námi si zaspívejte pěknou písničku. Budeme se těšit na společná setkání. Batelovská muzika, příroda.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Mám tady další přáníčko v písničkách pro radost. Vážená redakce, naše kamarádka Jaruška Popelková oslavuje dnes své 79. narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a radost každý den přejí spolužačky z Humpole.

další píseň v podání K klubu už je připravená pro další dva oslavence. Tou první oslavenkyně. Obecní úřad v Brloze blahopřeje paní Růženě Borovkové z Brloha, která se dneska dožívá 80. Do dalších let přejeme zdraví, pohodu, spokojenost a prožití hezkých chvil v kruhu rodinném a přátel. A prosíte si zahrát píseň Můj kraj. Rádi zahrajeme, ale ještě ji pošleme pro pana Jiřího Holuba do Kroclova. Obecní úřad Vrábče nás totiž žádá o zahrání písničky pro pana Holuba, který slaví taktéž dneska 80. Za zahrání děkuje pan starosta. No a tady už je píseň Můj kraj.

dnes slaví krásné 80. narozeniny naše maminka, babička a prababička Marie Pařízková z Košic. Pěknou písničku jí chceme poděkovat za život, lásku a vše, co pro nás udělala. Přejeme jí hodně štěstí, pevné zdraví a příjemných chvil s rodinou a radosti z vnoučat a pravnoučat Kubíka a Aničky. Za celou rodinu přeje dcera Marie. A prosíte nás o píseň Tvé vlasy kvetou, maminko. Zaspívají Zorka Kohoutková za okamžik, protože ji chceme poslat ještě do Dolního Záhoří panu Jaroslavu Márovi, taktéž ke kulatinám. Obecní úřad Záhoří vám přeje, pane Máro, do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Prosíme, zahrajte slovenské mamičky vzácné osobnosti. Paní Natálii Proksové, matce naše otce Laca, pastýře nejen farníků z farnosti Veselý nad Lužnicí, ale ve své působnosti v celé České republice a Evropě. Ze srdce děkujeme paní Natálii za svou celoživotní pouť na cestě vzdělávání svých studentů a péče o potřebné nejen na Slovensku a v Čechách, ale i všude v Evropě, kde je třeba jejího laskavého srdce. Pozvedáme číši na vás, na lásku a na život s pokorou Robert a Táňa Mlejnkovi. Tady jsou slovenské mamičky, sice jste si je přáli v podání Moravanky, snad vás nezarmoutí jiná verze a je v podání Lácaranky.

A mám tady poslední přání, poslední píseň, ale taky připomínku toho, že pokud byste chtěli nechat i vy zahrát někomu z vašich známých, blízkých, příbuzných, rodině, v písničkách pro radost je to snadné přes webové stránky. Ideálně dohledáte adresu budějovice.rozhlas.cz. A tam záložka pořady, najdete písničky pro radost. No a sjedete dolů, tam je kalendář klasický a vymyšlí, najdete na konkrétní datum, den, ve který chcete nechat zahrát, a pak, když se vám to políčko otevře, tak jenom vypíšete gratulaci a potom náležitosti, které souvisejí s oslavencem. No a jednoduše odešlete a pak už čekáte na to, jak se bude ten oslavenec, kterému necháváte zahrát, radovat. Předpokládám, že tomu tak bude. Takže pokud je termín volný, můžete psát a budeme rádi. Tak máme tady zmiňovanou poslední gratulaci a ta míří do Podruhlí. Prostřednictvím hudební redakce Českobudějovického rozhlasu bychom rádi popřáli našemu kamarádovi Karlu Benešovi z Podruhlí u Bělčic k 86. narozeninám. Protože tě, Kájo, rádi máme, s úsměvem tě vždy přivítáme, i když život nebyl k tobě zrovna laskavý, je dobře, že jezdíš do Málkova za kamarády. Pivečko si schutí dáš, při harmonice si rád zaspíváš. Přejeme ti k narozeninám, že i nadále věrný zůstaneš nám, jen vše dobré, pevné zdraví, ať tě život stále baví, veselá mysl, ať se stále zachová, přejí kamarádi a kamarádky z Málkova. Hraje Šumavanka.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří dvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Jihočeském kraji letos mezi zaměstnavateli zvítězili Faurecia Automotive a vimperský závod Rode Schwarz. Dostavit nové koleje pro ubytování studentů si jako jeden z hlavních úkolů stanovil staronový rektor Jihlavské polytechniky Zdeněk Horák. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Halsen. Zítra bude na jihu Čech zpočátku oblačno, odpoledne se vyjasní a teploty vystoupí ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendi. Deková. Nejlépe hodnoceným zaměstnavatelem do 500 lidí v Jihočeském kraji je letos písecká Faurecia Automotive Czech Republic. Mezi firmami do 5000 zaměstnanců zvítězil závod Rode Schwarz ve Vimperku. Výsledky soutěže zaměstnavatele regionu vyhlásili včera v Nové Bystřici. Co při hodnocení rozhoduje, popsal ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.
4: Ta metodika je čistě číselná, kdy ta firma o sobě vyplní údaje, kromě základních věcí, jako jsou mzdy, odměňování, benefity, interní povyšování, ale také se hodně velký důraz klade třeba i na společenskou odpovědnost, protože zejména mladá generace na tohle hodně dbá a má to za hodnotu u zaměstnavatele.
3: Gotická stezka virtuálně propojila památky jižních Čech a horního Rakouska. Historii, umění a architekturu představuje na webu gotik.info pomocí trojrozměrných modelů a audiovizuálních prohlídek. Gotická stezka nenabízí turistům pevně danou trasu, ale seznam objektů, ke kterým lze dojít po stávajících turistických značkách, dojet na kole nebo autem, uvedla projektová manažerka gotické stezky Pavla Drunecká. Dostavět nové koleje pro ubytování studentů si jako jeden z hlavních úkolů stanovil staronový rektor Jihlavské polytechniky Zdeněk Horák. Dnes zahajuje nové čtyřleté období v čele školy. Stavba kolejí je v současné době zastavená. Sousedé, kteří s ní nesouhlasí, úspěšně napadli administrativní postup úřadu, pokračuje rektor Horák.
5: V tuto chvíli už je hotová hrubá stavba. Aktuálně, i když stavba je zastavená, tak samozřejmě probíhají konzervační práce té stavby, aby nevznikly škody. Už máme vlastně ten skelet, byla dokončena střecha do nějaké míry.
3: Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Halsen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají také finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech je slunečno, teploty budou mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20, v noci klesnou na 9 až 6 stupňů, při malé oblačnosti ke 3 a mohou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra bude převážně oblačno, odpoledne se ale vyjasní a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda se vyšetřuje na silnici 122 u Bechyně na Táborsku u odbočky na Hodonice.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hugo Rio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce
1: dostal,
0: je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný, fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandus Primi, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický, tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď je Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelný, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No, a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem, a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně

0: jsem jakoby, z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby, tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší prostě.
1: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju.

0: od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdějí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
1: Takže pohádky točit je to radost samotná i,
0: no, určitě.
1: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
0: Divadelní?
1: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně... Hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase byl lékař, toho jste daboval.
0: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
1: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne. Jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na COVID. Studentský klub Kampa Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích slaví 10 let fungování. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Zítra bude na jihu Čech zpočátku oblačno, odpoledne se vyjasní a teploty vystoupí ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich bude ještě 900 000. Více než 12 kilometrů vodovodního potrubí v Písku odkalí během následujících 2 týdnů technici společnosti ČEVAK. Poprvé přitom využijí plně automatický systém, který dokáže potrubí vyčistit bez přerušení dodávek pitné vody. Práce začnou dnes večer a postupně se dotknou 52 úseků vodovodní sítě po celém městě. Více mluvčí společnosti ČEVAK Lenka Cimlová.
4: Protože bude po celou dobu prací zachován dostatečný tlak ve vodovodní síti, většina obyvatel města průběh odkalování nezaznamená. Pokud by se přesto v některé z lokalit vyskytl déle trvající zákal vody nebo pokles tlaku, žádáme obyvatele, aby se obrátili na bezplatnou havarijní linku naší společnosti. Díky tomu bude možné situaci rychle prověřit a případně přijmout potřebná opatření.
3: Dvoudenní studentský festival ode dneška zaplní kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce Kampa žije letos navíc připomíná 10 let fungování studentského klubu. Program začne v 15 hodin.
5: Hlavní den oslav pak podle informací na webu organizátoři připravili na středu, kdy na venkovním pódiu zahraje třeba brněnská kapela Mucha nebo skupina Něco Něco. Program je zdarma a začíná v 18 hodin. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun, omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Příští ročník Eurovize bude v květnu hostit bulharský Burgas.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti. Teploty jsou mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr je slabý východní. V noci budou teploty mezi 9 a 6 stupni. Při malé oblačnosti mohou klesnout na 3 a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne se od jihu vyjasní, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na obchvatu Češnovic na Českobudějovicku havarovalo nákladní auto. V Českých Budějovicích se srazila motorka s osobním autem na Husově ve čtyřech dvorech. Na okraji Tábora směrem na Slapy zase traktor s osobním autem, to je silnice 137. A pozor také na silnici třetí třídy mezi Strakonicemi a Chrášťovicemi. U Podolí se vyšetřuje nehoda osobního auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Sucho se podepsalo i na letošní úrodě některých žaludů a bukvic. Například na jihu Čech je jich méně a jsou červivé, malé a napadené hnilobou. Podrobnosti už za chvilku v naší reportáži. A proč jsou ve městech důležité stromy? Tak to ukazuje poprvé v Česku kampaň Trýtek. Téma v této hodině. A k tomu písničky, které nestárnou, zahraje nám slovenská skupina Elán. Hezký poslech vám od mikrofonu. Přeje Michal Hovorka.

0: s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 12 minut. Nádoby na sběr žaludů z dubu zimního a bukvic určených pro výsadbu se při letošním sběru plní na jihu Čech jen velmi pomalu. Plodů je kvůli suchu málo a jsou navíc nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Seminářský závod lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tenhle žalud by mohl být vhodný ke sběru.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout a pokud je měkký, tak většinou už se nehodí ke sběru.
2: Tenhle vypadá, že tvrdší.
1: Tenhle bude mít červa uvnitř.
2: Už se vám nezdá.
1: Přesně.
2: A tady hned vedle máme další.
1: Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý taky.
2: Má na sobě hnědé skvrny.
1: Tak, takže ty už nezbíráme.
2: Tak půjdeme dál. Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: A teď procházíme okolo stromu zrovna, kde vlastně skoro vůbec nic není. No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou. Když je těch žaludů hodně, tak zaklekneme a nazbíráme třeba půl kýblíku okolo sebe. Když je jich málo jako letos, tak chodíme sem a tam. Před klonu na bobku furt přelejzáte, takže...
2: Docela bolí záda asi.
1: Bolí záda, nohy, no. Z toho.
2: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou, Janem Staňkem, přicházím k dalšímu dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
3: Ta sítě tady ze dvou důvodů. Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z tohohle z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality. A jednak kvůli tomu, protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc těch jednotlivých žaludů.
2: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludů, je podle Jana Staňka propastný.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 2024 je odhadem 10-20% toho, co bylo v roce 2024. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých z důvodu sucha. Což znamená, že to semínko je nevyvinuté a je nevhodné ke sběru.
2: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
4: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Velmi dobrá je úroda planých hrušní a třešní. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
2: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Hurá!
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Věděli jste, že existuje mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů? Jeho zatím posledním vítězem se letos v květnu stal barman Jan Lukas, který je spolumajitelem kavárny v Českých Budějovicích. S jakým drinkem porotu zaujal a jak přesně vypadá takový koktejlový šampionát, tak i na to se Jana Lukase zeptal v dopoledním reprízovaném rozhovoru moderátor Matěj Vodička. Tady je krátká ukázka.
2: Ten váš vítězný koktejl se jmenuje The Nest, tedy v překladu do češtiny hnízdo. Jak byste takový koktejl posluchačům popsal? Z čeho se skládá?
3: Skládá se vlastně tím, že musí být nízkokalorický, tak se skládá z řapíkatýho celeru, aloe vera a rubery paragonu, což je vlastně takový jako kyselkavý sirup na bázi pepře a perlivý matonky. A zastříkával se vlastně aromatem ze zelených jablek, takže hodně osvěžující kyselkavý drink, který vlastně, proto i ten název jako hnízdo, že vlastně matonka u nás v České republice má to hnízdo té červené orlice, abych to vlastně navázal na tu značku.
2: To znamená pro milovníky Bloody Mary třeba taky možná vhodná alternativa.
3: Když bychom to opepřili
2: trošku, vzali do té kyselosti,
3: tak ano.
2: No, samozřejmě viděl jsem fotografii hnízda a vypadá opravdu jako hnízdo. Ale čím si myslíte, že váš drink zaujal porotu? Nebo čím to vysvětlila porota?
3: Myslím si, že to je kombinace všech těch vlastně součástí, protože vy vlastně na té soutěži můžete vyhrát ještě speciální ceny za techniku, inovaci a design. Ale to neznamená, že když je nevyhrajete, že nemůžete vyhrát, protože v roce 2017 já jsem vlastně vyhrál dvě tyhle kategorie, design a inovaci, a byl jsem druhej, a teď jsem nevyhrál ani jednu a byl jsem první, takže jsem se držel vlastně nejlíp na všech těch kategoriích, i když jsem je nevyhrál. A je to, že máte hodnotící komisi na design, takže já jsem chtěl zaujmout vlastně tím hnízdem, tím vizuálem toho koktejlu, pak máte hodnotící komisi čistě na chuť a pak čistě na techniku. No, takže vždycky to musí být kombinace všech.
2: To jste vyjmenoval jednotlivé kategorie, ale posluchače by určitě zajímalo, jak přesně třeba takové mistrovství probíhá, jak to vypadá a tak dál.
3: No, vstanete ráno, moc se nenasnídáte, protože máte stažený žaludek a vlastně vylosujete si číslo, kolikáte jdete, a potom máte místnost, kde máte vlastně jako přípravnu na ozdoby a na všechny suroviny, který si odnesete na stage. Když vás pustí do téhle místnosti, tak tam sedí člověk, který má stopky a řekne vám, teď máte 15 minut na to se připravit, a jakmile to nestihnete v těch 15 minutách, tak už na to nesmíte šahat na ty věci a musíte tam přesně jít, když tak improvizovat s tím, co máte. Potom si vlastně vezmete to plato, přijdete na tu stage před všechny ty lidi, kteří tam samozřejmě na vás koukají, a máte 5 minut na to přípravu z toho baru, toho stanoviště, a pak vlastně finálně 6 minut na přípravu těch 5 koktejlů.
2: Uteklo vám to hodně rychle,
3: předpokládám. Hodně rychle. A jako ten čas je tam nejvíc drtivý, protože dělat jako 5 drinků za 6 minut, do toho musíte mluvit anglicky, ideálně komunikovat jako jak s těma lidma, který jsou před tou stagí, tak s porotou vlastně máte mikrofon hlavovej a musíte dělat přesně trošku show, aby se tam něco dělo. No.
2: Když jste zmínil, že hned druhý den jste šel znova do práce, předpokládám, že jste to asi ani moc neoslavoval, ten titul.
3: Ne, paradoxně je to fakt, přijdete ráno, končí to třeba v 9 večer, protože chcete vidět i ty ostatní soutěžící, bylo nás tam tuším asi 20 zemí z celého světa, co se jako nominovalo, a pak máte nějakou hromadnou večeři a další den se jede domů. No.
2: Jsou podle vás Češi národem, který má, řekněme, promíchané drinky slabost?
3: Řekl bych, že díky sociálním sítím se to zlepšuje. Furt jsme národ jako pivařů, vinařů, ale samozřejmě mladší generace tím, že je to víc jako zábavný třeba vizuálně i chuťově, tak se to zvedá.
1: Celý rozhovor s Janem Lukasem, v němž vypráví třeba i o svých barmanských začátcích, si můžete ze záznamu pustit na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra dopoledne si v našem vysílání můžete mimořádně poslechnout další díl naší velké radioporadny. Tématem tentokrát bude mediální a finanční gramotnost. Speciál začne po zprávách v 10 hodin a potrvá až do pravého poledne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás minutu po půl třetí. Téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Lidé se na něm dočtou například, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch, anebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos česká města zapojila poprvé. Cílem je ukázat, že stromy mají důležitou roli.
1: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh, ale je to velmi oblíbený strom u nás ve městech.
2: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
2: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně počítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
2: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
1: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr a to jsou vlastně spolu s výškou a průměr koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
2: A na co je potřeba ta palička?
1: Tak ještě provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene, takže tímhle způsobem vlastně zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
2: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MWh za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
2: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jervínu?
1: Ten náš jervín, mladý, relativně nebo středně věký, tak ten bude fungovat výborně. Ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok naprosto bez problému.
2: Teď jsme se s Jaroslavem Kolaříkem přesunuli na Karlově náměstí, kousek dál k starému památnému platanu. Hodnota takového stromu bude asi úplně jiná než u mladých stromů.
1: Takže u starých stromů třeba ta bilance produkce kyslíku zdaleka není tak přesvědčivá, ale to neznamená, že nejsou hodnotné. To znamená, že ta jejich hodnota se posouvá z té oblasti fotosyntetické aktivity do té oblasti biodiverzity a dalších prostě souvislostí.
2: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
3: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů. Základem byly takové dlouhověké stromy, jako jsou duby, jírovce, jasany.
2: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Cílem kampaně je ukázat na konkrétních příkladech, jaký má daný strom pro město přínos a proč je investice do zeleně důležitá.
3: Když jsou lidi vědomí, že tam třeba strom zachytí 9 kilo nečistot, tak si řeknou, když tam ten strom nebude, no tak ty nečistoty teda dopadnou na nás, nebo naše auta, naše domy, do našich domácností. Tohle jsou prostě představitelné věci a díky tomu to město může s těma občanama mnohem líp komunikovat.
2: Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí, poprvé i Česko. Štítky všech zapojených stromů si lidé můžou prohlédnout také na webu treetech.eu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Kontroly hygieniků odhalují špatně označenou kosmetiku, chybějící české složení i výskyt zakázaných látek. Podrobnosti už za chvíli.

Český rozhlas České Budějovice. Hygienici obchází obchody a kontrolují kosmetiku. Na Vysočině stihnou každý týden asi 8 prodejen. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Poměrně často se totiž v přípravcích objevuje například vonný lilial, který se od roku 2022 v Evropské unii používat nesmí. Produkty vyráběné v zahraničí musí mít navíc

0: zakázaný.
1: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmeticky prodávají stále dál a dál. Takže vy se můžete na trhu setkat třeba z 10 let, z 20 let, i z 30 let starým kosmetickým prostředkem, ve kterým to ještě je.
0: Podle Lucie Mašitové se v drogeriích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
1: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil, mají tam třeba i hračky a podobně. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, co se týče toho data spotřeby, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
0: Lilial neboli butylfenylmetylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
1: Může se stát, že my tam vlastně hledáme a někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenylmetylpropionálem, takže to řešíme domluvou, ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, má tam i prošlé výrobky, tak tam opravdu ty pokuty jsou a jsou i docela vysoké.
0: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. A to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, tak to se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr. To je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí smavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau.
4: A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
4: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce pochoutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny. a budeme odměňovat i několik hlasujících. Tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: U Bulharska zasáhly drony dvě obchodní lodě, jedna se potopila a posádka je nezvěstná. Písecká Faurecia Automotive a vimperský závod Rode Schwarz jsou nejlepšími zaměstnavateli v jihočeském kraji. Hokejisty Liberce a Plzně čekají utkání v Lize mistrů. Zítra bude zpočátku oblačno, odpoledne slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Drony potopily obchodní loď ve výlučné ekonomické zóně Bulharska a jednu další poškodily, uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iliany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva a už na dopoledne svolal schůzi ministrů a bezpečnostních složek.
5: Na dvojici lodí se útočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně dvou zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil dva lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už pátým rokem. Dominik Tesár, Český rozhlas.
4: Nejlépe hodnoceným zaměstnavatelem do 500 lidí v jihočeském kraji je letos písecká Faurecia Automotive Czech Republic. Mezi firmami do 5000 zaměstnanců zvítězil závod Rode Schwarz ve Vimperku. Výsledky soutěže zaměstnavatel regionu vyhlásili včera v Nové Bystřici. Co při hodnocení rozhoduje, popsal ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.
6: Ta metodika je čistě číselná, kdy ta firma o sobě vyplní údaje, kromě základních věcí, jako jsou mzdy, odměňování, benefity, interní povyšování, ale také se hodně velký důraz klade třeba i na společenskou odpovědnost, protože zejména mladá generace na tohle hodně dbá a má to za hodnotu u zaměstnavatele.
4: V jihočeském kraji se podle pořadatelů každoročně do soutěže zapojuje 10 až 20 firem. V jihočeském muzeu v Českých Budějovicích začíná dnes výstava s názvem Hřibovité houby v jižních Čechách. Návštěvníkům zároveň připomene sté výročí narození mykologa Zdeňka Kluzáka. Další informace doplňuje garant výstavy a zároveň mykolog Miroslav Beran.
7: Snažili jsme se shromáždit informace o všech hřibovitých houbách, o kterých víme, že rostou na území jižních Čech, takže 85 druhů, o kterých víme, že v jižních Čechách rostou, tak jsou tam o nich informace, jsou uspořádány ty panely podle systému, to znamená panely o kloužcích, panely o kozácích a křemenáčích.
4: Výstavu mohou zájemci navštívit až do 24. ledna příštího roku.
8: Sport.
4: Hokejisty Liberce čeká v Lize mistrů domácí zápas proti jednomu z favoritů, švédské Frölundě. Utkání začne v 18 hodin. Už v 17.30 se v hokejové Lize mistrů utká Plzeň s úřadujícím mistrem švédské ligy, týmem Skellefteå.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20, vítr je slabý východní, večer od jeho západu bude přibývat oblačnosti. V noci budou teploty mezi 9 a 6 stupni, při malé oblačnosti kolem 3, ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne se od jihu vyjasní, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý jižních směrů a biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují u střetu motorky s osobním autem ve Srubci u Českých Budějovic na silnici 157. Podobná nehoda se vyšetřuje přímo v Českých Budějovicích na Husově nedaleko křížení s ulicí Oskara Nedbala ve čtyřech dvorech. Komplikace očekávejte také na silnici 137 na okraji Tábora směrem na Slapy. A nejnovější nehodu máme hlášenou z Husince na Prachaticku. Pozor v Kostnické ulici.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Jihočeské odpoledne. Chodit mezi zaměstnance, naslouchat jim anebo přispět na dojíždění. I tak vypadá recept na titul zaměstnavatele roku. Kdo si letos cenu odnesl v Jihočeském kraji, jsme si řekli už ve zprávách. Podrobnosti přineseme za chvíli. A také poradíme, jak odhalit zkreslené či úplně vymyšlené zprávy na internetu. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Jakub Smolík. Hezký a pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 12 minut. Výsledky 24. ročníku soutěže Plaxí, zaměstnavatel roku pro Jihočeský kraj a Vysočinu, vyhlásili včera odpoledne organizátoři v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Firmy soutěžily v několika kategoriích podle počtu zaměstnanců, co rozhoduje o jejich umístění a jak se letošní vítězové snaží získat a udržet pracovníky, tak to zjišťovala Eva Marvanová. Hezké odpoledne, Evo.
1: Hezké odpoledne. Tak první cena, ta letos poputuje do Písku. Mezi firmami do 500 zaměstnanců zvítězila Faurecia Automotive a v kategorii do 5000 si prvenství odnáší Rohde & Schwarz z Vimperka. Zajímavé je, že to není anketa, ve které by zaměstnanci hlasovali, kde se jim nejlépe pracuje. Firmy se hlásí sami, vyplňují poměrně rozsáhlý dotazník a pořadí pak vzniká z konkrétních údajů. V jednotlivých krajích se při tom zapojuje většinou 10 až 20 firem. A co všechno se hodnotí, vysvětluje ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.
2: Ta metodika je čistě číselná, kdy ta firma o sobě vyplní údaje, kromě základních věcí, jako jsou mzdy, odměňování, benefity, interní povyšování, ale také se hodně velký důraz klade třeba i na společenskou odpovědnost, protože zejména mladá generace na tohle hodně dbá a má to za hodnotu u zaměstnavatele.
0: Když už se na jednom místě sešli zaměstnavatelé a personalisti z celého kraje, co mají společného? Řeší podobné problémy?
1: V mnoha ohledech ano. Objevovalo se například téma dojíždění do práce. To je dané tím, že lidé na jihu Čech žijí hodně rozptýleně v menších městech a obcích, upozorňuje HR konzultantka Lenka Vávrová.
3: Obyvatelstvo je daleko víc rozděleno a žije ve vsích, v obcích a to dojíždění v rámci Jihočeského kraje za prací je v těch odlehlejších regionech daleko náročnější, protože ne každý v tom svém malém podregionu má prostě kvalitní silnice a kvalitní autobusovou a vlakovou dopravu.
1: No a zajímavé taky je, že Jihočeský kraj má nižší nezaměstnanost než Česko celkově a zároveň tu jsou nižší mzdy, než je republikový průměr.
0: A přesto jsou lidé za prací ochotní dojíždět i poměrně daleko.
1: No je to tak. Ukázkou je třeba jeden z letošních vítězů, Rohde & Schwarz ve Vimperku. Firma má přes 1100 zaměstnanců a letos oslaví 25 let na trhu a snaží se svou polohu v podhůří Šumavy využít i jako výhodu, vysvětluje vedoucí personálního oddělení Milan Černý.
4: Tak čím bych nalákal, tak je určitě to, že působíme v krásném prostředí podhůří Šumavy. Ta dojezdová vzdálenost našich zaměstnanců tak je někde kolem 40 kilometrů, taková běžná. Nemáme žádné svozové autobusy, ale snažíme se teda finančně podporovat zaměstnance, aby se k nám dostali. Ve Vimperku vím, že je to jenom malé město, ale na druhou stranu se snažíme tak nějak v souladu s tím naším heslem High Tech High Life spojovat technologie a vlastně život v přírodě a život na krásném místě.
0: Když se podíváme na to, jaké zaměstnavatele vlastně jižní Čechy mají, jak moc je kraj pořád závislý na průmyslu?
1: Poměrně výrazně. Podle Lenky Vávrové působí v průmyslu, hlavně ve výrobě, více než 35% firem. To zároveň znamená velkou poptávku po technicky zaměřených pracovnících.
3: Je tady více než 35% firem, který působí v průmyslu, hlavně ve výrobě. A vlastně ti jsou hodně závislí na technických pracovnících, na technických kompetencích a dovednostech. V Jihočeském kraji poměrně chybí firmy, které jsou činné v oblasti informačních technologií, finančních, ale i poradenských. Takže tady ta výroba, ta průmyslová výroba je tady opravdu stěžejní.
0: A do průmyslu patří i druhý letošní vítěz, písecká Faurecia Automotive.
1: Přesně tak, ta firma vyrábí i výfukové systémy pro automobily a její HR manažérka Marie Kousalová říká, že se firma snaží zaměstnance udržet mimo jiné tím, že s nimi zůstává v přímém kontaktu a někteří pracovníci tam pracují i víc než 20 let.
5: Já si myslím, že k té spokojenosti zaměstnanců přispívá hlavně to, že se s nima snažíme být neustále v kontaktu, chodíme mezi ně do výroby, snažíme se poslouchat jejich názor, neustále se snažíme dělat také různé aktivity. Lidi tam jsou třeba i přes 20 let a opravdu nějaká fluktuace je absolutně minimální.
1: No a já na závěr ještě doplním další firmy v pořadí. I na dalších příčkách oceněných převažují průmyslové firmy. Mezi zaměstnavateli do 500 lidí skončil jako druhý závod Linde Pohony v Českém Krumlově a třetí se umístil výrobce zemědělské techniky ve Vodňanech Pettinger. Mezi většími firmami, které mají do 5000 zaměstnanců, obsadil druhé místo českobudějovický Robert Bosch a třetí budějovický Budvar.
0: Říká reporterka zpravodajství Eva Marvanová. Evo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily anebo sociální sítě. Důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Tak to se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Jihočeské odpoledne

0: bytostí. Já už jsem teď tady přímo s autorem Janem Šimánkem, tak se ho ptám, jaké příběhy tam čtenáři najdou.
1: Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je to taková pestrá směsice příběhů o vzniku a původu doudebských vesnic, pověsti o pokladech, pověsti o pověrečných bytostech, jako byli třeba vodníci, bludičky nebo ohniví mužičci. Potom jsou to pověsti historické. Oblíbené téma doudebských pověstí byl Jan Žižka nebo Ušatá paní z Komářic, pověsti o zrušení roboty a napoleonských válkách. No a nakonec jsou příběhy ze života a pověsti anekdotické, jejich základem je nějaký krátký příběh, který je vsazen do místního prostoru.
0: Je nějaká legenda nebo příběh, který vás při tom bádání a psaní překvapil?
1: Tak mě se asi, že by mě úplně překvapil to říci, nemohu, ale z těch příběhů právě mě zaujaly ty pověsti o tom Janu Žižkovi, kdy vlastně každá vesnice v okolí Trocnova chtěla mít kousek z té Žižkovy slávy, takže pověst o tom, že Žižka měl taky hrát v Borovanech a že je vidět za pravého poledne, že měl hrát v Ostrolovském újezdě, že dobýval hrát ve Velešině, že se zastavil v Komařicích na koni, takže to, jak vlastně pestrá směsice byla těch pověstí, která se týkaly právě té osobnosti toho jeho českého válečníka.
0: A z jakých pramenů jste při psaní čerpal?
1: Tak bohužel v současné době už těch pověstí v terénu moc nenajdete, takže asi nějakých 15-20% je přímo od respondentů, které mi vyprávěl, které jsem si třeba nahrál na diktafon, a řada z nich byla zaznamenána mými předchůdci, národopisním sběrateli, třeba Janem Zítkem na konci 19. století, sběratelkami národopisu paní Bočkovou a paní Froňkovou z Komařic, a nebo i národopisním pracovníkem Jaromírem Šimonem, jehož pozůstalost je u nás v Jihočeském muzeu.
0: A na závěr se ještě musím zeptat, na té vernisáži, kromě toho, že bude i takový doprovodný program, tak je tam i v občerstvení taková specialita doudlebská, takový zvláštní ušatý koláč.
1: Ano, to je ušatý koláč, který je vyhlášený, peče paní Zdeňka Chatová, zpěvačka ze souboru Doudleba, taky členka národopisného sdružení při Jihočeském muzeu. A takže ten taky se mohou ty návštěvníci té vernisáže ochutnat.
2: Petře, to ale není první kniha Jana Šimánka, která se oblasti Doudlebska věnuje.
0: Je to tak, je to už jeho čtvrtá kniha, která se věnuje oblasti Doudlebska. V té první se před 11 lety Jan Šimánek zaměřil na historiky, spisovatele, kronikáře, zkrátka, jak se tehdy říkalo, písmáky Doudlebska a na lidovou kulturu. Následovala kniha o lidových zvicích, slavnostech a zábavách a před 5 lety vydal publikaci s názvem Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z Jihočech. Jan Šimánek v Doudlebech žije, působí jako místní kronikář, takže celou tuto oblast velmi dobře zná, a já ještě doplním, že tu novou knihu, stejně jako ty předchozí, seženete ve všech knihkupectvích.
2: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
0: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Také dnes nás počasí potěšilo příjemnou slunečnou oblohou, ale jak to bude vypadat v dalších dnech, tak to si řekneme právě teď. Počasí. Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Nejdříve, jak bude v noci a zítra, to znamená ve středu?
1: No, tolik hodin sluníčka jako dneska už teď nějakou dobu neuvidíme. Počasí u nás od jihozápadu ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu. S oblačností to bude jako na houpačce. Dneska pozdě večer přejde přes naše území od jihozápadu pás zvětšené oblačnosti. K ránu bude obloha jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Teplota klesne na 9 až 6 stupňů, v údolích bude kolem 3 a místě se objeví přízemní mrazíky. Během rána oblačnosti zase přibyde na převážně oblačnou oblohu, odpoledne se zase vyjasní. Později večer pak začne přibývat oblačnost studené fronty. Teplota zítra vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Povane slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
0: Slyšel jsem ve středu přízemní mrazíky, budou i ve čtvrtek?
1: Ve čtvrtek to vypadá, že ne. Přejde studená fronta, přinese nám srážky a taky od pátku pak ochlazení. V noci a ráno ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy. Během dne se od jeho západu zatáhne a přejdou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později večer, v noci na pátek, pak oblačnosti i srážek ubyde. Teplota ve čtvrtek ráno klesne na 9 až 5 stupňů, tam, kde bude pofukovat vítr, což vypadá spíše na východě kraje, bude kolem 12 a odpoledne ještě vystoupí na 19 až 23. Vítr se rozfouká mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Jaký bude pátek?
1: V pátek nás čeká nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, ale oblačnosti bude docela dost. Zpočátku proměnlivá, ale odpoledne a večer od severozápadu bude až zataženo a místy se objeví slabý občasný déšť nebo přehánky. Teplota ráno bude kolem 7 stupňů a odpoledne už jenom mezi 12 a 16, to jsme dlouho neviděli. Vítr mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu bude snižovat tu pocitovou teplotu, takže bude spíš tak možná kolem 10 stupňů a večer se pak stočí na jihozápadní.
0: Ještě přidáme výhled pro sobotu a krátce také pro neděli.
1: To nás čeká okolující frontální systém. Každý den nějaká změna. V sobotu bude oblačno až zataženo a od západu na většině území přehánky nebo občasný déšť. Ranní teploty budou kolem 8, odpolední do 17 stupňů a vítr mírný jihozápadní až jižní. Během neděle ty srážky ustanou, ale ta teplota na nějaký výrazný vzestup nevypadá, už to bude tak nějak podobně.
0: Přesně jak bylo uřečeno v úvodu, počasí jako na houpačce. Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Českých Budějovicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Carnegie Hall v New Yorku, Wigmore Hall v Londýně nebo kostel svaté Anny v Českých Budějovicích. Ptáte se, co mají tyto sály společného? Na všech těchto pódiích stál Jan Talich. Houslista, dirigent a pedagog má velmi blízko právě ke zmíněné jihočeské scéně, neboť stále úzce spolupracuje s jihočeskou filharmonií. Jak tento soubor připomene jeho nadcházející životní jubileum? Nejen o tom si s Janem Talichem popovídáme ve středu 7. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Začal povolovací proces stavby nové přehrady v Nových Heřminovech. Opravená městská knihovna v Táboře se s upraveným bývalým kinem otevře pro veřejnost až v srpnu. Nová fontána je na velkém náměstí ve Strakonicích. Zítra bude na jihu Čech zpočátku oblačno, později slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Plánovaná stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku je o krok blíž. Krajský úřad začal rozhodovat o stavebním povolení. Povodí Odry očekává, že ho dostane ještě letos. Je to poslední krok před výběrem stavebních firem.
3: Co se týká zahájení stavebních prací, ta první základní stavební sezona by byl rok 2028.
4: Odhaduje generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Státní podnik už připravuje soutěž na výběr zhotovitele přehrady na horním toku řeky Opavy. Účastníků povolovacího procesu je ale hodně a můžou podávat námitky ve 30-denní lhůtě, dodává mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová.
5: V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho toto řízení potrvá.
4: Stavba protipovodňové přehrady by měla stát zhruba 4 miliardy korun a Povodí Odry ji chce dokončit v roce 2033. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Opravená městská knihovna v Táboře se pro veřejnost otevře příští rok v srpnu. Původně měla přestavba skončit letos, ale město se rozhodlo ji rozšířit o úpravu prostoru bývalého kina. Náklady na přestavbu vzrostou z původních 47 milionů na 55. Dnes to uvedl starosta Štěpán Pavlík za hnutí Tábor 2020, který kandiduje v komunálních volbách. Odložení termínu otevření knihovny i zdražení prací zapříčinil i špatný stav stropů v objektu. Před zahájením rekonstrukce se knihovna přestěhovala do bývalé pošty na Žižkově náměstí, kterou koupilo město. Nový vodní prvek najdete na velkém náměstí ve Strakonicích. Umístění fontány je součástí celkové rekonstrukce náměstí. Další informace doplňuje mluvčí radnice Markéta Bučoková.
6: Nebude pouze estetickým doplněním veřejného prostoru, ale svou podobou nás odkazuje k historii Strakonicka, a to konkrétně křižování zlata na řece Otavě. Zároveň ale bude v horkých dnech ochlazovat své bezprostřední okolí.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 9 až 6 stupňů, při malé oblačnosti až ke 3 ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne se od jihu bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý jižních směrů, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody motorkářů se vyšetřují v Českých Budějovicích na Okružní a také ve Srubci u Českých Budějovic na silnici 157. V Českých Budějovicích na Jiráskově nábřeští se srazila dvě osobní auta, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Ať je podzim nebo léto, babí humoška vás prostě baví.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak co bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme. Uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pití vajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak... Prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak, tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No... Dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama.
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo. Tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno, nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte, my jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano,
3: ano. Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu? A nebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. Hele, a prckama.
2: Přímo.
3: My jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Štercluv salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak tam sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No. Skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první 13 už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo, ano.
1: No, ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
5: Ačko,
1: děkujeme, mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás?
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší
8: mates. To bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, koukám, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: No jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co? To je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje,
8: no.
7: Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, do čem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí
1: tak je tam, to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě jsou... Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem pane Šlechtic a jdu-li pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně nechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho!
4: Slouha! Ty zřekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takový dojem, že jsi dělal u Žižky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, jas, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to! Dej tu špičku pryč!
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej?
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, myslíš? Takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho.
4: Jo? To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej,
4: víc? To mu lítají z nosu plameny, ty mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem, boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je těžší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera. opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízle vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak mějte to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Mm-hmm. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63.
2: Mm-hmm.
5: A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak dobře. Zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím, že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano. Já si myslím, že no,
3: on má rád velké hlavy. Ten se mu to strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si myslím?
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vlastně prvé rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Ještě říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc, tak to mě děti. Mám vás hodně ráda, děkujem. Je to sranda.
3: Ano,
2: že jo. Tak jo.
4: Má to vydrží.
2: A zvolíte si smutné...
4: Má hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujem.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, tady František Jalubin nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. Zdraví vztahu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschledanou.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky z Valašska. Zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je tele.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s

0: Pepíkem Dvořákem, Jitkou Moravcovou a s Ondřejem Havelkou. No bylo to váčný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
0: To by se odehlo v LDNC.
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
2: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
3: Ona je tady, ta bude.
2: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, no, podívej.
3: No. Jak, no? Jak to nosej, vej, tak. Čvoče, tak to nos. Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte, kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala prosovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl. Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, to. Ne, to čeká, to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
2: Slavku.
3: A kde je houba, kde je tabule, teda, kde je hadr? No, nebudem to
2: používat. Jsou tvoji žáci, jo, ne, to... tohleto je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
3: No tak ale, dobře, tak to vememe ale s příchodem nějak.
2: Vem to, jak
3: máte
2: chceš.
3: Zvoneček?
2: Ježišmarie.
3: Použij svůj teda šíp, jo? Tak, prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy. Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
4: Srnec.
3: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
5: Maťová,
3: nahlas, abychom si rozuměli.
5: Matějová.
3: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale to Maťová. No, to se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
5: Zuzanka.
3: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
5: Zuzanka Matějová.
3: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
1: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
0: Mějte se hezky taky, naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha pro celý region. Povodí Vltavy sníží odtok ze Římovské přehrady. Táborští radní schválili výsledky auditu o chodu městského úřadu. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Zítra bude na jihu Čech zpočátku oblačno, odpoledne se vyjasní a teploty vystoupají ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část kraje. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Po zasedání krizového štábu to uvedl hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v komunálních volbách. Zároveň apeloval na občany, aby vodou neplýtvali. Procesní a organizační audit schválili včera radní v Táboře. Jeho cílem bylo vyhodnotit fungování úřadu a odhalit zdvojené procesy zpomalující jeho činnost. Příští rada města od hodnotící firmy získá doporučení pro vedení úřadu. Audit za 885 tisíc korun popsal tajemník města Lubomír Šrámek.
4: Posuzovali vnitřní dokumenty, organizační struktura, proběhly pohovory se zaměstnanci, proběhlo dotazníkové šetření s občany, klienty, mystery consulting a zpracovala se procesní analýza.
2: Tajemník radnice předloží rozpracované závěry auditu nové radě v lednu příštího roku. Policisté pátrají po 30-leté Veronice Veselé z Jihlavy. Nemá u sebe léky, které potřebuje. Blízcí mají také obavy i z toho, že si mohla ublížit. Naposledy ji viděli včera odpoledne, kdy z místa bydliště na ulici Stráská odešla. Do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu a je nekontaktní, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Žena by se mohla pohybovat i v okolí Vílance nebo Puklic. Je štíhlá, vysoká asi 166 cm, má hnědé delší vlasy, nosí dioptrické brýle. Na sobě měla šedé tepláky, černou mikinu značky Puma a tmavý dlouhý kabát. Jakékoliv informace o pohřešované policisté přijmou na lince 158. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci prodávat na nejvýš za 47 korun a 97 haléřů. To je od 1,40 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů.
5: Sport.
2: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
6: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytl hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
2: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20 hodin 45 minut našeho času.
3: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 9 a 6 stupni, při malé oblačnosti mohou klesnout ke 3 a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne se od jihu vyjasní a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, jižních směrů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se vyšetřují nehody na Novohradské, v Mladém a také na Jiráskově nábřeží. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: by, jak žil bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: O nadcházejícím víkendu si lidé zvolí své městské i obecní zastupitele pro příští 4 roky. Komunálním volbám se tradičně věnuje taky Český rozhlas, ať už prostřednictvím okresních půlhodinek, ale taky v rámci předvolebních debat z krajských měst. V našem vysílání je dnes na programu v pořadí 2. ze 3 debat z jeho českého krajského města, tedy z Českých Budějovic. U poslechu vás vítá a dobrý podvečer přeje Matěj Vodička. Pro úplnost dodám, že Český rozhlas dává ve vysílání svých regionálních stanic prostor lídrům nebo zástupcům všech stran, hnutí a uskupení, která v nadcházejících volbách kandidují. Je to ostatně jeho zákonná povinnost. Pořadí zástupců v jednotlivých kandidátek v našich debatách určil los. Dnes je s námi ve studiu lídrině kandidátky hnutí Naše Česko, stávající českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Pozvání přijal taky lídr uskupení Motoristé a svobodní Václav Srogončík. No a ve studiu je s námi i lídr společné kandidátky Piráti a Budějčáci s podporou Zelených Pavel Tůma. Na úvod si dovolím naše hosty ve studiu tradičně přivítat, takže tedy dámo a pánové, díky za váš čas, dobrý podvečer.
3: Krásné odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne i ode mě.
2: Děkuji za váš čas ještě jednou. No a i ve dnešní debatě se budeme věnovat celkem 5 tématům. Ještě než se pustíme do toho prvního tématu, poprosím teď, aby se posluchačům krátce představila a rovněž popsal či popsala své priority každý z našich hostů.
1: Komunální volby 2026.
2: Dáma má vždy tedy přednost, takže jako první dostane prostor českobudějovická lídrině hnutí Naše Česko, stávající českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Prosím.
3: Tak zdravím vás i posluchače a jako primátorka mohu říct, že v rámci 4 let, které jsem měla tu čest vést naší radnici, tak se spousta věcí v Českých Budějovicích změnila, mnoho projektů bylo doručeno voličům a našim občanům a je opravdu i na co navazovat, takže v tom našem programu najdete velké projekty, je tam možné vidět i další rozvoj, třeba školství, nebo bytové problematiky, výstavba nových městských bytů a také jsou tam naše priority stran sportu, kultury a volnočasových aktivit. Takže opravdu v té naší programové prioritě je na co se těšit.
2: Říká Dagmar Škodová-Parmová a o krátké představení poprosím taky lídra uskupení Motoristé a svobodní pana Václava Srogončíka.
4: Tak dobré odpoledne. Já a Motoristé bychom se chtěli věnovat hlavně těm věcem, co nás pálí každý den, což je parkování a doprava a zároveň zadávání veřejných zakázek, což s dopravou silně souvisí vzhledem k uzavírkám, který většinou v létě celé město paralyzují.
2: Mm-hmm. Je to všechno, takhle z vás. Dobře, stručné představení Václava Srogončíka. No a po Václavu Srogončíkovi přichází řada ještě taky na Pavla Tůmu, lídra uskupení Piráti a Budějčáci. S podporou Zelených, prosím.
5: Budějovice byly dlouhou dobu na čele žebříčku kvality života v České republice. Ovšem za posledních 8 let spadly o 50 míst dolů. Jsme nyní až za Mnichovým Hradištěm, Jihlavou nebo třeba Frýdlantem nad Ostravicí. A to skóre je jednoznačně nejhorší v kategorii dostupnosti bydlení. Takže to je za nás úplně ta nejhlavnější priorita. Chceme se věnovat tomu, že vytáhneme ze šuplíku projekt městského bytového domu ve 4 dvorech, které tam současné vedení radnice strčilo. Zajistíme financování a začneme stavět. Mezi ty další priority patří kvalita veřejného prostoru a třeba komunikace radnice se svými obyvateli.
2: Říká Pavel Tůma, já jenom musím pro úplnost dotat, posluchači to nevidí, nebo my máme tady webkameru v našem studiu, ale během toho, co Pavel Tůma zmiňoval, shodou okolností jedno z témat naší debaty, tak Dagmar Škodová-Parmová kroutila hlavou. Máme úvodní představení za sebou, my už se teď posouváme k prvnímu tématu naší debaty.
1: Komunální volby 2026.
2: Naším prvním tématem je kultura. České Budějovice budou v roce 2028 evropským hlavním městem kultury. Otázka pro naše dnešní hosty zní takto. Má podle vás titul smysl a vidíte opodstatnění v jeho nemalém financování už nyní 2 roky před titulem? Dávám prostor opět lídrini hnutí Naše Česko Dagmar Škodové-Palmové.
3: Titul Evropské hlavní město kultury je pro každé město, každý stát velmi významný. Je to de facto i takové předurčení, že tam dojde ke zkvalitnění života, ke zkvalitnění té nabídky pro volnočasové aktivity, ale třeba i k rozvoji celého regionu. My jsme to takto zdědili, protože ten projekt se opravdu chystá několik let, přes několik volebních období a využíváme tu hřivnu tohoto titulu už nyní a je nutné opravdu připravit město a Jihočeský kraj na to, že nás budou čekat velké akce, ale i drobnější akce a těch akcí je celkem 1500 v rámci jednoho roku. To znamená, že je nutné už nyní třeba si vyzkoušet některé formáty, dát dohromady celkový program, objednat i nejenom ty protagonisty, ale objednat i třeba produkční a třeba i agentury, které se budou starat o bezpečnost a vyzkoušet si i veřejnou zprávu, tak aby všechny povolovací procesy byly k dispozici. No a samozřejmě nám to dává velkou možnost se zapojit do sítě už existujících evropských hlavních měst kultury, využít toho mezinárodního propojení a opravdu nechat rozsvítit reflektory tady nad Českými Budějovicemi pro rok 28, ale i třeba následujících 10-20 let, protože opravdu je to určitá hřivna, kterou bychom měli umět zúročit a proto i to velké financování už nyní dopředu.
2: Ano, chtěl jsem se na to dozeptat, vlastně ta druhá polovina vaší odpovědi, to byla odpověď na tu otázku, zda vidíte smysl v tom nemalém financování už teď?
3: Dává to smysl samozřejmě, ale je důležité opravdu velmi moudře rozhodovat o tom, které jsou z těch projektů udržitelné i do budoucna a jak kvalitní protagonisté, jak kvalitní i třeba tým to připravuje, aby to nebyla jenom zábava a taková pouť a šaráda pro rok 28, ale aby to tu mělo ty správné i dopady a udržitelnost.
2: Říká Dagmar Škodová-Palmová, děkuji za vaši odpověď a stejná otázka taky pro lídra uskupení Motoristé a svobodní Václava Strogončíka. Ta kandidatura nebo titul Evropské hlavní město kultury 2028 České Budějovice, má to podle vás smysl a má smysl i to nemalé financování vlastně 2 roky před tím samotným titulem?
4: Tak tento titul určitě nějaký smysl má, protože přinese městu prestiž, ale problém je v tom, že město by na to mělo být připravené. My teďkon víme, že na tento program je navázáno spousta dotací a to ve dvou skupinách. Jedna jde na infrastrukturu a druhá skupina dotací je navázaná vlastně na program, který se zde má odehrát. No a my už teďkon vidíme, že nebude hotová Alšová galerie, ta nestihne otevření v hlavním roce, kdy proběhne tahle akce v roce 2028. A i letní kino Háječek pravděpodobně otevře až na podzim, vlastně po sezóně. To je jedna věc. A na tyto struktury a infrastrukturu jsou navázané právě dotace, které pokud nebudou vyplněny, tak se budou muset vracet. Nebo je město nebude moc využít. A zároveň další dotace jsou navázány na ten program, kde vidíme problém například s velkou scénou divadla, protože teďkon víme o tom, že se snaží město odkoupit Metropol, aby mělo prostory pro tyto akce, které jsou navázané na tyto dotace. A pokud se to nepodaří, tak musíme zjistit a mít plán B, kde vlastně se tyto akce odehrajou, aby se nemuseli vracet dotace, které jsou spjaté s těmito programy.
2: Možná se ještě přeci jenom zeptám, ta druhá polovina té otázky. Má smysl financovat vlastně ten titul nemalými částkami už 2 roky před tím samotným titulárním rokem, podle vás?
4: Určitě, protože je to opravdu velký projekt a pokud se nechceme mít ostudu v roce 2028, tak samozřejmě ty peníze musíme utratit už teďkon a připravit se důkladně na to spuštění toho programu. O tom žádná, protože jsme se zavázali už do tohoto programu a nemůžeme z toho vycouvat teďkon.
2: Já jenom dodám pro úplnost, když jste mluvil o tom metropolu a o tom, že se tam řada jaksi událostí bude odehrávat, paní primátorka tady kroutila hlavou, dostaneme se k vaší reakci, jenom ještě poprosím taky stejná otázka, stejný prostor pro Pavla Tůmu, lídra uskupení Piráti a Budějčáci s podporou Zelených. Mám to zopakovat, nebo znáte otázku?
5: Ne, Evropské hlavní město kultury je určitě prestižní titul a já možná začnu odpovědí na tu druhou část vaší otázky, protože statistika Evropské komise z těch uplynulých let, z těch uplynulých evropských hlavních měst kultury říká, že za jednu investovanou korunu se vrátí zhruba 8 korun nazpátek. To, co tady ale vidíme, je, že ty přípravy neprobíhají tak, jak by měly, nestíhá se, radnice se tomu nevěnuje, nekomunikuje s přípravným týmem EHMK, ten tým se na to veřejně stěžuje. Takže tady leží ten hlavní problém a my bychom chtěli, aby jsme byli důstojné Evropské hlavní město kultury. A myslím si, že tady ty lidi a ten tým, který tady je, tak to zvládnou, ale vidím v tom takovou trochu promarněnou příležitost toho, že jsme se mohli posunout daleko dál, kdyby se jednalo zavčasu a dělalo se to, co se dělat mělo, i podle té přihlášky.
2: Takže i podle vás třeba ty prostředky, které jsou na to vynakládány v současné době, nejsou vynakládány úplně efektivně, rozumím tomu správně?
5: No, já si myslím, že spíš oni nejsou vynakládány tak, jak tady kolega říkal, hrozí nám, že dotace nevyčerpáme a tudíž je budeme muset vrátit, respektive je nebudeme muset využít. A co se týká té efektivity, tak tím, že se dlouhou dobu nic nedělo a teď to najednou začneme honit na poslední chvíli, tak už třeba jenom na cenách stavebního materiálu, když to budeme stavět o 2 roky později, tak už ztratíme částky v řádech milionů. Tohle není efektivní správa a tohle není dobré hospodaření za mě.
2: Tak tady v odpovědi obou jaksi pánů nebo pánské části dnešní debaty zazněla kritika radnice, tak já si myslím, že by bylo dobré, aby na to paní primátorka Dagmar Škodová-Parmová zareagovala.
3: Tak já si dovolím zareagovat na jednak tu efektivitu a jednak to, že v čase prostě nejsme připraveni na to, že by nám už teď třeba stála Elšova Jihočeská galerie. Piráti měli 2 roky svoji náměstkyni, která měla připravovat i ve spolupráci nejenom město, ale i s krajem infrastrukturní projekty a ono ve veřejné správě nejde připravit prostě z jednoho dne na druhý třeba výstavbou, vše se musí soutěžit a tam jsme 2 roky prostě přešlapovali na místě scházení se s týmem Evropského hlavního města kultury, tak probíhá každotýdenně. Takže určitě tam probíhá komunikace, dokonce máme na odboru kultury přímo koordinačního pracovníka, který je i daleko více v kontaktu mezi zapsaným ústavem Evropské hlavní město kultury a veškerými odbory na magistrátu města. A co se týká přípravy těch velkých infrastrukturních projektů, tak mnohdy už jsme si na ty dotace šahli. Ať už to byl Sluneční ostrov, který z Ministerstva životního prostředí byl financovaný, nebo tady vedle rozhlasu Park Dukelská, který byl také připravený na to, že bude pak následovat Slavie a Náplavka a tak dále. Mm-hmm. Náplavku máme financovanou z ITI, takže nejde prostě mnohdy kombinovat více zdrojů, více fondů Evropské unie. To znamená, že nám teď v uvozovkách zbývá Kino Háječek a Alšova Jihočeská galerie, což je ale investice kraje. Mm-hmm. A stejně tak u toho divadla. Já bych tady opravila pana kolegu. Ten nákup Metropolu eventuální je z finančních prostředků kraje, protože město nemá nafukovací rozpočet. A my se taky musíme starat o školy, domy pro seniory, sociální služby. Máme také povinnosti pečovat o dopravní infrastrukturu. My jsme opravili třeba v centru mnohé ulice, nebáli jsme se jít opravovat i Rudolfovskou.
2: Já se omlouvám, teď vás
3: opravdu
2: už přeruším,
3: je důležité si i ty věci poskládat. Něco jde z dotací unie, něco z krajského rozpočtu, něco z městského.
2: Určitě,
3: rozpočtu.
2: Investice do jaksi ulic a tak dál už úplně nesouvisí s tou kulturou. Já možná ještě dám prostor Pavlu Tůmovi, protože tady zazněl fakt z úst primátorky Dagmar Škodové-Parmové, že Piráti měli svou náměstkyni pro kulturu. To je pravda. Chtěl byste na to zareagovat?
5: Já jsem u toho osobně nebyl, Ale podle toho, co o tom vím, tak a v té koalici jsme byli tou nejmenší koaliční stranou a vlastně nás naše Česko nebo bývalá ODS docela v tomhle válcovala a nedávala nám ten prostor vlastně v té kultuře to připravit lépe nebo dělat nějaké další kroky, protože to byla náměstkyně pro kulturu, ale náměstek pro investice byl někdo jiný. A vlastně naše Česko, a i to tady padlo od paní primátorky, ta formulace, my jsme ten projekt zdědili. Já myslím, že tam leží ten zakopaný pes, že oni ho nikdy nepřijali za svý a proto se tomu jako nevěnují dostatečně. Hmm. A samozřejmě od té doby, co pirátská náměstkyně pro kulturu skončila, tak vlastně náměstek pro kulturu v Budějovicích vůbec není.
2: Říkáte, že jste měli náměstkyni pro kulturu, ale ona nemohla nic dělat? Rozumím tomu správně? Takhle byste to formuloval.
5: Tak, ano.
2: Dobře. Ještě Václav Sorogončík by chtěl zareagovat, aby jsme to měli kompletní.
4: Děkuji. Já jsem chtěl reagovat na to, že vlastně galerie a letní kino, že jsou projekty kraje. Ale...
2: Alšova jeho Česká galerie.
4: Ano, Alšova jeho Česká galerie, která má být tady, tak to je sice projekt kraje, ale přece jenom pan Kuba má pod palcem i kraj, i tady město, tak nevidím úplně důvod, proč bych se vymlouval na to, že tohleto není náš problém, protože vlastně naše Česko teďkon vede obojí, tak nevidím, proč bychom se měli tady vymezovat, že to není náš projekt.
2: Dobře.
3: To není náš projekt, naopak můžu potvrdit i s týmu Evropského hlavního města kultury, že u těch všech jednáních i na úrovni Evropské komise, tak vždycky jsem u toho a dokonce jsem jim dovedla komisaře pro kulturu sem do Českých Budějovic. Spolupracujeme na všech možných frontách v rámci Evropských hlavních měst kultury, takže určitě tady v tom případě já funguji jako i náměstkyně nebo pověřená radní pro kulturu a musím říct, že na té úrovni, jak evropské, tak i národní, tak prostě vždycky pro ten projekt jsem a v plné síle.
2: Dobře, díky moc. Téma kultury jsme, myslím, probrali poměrně obsáhle, teď ho můžeme tedy uzavřít a posunout se k dalšímu tématu.
1: Komunální volby 2026.
2: Naším dalším tématem v dnešní debatě je růst města a bydlení. České Budějovice jsou ve fázi přípravy nového územního plánu. Jak by měl vypadat, kde by mohla vzniknout nová parkovací místa a jak posunout rozvoj města, ale přitom zachovat kvalitu života pro obyvatele? Já všechny kandidáty poprosím teď spíš o stručnější odpověď. Začneme opět u lídrině našeho Česka Dagmar Škodové-Parmové.
3: Tak my připravujeme v rámci dlouhodobých příprav nový územní plán, který by měl přijímat zastupitelstvo města v roce 2028. Jsou zde rozvojové plochy a také i budoucí podoba města pro 130 tisíc obyvatel, tak abychom využili ten rozvojový potenciál jihočeské metropole. A co se týká dopravy, tak jsou teď v běhu příprav Design and Build, nového parkovacího domu pro obyvatele, sídliště Maj, dále na sídlišti Vltava příprava a bavíme se i s privátními investory, tak aby bylo možné tu dopravu v klidu uklidit a dát i do výšky, stejně tak jako to bydlení, s tím, že nechceme zapomínat na to, že máme zelené plochy jak uvnitř města, tak na jeho okrajích a pečovat o naše blízké rekreační plochy je pro nás velmi důležité.
2: Říká Dagmar Škodová-Parmová, lídrině našeho Česka v Českých Budějovicích. Stejná otázka taky pro Václava Srongončíka z uskupení Motoristé a Svobodní. Nový územní plán, parkovací místa, ostatně třeba doprava, to je poměrně obsáhlá část vašeho programu, tak teď můžete říct vaše priority v této oblasti.
4: Děkuji. Samozřejmě město čeká na nový územní plán už jako na smilování, ale je tam několik vad na kráse, ať už jde o podjezd plánovaný u nádraží nebo zmiňované navýšení limitu pater budov, protože například u toho limitu pater Samozřejmě je dobře, že se budou stavět nové byty, ale pokud tyto investoři tyto byty, tyto budovy zvýší, tak nová parkovací místa pro tyto jednotky bytové nebude kde vybudovat. A kde to tyto lidé budou parkovat, to je opravdu záhadou. A myslím si, že už teďkon je situace ve městě tam, kde se tohleto navýší, tristní s parkováním a jenom se to zhorší.
2: Já bych se zeptal možná právě na to parkování, protože ve vašem programu doslova píšete, že se musí městská správa zaměřit na zajištění kapacit pro rezidenty před dlouhodobým stáním návštěvníků. Jak to chcete dosáhnout? Protože sám jste zmiňoval, že ta místa nejsou vlastně.
4: Ano, přesně tak. A samozřejmě chválíme, že se staví nový parkovací domy, to určitě nějakým způsobem pomůže, ale například, když vezmeme sídliště Máj, tak když si představím nějakou babičku, co si potřebuje odvést nákup domů, tak nepojede do parkovacího domu, aby to odtamtud kilometr nesla domů. Takže je potřeba hledat i další plochy. A samozřejmě my bychom chtěli využít všech možných nástrojů, například pokud to někde ještě jde, zavést jednosměrky, tím pádem se uvolní nějaké místo a místo podélního parkování se dá udělat třeba šikmé parkování. Zároveň je spousta zelených ploch, které nejsou úplně využitelné. Nemyslím si, že například metr a půl široký trávník vedle silnice, že budou využívat děti na to, aby si tam hráli. Takže tam by se určitě nějaký parkovací místa taky dali vytvořit. A pokud chceme zachovat zeleň, samozřejmě nikdo nechce mít všude jenom asfalt a plechy, tak existují způsoby, jak toho dosáhnout. Můžeme se inspirovat na západě nebo i na východě v Japonsku, kde staví stání, který je zastřešený zelení. Není to až tak drahý a pokud bychom nepostavili například sluneční ostrov, tak by se měli na 600 takových stání už teď.
2: Václav Srogončík a jeho pohled na věc, stejná otázka taky pro Pavla Tůmu, respektive Piráty a Budějčáky s podporou zelených. Nový územní plán je v běhu, kapacity, parkování, jak vlastně zkvalitnit život ve městě, aniž by se to dotklo toho komfortu obyvatel města.
5: Já souhlasím s tím, že nový územní plán Budějovice potřebují, protože nechceme žít v minulosti, nechceme zůstat ve skanzenu, chceme, aby se to město rozvíjelo. Co se týká bydlení, tak já jsem to zmiňoval už na začátku, že to je naše hlavní priorita, ale reagoval bych tady na tu výšku těch budov, protože to je jeden z největších problémů, který s tím novým územním plánem máme, že v lokalitě Vrbenských rybníků je plánovaná bytová výstavba právě s neodpovídajícím počtem pater, prostě vysoké budovy a podobně. Co se týká dopravy, tak město není nafukovací a my si myslíme, že je dobré ho uspořádat tak, aby se tam vešly všechny druhy dopravy, a nejenom automobilová, ale i MHD, cyklisté a pěší. A zejména v těch posledních dvou kategoriích cyklistů a pěší se toho u nás v Budějovicích moc neděje. Máme plány, máme cyklogenerál třeba, ale to je stále jenom na papíře.
2: Musím jenom ještě dodat, že paní primátorka chvíli mi kroutila hlavou, chvíli mi přikyvovala. Já se přece jenom ještě, Pavle Tůmo, zeptám vás jednou. Vy jste zmiňoval, vlastně není pro nás priorita ta autodoprava, řekněme, ale vnímáte i ten problém těch parkovacích míst, respektive jejich nedostatku?
5: Samozřejmě.
2: Máte na to nějaký recept?
5: Parkování je problém a ten recept je namíchat koktejl, který dává smysl. Ano, stavme parkovací domy, stavme záchytná parkoviště, ať obsloužíme i ty přijíždějící, a potom jim dejme rychlou, pohodlnou a praktickou možnost dopravit se z toho okraje do centra města.
2: Říká Pavel Tůma, tolik naše druhé téma v dnešní debatě. Nemáme úplně prostor na další diskuzi a posuneme se k dalšímu tématu, které samozřejmě s urbanismem, o kterém jsme teď hovořili, taky velmi úzce souvisí.
1: Komunální volby 2026.
2: Téma číslo 3 naší dnešní debaty je pozice městského architekta. České Budějovice jsou jediným krajským městem v republice, dokonce i jediným okresním městem v Jihočeském kraji, které nemá městského architekta. Otázka tedy pro naše diskutující zní takto. Budete pro vytvoření této pozice a pokud ano, v jaké konkrétní podobě? Opět poprosím o stručnější odpověď, aby jsme se dostali alespoň ke krátké debatě. Dáma opět dostává jako první slovo. Dagmar Škodová-Parmová, lídrině našeho Česka.
3: Tak město České Budějovice ve spolupráci s krajem má zřízenou metropolitní komisi, ve které sedí 10 architektů, kteří ty velké projekty posuzují a dávají impulzy i nejenom pro výstavbu z municipálních rozpočtů, ale také pro výstavbu privátních investorů. A to, co se týká těch odborníků, které původně měl odbor hlavního architekta, tak ty jsou buď na územním plánu nebo na odboru dopravy. To znamená, my jsme je nestratili, to znamená, že se k těm jednotlivým i menším projektům vyjadřují bez toho, že by o tom rozhodovala metropolitní komise a eventuálně do budoucna, až budeme mít přijatý územní plán v roce 2028, tak pod právě odborem územního plánování může být zřízený odbor regionálního rozvoje nebo rozvoje města České Budějovice, který bude mít vlastně za úkol to, co si předpokládá každý pod tím termínem hlavní architekt.
2: Jinými slovy, naše Česko není pro vytvoření vlastně, nebo znovu vytvoření, najít řekněme, jednoho, toho útvaru městského
3: najít
2: architekta.
3: Najít jednoho šikovného architekta. Víc hlav, víc ví.
2: Říká Dagmar Škodová-Parmová. No a stejná otázka taky pro Václava Srogončíka. Motoristé a Svobodní jsou pro vytvoření, obsazení pozice městského architekta?
4: My nejsme teda pro vytvoření nové pozice, my se trošku obáváme toho, že by se akorát přenesla zodpovědnost z politiků na úředníky. V konečném důsledku tady by měli vždycky politici, kteří jsou zvolení, vést odpovědnost za to, jaké budovy se budou stavět a v jakém stylu. A myslím si, že ta komise, která funguje, jak zmiňovala paní Škodová, je dostatečným nástrojem pro tento účel. Jejíž role je jenom poradním hlasem.
2: My se možná ještě v debatě dostaneme k tomu, jaký názor na tu komisi mají odborníci, ale ještě předtím Pavel Tuma dostane slovo. Piráti a Budějčáci s podporou Zelených jsou pro opětovné vytvoření útvaru městského architekta v Českých Budějovicích.
5: Budějovice městského architekta potřebují, protože to dobré město nevzniká jen tak nahodile. My si myslíme, že by to měla být spíše příspěvková organizace. Měl by to být někdo, kdo je co nejvíce nezávislý na tom aktuálním politickém vedení města, aby se jednou za 4 roky nezměnil totálně směr z jedné strany na úplně druhou. Já rovnou zareaguju na tu metropolitní komisi, ta se sešla tento rok, pokud se nepletu, 3x. A mně přijde, že se nám tady paní primátorka snaží vysvětlit něco podobného, jak když pejsek s kočičkou pečou dort. Pokud tam dáme 5x tolik dobrých architektů, bude výstup 5x lepší, pokud tam dáme 100x tolik dobrých architektů, bude výstup 100x lepší. Já myslím, že takhle to nefunguje. My potřebujeme někoho, kdo se na to zaměří a bude to dělat prostě 8 hodin denně pracovního dne a bude dbát na tu kontinuitu, aby to město dávalo smysl i během následujících 50 let.
2: Pavel Tuma zmínil zajímavou věc a sice ta frekvence, s jakou se schází komise, metropolitní komise, jež má tedy vlastně podle pohledu jak Václava Srogončíka, tak Dagmar Škodové-Parmové vlastně suplovat tu roli. Já jenom pro úplnost dodám, že například v Táboře funguje vlastně kancelář městského architekta, kde, jestli se nepletu, je 5 lidí zaměstnaných na plný úvazek. Když si to srovnáme, paní primátorko, 5 lidí na plný úvazek versus komise, která se sejde 3x do roka. Je tam ten poměr?
3: My máme na odboru dopravy a na odboru územního plánování také na plné úvazky právě ty odborníky zaměstnané, ale s těmi velkými projekty, které se týkají třeba velké bytové výstavby nebo stavby dopravních páteřních komunikací, tak vlastně jdeme do té metropolitní komise, tak aby to dávalo smysl i těm starostům a obyvatelům okolních měst. Takže to je ten hlavní úkol té metropolitní komise, kde nám sedí i třeba inženýr architekt Hornát, který je šéfem odboru regionálního rozvoje na kraji. A je to tak, že opravdu tu rutinu běžné každodenní práce tak máme zvládnutou týmem, který sedí jak na odboru dopravy, tak na odboru územního plánování. Takže to je tak, že ve městě fungujeme pro ty drobné stavaře v tomto režimu.
2: Rozumím, Pavel Tuma se hlásil o slovo, ale Václav Sorgončík přeci jenom taky souhlasil s paní primátorkou, tak mě zajímá, jestli i vy vidíte ten poměr v tom, že komise se schází v nějaké frekvenci, ale třeba v Táboře, což je město nepoměrně menší než České Budějovice, se vlastně o tuhle agendu v kanceláři architekta města stará 5 lidí na plný úvazek. Zhruba tedy, neberte mě za slovo.
4: Já bych rád reagoval ještě na pana Tůmu, protože mě to překvapuje u Pirátů, že oni vlastně jedním dechem hovoří o štíhlým státu a o digitalizaci a vlastně druhým dechem tady chtějí zavádět nový úřady s novými razítky a další úředníky na plný úvazek. Tohle to se prostě minimálně s naším pravicovým programem neshoduje a jak říkala paní Škodová a Parmové, tady už úředníci, kteří tuto práci vykonávají na plný úvazek na úřadě jsou.
2: Prostor pro reakci ještě pro Pavla Tumu.
5: Já jsem chtěl reagovat na to, že ty osoby na aktuální magistrátu jsou rozděleni do těch několika odborů. Já myslím, že to je záměr, protože takhle, jak jsou rozděleni, tak nemají takovou sílu, kterou by měl ten městský architekt v jednání s tou politickou reprezentací města. Já myslím, že tohle se přesně Martinu Kubovi nehodí, protože ten architekt by byl velmi silný v tom, aby korigoval ty jeho výstřelky, které tady vidíme, typu přívoz u Malého Jezu nebo z poslední doby výstřelek z halou pro rychlobruslení.
2: Martin Kuba není v naší dnešní debatě, proto taky nemůže reagovat, ale možná úplně na závěr, paní primátorko, chcete zareagovat?
3: Já si dovolím poznamenat, že ta hala pro rychlobruslení by byla investice státu v případě, že se to bude opravdu efektivně tady k nám hodit. Nicméně navazuje to na rozvoj složiště, kde už nyní kraj investoval desítky milionů do toho, abychom měli kvalitní sportoviště pro naše mladé talenty z akademie. A také je tam možný rozvojový potenciál jako tréninkové středisko, které bude sloužit i třeba atletům.
2: Dodává Dagmar Škodová Parmová, tímto uzavíráme téma městského architekta. Posouváme se v naší dnešní debatě dál.
1: Komunální volby 2026.
2: Tématem číslo 4 v naší dnešní, stejně tak jako včerejší i dnešní debatě, je téma ZEVO Vráto, projekt na zařízení pro energetické využití odpadu. ZEVO Vráto má od jara letošního roku vydané pravomocné stavební povolení. Zeptám se našich dnešních hostů, není záměr předimenzovaný, nebude nadměrné spalování zhoršovat životní prostředí? Ptám se tedy opět jako první Dagmar Škodové Parmové z Hnutí naše Česko.
3: Tak ZEVO Vráto má svou kapacitu 160 tisíc tun ročně a mělo by odlehčit vlastně v rámci Jihočeského kraje starostům a obyvatelům kam s komunálním a průmyslovým odpadem, protože od roku 2030 nebude možné skládkování, takže nemůžeme sedět každý doma na pytlích s odpadem. A v rámci cirkularity tak městská aglomerace České Budějovice právě tu elektrickou energii, respektive teplo ze ZEVO Vráta pojme. To znamená, že pak bude možné třeba i do budoucna těžit skládku v Lišově, tak abychom tu hrůzu, kterou tam jsme za generace nastřádali, třeba využili efektivně pro budoucnost moderní společnosti. Je to tak, že aktuálně nyní ZEVA jsou velmi efektivní technologie, kde nedochází k emitování nějakých škodlivých látek do ovzduší a navíc, pokud se podíváme na příklady ZEV v České republice nebo v zahraničí, tak může i ten okolní prostor být velmi kvalitní, využitelný pro volnočasové aktivity, takže určitě ten projekt dává velký smysl a v rámci vůbec cirkularity a nakládání s odpady jako zdrojem, tak určitě tohle já velmi podporuji. Co se týká efektivnosti, tak na ten projekt máme velkou část dotace už dopředu přislíbenou, takže to půjde z evropských zdrojů. To znamená, že naše teplárna vlastně pak bude dodávat Českým Budějovicům jak teplo, tak elektrickou energii velmi, velmi bezemisně a zeleně.
2: Já možná ještě doplňující otázka pro vás přímo, paní primátorko, protože jste u zdroje, potřeba taky dodat, že to je projekt, který jste zdědili od bývalé vlastně předchozí radnice, ale podle toho původního plánu se mělo už začít stavět letos na jaře. Víte zhruba v tuhletu chvíli, kdy byste mohli začít s tou stavbou?
3: Je pravomocné stavební povolení, to znamená nyní soutěž a soutěž na zhotovitele, zasmluvnění i odpadů z okolních měst se starosty Teplárna 1, respektive ZEVO jako nová společnost a

0: Tam vlastně si obyvatelé Písku odmítli v referendu tu spalovnu. Měla taky být jedna ze spaloven v Českém Krumlově, tam už teď víme, že rovněž nebude, takže spalovna bude jenom v Českých Budějovicích a v Plané nad Lužnicí. Plané nad Lužnicí to obsluhuje vlastně celou tu táborskou aglomeraci. Tak jaký je na to váš pohled?
1: Tak říkáte to velice správně. Všechny tyto lokace, které jste vyjmenoval, tak odmítly spalovnu a veškerá kapacita bude nastěhována sem do Českých Budějovic. Takže to opravdu, jak říkáte, my budeme popelnice celých jižních Čech a nejenom jižních Čech, protože pokud vím, tak už je smlouva s Vysočinou, že odtud se bude dovážet odpad také. Každopádně my jako motoristé nejsme proti spalovně samozřejmě, protože, jak říkala paní Škodová, my potřebujeme jak to teplo, tak potřebujeme se zbavit i toho odpadu. Problém je opravdu v tom, že je to koncentrované do jedné lokality a opravdu můžu vám říct, že místní ve Vrátě jsou z toho opravdu nešťastní, protože tohle to odpovídá to množství odpadu, těch 160 tisíc tun ročně na nějakých 80 kamionů denně. A už tak ten kruhový objezd, který tam vede k tomu, tak je dost často ucpaný. A jenom pro srovnání, třeba v Plzni je spalovna Chotíkov, která je nadimenzovaná na 100 000 tun ročně. A to je Plzeň dvakrát, skoro víc než dvakrát větší. Opravdu by mělo smysl, pokud by ty spalovny byly ve více lokalitách s menším objemem, protože by to ulevilo té dopravě tady v Českých Budějovicích. Bohužel teď už je ten projekt schválený, s tím už se nic neudělá, ale je opravdu potřeba zajistit, aby se dostálo tomu slibu, že těch 30% od těch odpadů tam bude vozeno po té vlečce. Protože tady je ještě jedna věc a to, že ten kovošrot, který je za spalovnou, tak se rozšiřuje a bude využívat z velké části kapacitu této vlečky. Tak bych se chtěl i zeptat, jestli naše Česko toto má podchycené a jestli opravdu dostojí tomu, že těch 30% toho odpadu se tam odveze po té vlečce.
0: Já bych si tedy dovolil upozornit, že bych byl rád, kdybych mohl ty otázky pokládat. Já nic se neděje, doufám, že se k tomu dostaneme v debatě. Prostor samozřejmě musí dostat ještě taky Pavel Tůma, Piráti a Budějčáci s podporou Zelených. Jak vidí vaše uskupení tuhle problematiku?
2: My si myslíme, že ta spalovna je rozhodně předimenzovaná. Přesně i to, co tady jako říkal kolega, tak tomu napovídá. My se dokonce obáváme toho, že ten odpad se bude vozit sem i z Rakouska, nejenom z Vysočiny. Ale já bych tady chtěl upozornit, že vlastně na tu otázku jako nejsem schopen úplně odpovědět, protože paní primátorka mluvila o tom, že teprve začnou řešit to zasmluvnění se starosty okolních obcí v kraji, které sem ten odpad budou posílat. No, takže my vlastně vůbec nevíme, jaké jako využití té kapacity, jestli ji využijeme nebo ne. Ale i tak říkají odborníci od nás, že ta spalovna je předimenzovaná. A ten hlavní problém je určitě v tom, že to znamená spoustu nákladní dopravy a zátěž nejenom v dopravě, ale právě odtud od té dopravy bude to zhoršení životního prostředí minimálně pro ty obyvatele Vráta.
0: Ještě než dám prostor na krátkou závěrečnou reakci paní primátorce, jak vidí vaši odborníci tu skutečnost nakládání s odpadem po roce 2030, kdy se zakáže skládkování podle zákona? Vy nevidíte budoucnost třeba v těch spalovnách?
2: Ten problém není ta spalovna samotná, ten problém je ta kapacita té spalovny. Určitě spalování odpadu je jednou z možností, jak odpad řešit. Samozřejmě daleko lepší by bylo ho vůbec negenerovat, ale to asi není úplně na stole.
0: To by byla samozřejmě ideální situace, ale nežijeme bohužel v ideálním světě. Paní primátorko, prostor ještě v rámci tohoto tématu na závěrečnou reakci pro vás, protože tady zazněly, pokud se nepletu, tři vlastně takové podněty. Jedna konkrétní otázka, tak poprosím o krátkou stručnou reakci.
3: Tak já si dovolím uvést na pravou míru, že ty smlouvy s jednotlivými aglomeracemi a obcemi se uzavírají teď v průběhu aktuálního roku. Takže ne, že bychom teď začínali. A co se týká využití dopravy po železnici, samozřejmě tam, kde to bude dávat smysl, kde máme tu páteřní síť, tak jednání s ČD Cargem klidně. Tohle už jsme i diskutovali a s panem ředitelem Kořínkem jsme velmi v dobrém a úzkém vztahu, takže

0: Určitě tohle dává smysl, ale jenom tam, kde to dává prostě i ta naše železniční síť smysl, protože vemte si, že jezdí ty kukavozy na svozová místa, pak do míst, kde se aktuálně teď skládkuje a tam nemáme ty vlečky. To znamená, jenom tam, kde to bude dávat smysl, prostě aby zase nejezdili další drobnější nákladní vozidla někde zmateně po kraji. Takže opravdu ta logistika bude velmi dobře připravena a naše teplárna se o to stará velmi intenzivně i vzhledem k těm budoucím smlouvám.
1: Rozumím, děkuji. Pohled našich dnešních hostů na Zevovráto jsme taky probrali poměrně zevrubně. Můžeme se posunout tedy k našemu úplně poslednímu debatnímu tématu.
2: Komunální volby 2026.
1: Téma číslo 5, a tedy poslední téma naší dnešní debaty, je výstavba nových městských bytů. My už jsme to částečně nakousli, tuším vlastně v rámci našeho druhého tématu. Poprosím opět naše dnešní hosty o velmi stručnou odpověď, protože už nás trošku tlačí čas. Možná v případě paní primátorky Dagmar Škodové-Parmové, lídrině hnutí Naše Česko, si dovolím vypůjčit tady formulaci Pavla Tumy, který tvrdil, Naše Česko zastavilo projekt bytového domu ve Čtyřech dvorech. Možná je to teď i příležitost pro vás a pro vaši reakci na tuhle věc.
0: To je naprostá nepravda, protože bytové domy Čtyři dvory, tak už úplně od začátku, kdy jsme sedli na radnici, tak řešíme, byly připravené, bylo to záležitost bytů, které ale Národní rozvojová banka by nepodpořila. Tam jsme jednali ohledně možného financování 900 milionů na výstavbu těch bytů, bylo nutné ale přeprojektovat byty na menší metráže, aby tedy byly vhodné pro to financování dostupného bydlení. Takže navýšená kapacita teď pro aktuální projekt je 323 nových městských bytů. S tím, že Národní rozvojová banka by ale předpokládala pouze sociální bydlení, což není vhodný koncept a my nyní jednáme s komerčními bankami ohledně municipální hypotéky, kterou těch 323 bytů postavíme naráz tedy, ne ve dvou etapách, tak jak to bylo připravené předtím, s tím, že tam bude možné s tím bytovým fondem nakládat tak, jak v aktuální situaci my používáme 1800 městských bytů. Sociální bydlení ano, ale pak je využito i pro podporované profese, jako jsou učitelé, strážníci nebo řidiči autobusů a samozřejmě také ta výstavba, pokud bude jednoetapově, tak vlastně velmi rychle a snadno my se k těm bytům dostaneme a můžeme s tím nakládat.
1: Já si dovolím teď trošku na závěr přehodit to pořadí. Pavel Tůma by mohl zareagovat, Piráti a Budějčáci s podporou Zelených. Jak jsme slyšeli z úst paní primátorky, tak ten projekt asi úplně nestojí tedy.
3: Já jsem říkal, že ho strčili do šuplíku, protože za mě to, že ten projekt nedostal ani korunu z městského rozpočtu, znamená, že je v tom šuplíku. To možná běží, ale nějakým hlemíždím tempem a problém dostupného bydlení není jenom o sociálních bytech, ani o bytech pro lékaře, řidiče autobusu. To je prostě obecný problém dostupnosti bydlení a není to problém jenom Budějovic. Ale my tady před ním strkáme hlavu do písku. Hmm. To financování se dalo zcela jistě řešit jako mnohými způsoby na začátku. A ano, já jako jsem rád, že bude nějaký úvěr, protože my se k té kvalitě života nemůžeme prospořit. Tak jako na osobní i celostátní úrovni existují úvěry na bydlení, tak samozřejmě i tady tenhle nástroj má smysl využívat.
1: No, ona asi je ta hlavní otázka, kde na to vzít ty peníze. Myslíte si, že tedy České Budějovice, stávající vedení města, na to vynaložilo těch peněz málo? Rozumím tomu správně?
3: No, tím, že se ten projekt nedostal do rozpočtu města, tak ano.
1: No, paní primátorka to tady zmiňovala, já to musím ještě jednou zopakovat. Vlastně původně si mělo vzít město z Národní rozvojové banky 900 milionů korun zhruba úvěr a plán byl takový, že ta půjčka se následně bude mořit z nájmu pro nastěhování těch obyvatel.
3: No to určitě ano, to je samozřejmě ten nájem těch obyvatel, je ten příjem toho projektu, ano.
1: No mě spíš zajímá, jestli vy vlastně pořád říkáte dokola, že město na to nevynaložilo dost těch prostředků. Ten problém je evidentně v tom, že prostě to řekněme financování z té státní strany se utnulo, nyní je asi potřeba hledat jiné zdroje, protože město to samo zjednodušeně řečeno nezafinancuje.
3: Jasně, dobře, ale ten projekt byl připraven, takže tam ten měl stavební povolení, měl všechno, ten se mohl začít realizovat tak, jak byl. Takže jako to, že jsou tam teďka změny, tak to ano, ty změny pravděpodobně vedou k tomu, že se bude muset změnit i struktura financování.
1: Na závěr dáme prostor Václavu Srogončíkovi, přehodil jsem trošku to pořadí, tak se omlouvám, ale možná pro vás se nabízí otázka, protože motoristé jsou členem vlády Andreje Babiše, jeden ze tří členů vlastně vládní koalice. Pokud byste se dostal na radnici, viděl byste vlastně třeba i prostor v tom komunikovat s vládou a najít skrz komunikaci s vládou peníze na tuto výstavbu?
4: Tak určitě prostor pro diskuzi by zde byl, ale jelikož my jsme pravicová strana, tak my jako motoristé si myslíme, že město by si opravdu nemělo hrát na developera a mělo by to přenechat profesionálům. To, co má město udělat, je uvolnit územní plán, tak aby vznikly nové pozemky pro výstavbu. A pokud město opravdu potřebuje nějaké byty, ať už jako lákadlo pro klíčové profese nebo jako sociální byty, tak by si mělo dát do smluv, že nějaké procento těchto bytů bude po výstavbě předáno městu.
1: Vidíte třeba tu cestu v té kombinaci financování státního a soukromého subjektu, ty takzvané PPP projekty, se nabízí vlastně ano. V tomto ohledu?
4: V tomto ohledu by se dalo určitě dosáhnout nějakého kompromisu, ale obecně trh je výkonnější, efektivnější a všichni víme, že stát je špatný hospodář.
1: Jak paní primátorka, tak Pavel Tuma se tady ještě hlásí o slovo. Já se moc omlouvám, ale tím, že jsme uzavřeli na těch poslední páté téma, čas nás trochu tlačí. Už se bohužel k těm reakcím nedostaneme. Nezlobte se, posouváme se k úplnému závěru naší dnešní debaty.
2: Komunální volby 2026.
1: Jak jsem tedy předeslal, naše dnešní debata je u konce. Díky všem zúčastněným jmenovitě Dagmar Škodové-Parmové, lídrini hnutí Naše Česko v Českých Budějovicích. Díky za váš čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: Díky taky Václavu Srogončíkovi, který vede společnou kandidátku uskupení Motoristé a Svobodní. Děkuji.
4: Děkuji, nashledanou.
1: No a poděkování náleží taky Pavlu Tůmovi, lídrovi uskupení Piráti a Budějčáci s podporou Zelených. Díky za váš čas.
3: Díky za pozvání a hezký večer posluchačům.
1: Poslední z našich předvolebních debat z Českých Budějovic na programu zítra opět po zprávách v 17 hodin. Do studia přijdou zástupci hnutí ANO, dále Občanské demokratické strany a uskupení Probudějce, koalice KSČM Pro, SocDem, ČSSD, ČSNS a Stačilo. No a na úplný závěr ještě dodám, že záznamy všech debat, tedy nejen té dnešní, ale i té včerejší a zítřejší, najdete nejpozději tento čtvrtek 8. října, tedy den před začátkem komunálních voleb na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz. Budu se tedy těšit zase zítra po 17. hodině opět naslyšenou. Díky za vaši pozornost, milí posluchači. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
2: Komunální volby 2026.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Soud v Brně potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu dnes společnost Čevak zrušila plánované odkalování vodovodní sítě v Písku. Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále proti Nicole Bartuňkové. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti dostala žena za stejný biznis dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního neudělala a lidem jen pomáhala.
4: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
5: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
4: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
6: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
4: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Plánované odkalování vodovodní sítě v Písku dnes zrušila společnost Čevak. Důvodem je dlouhotrvající sucho a nepříznivá hydrologická situace. Původně měli technici vyčistit více než 12 kilometrů píseckého vodovodního potrubí. O náhradním termínu bude Čevak informovat, uvedla mluvčí společnosti Lenka Cimlová. Převozníci dnes předčasně ukončili sezónu přívozu v Dolní Vltavici na Lipně na Českokrumlovsku. Důvodem je nízká hladina přehrady. Provozovatelé o tom informovali na svých webových stránkách. Nová výstava s názvem Hřibovité houby v jižních Čechách dnes začíná v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Návštěvníkům zároveň připomene sté výročí narození mykologa Zdeňka Kluzáka. Výstavu mohou zájemci navštívit až do 24. ledna příštího roku. Její garant a zároveň mykolog Miroslav Beran doplňuje.
7: Snažili jsme se shromáždit informace o všech hřibovitých houbách, o kterých víme, že rostou na území jižních Čech, takže 85 druhů, o kterých víme, že v jižních Čechách rostou, tak jsou tam o nich informace, jsou uspořádány ty panely podle systému, to znamená třeba panely o kloustcích, panely o kozácích a křemenáčích. Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále poté, co Japonku Naomi Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. V něm narazí na krajanku Nicolu Bartuňkovou, která zdolala Rakušanku Sinju Krauzovou 6-0, 4-6 a 6-3. Vypadla naopak loňská finalistka Linda Nosková, která podlehla Rusce Jekatěrině Alexandrovové 2-6, 2-6. Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6.
2: Počasí.
3: Noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni, při malé oblačnosti mohou klesnout ke 3, ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Ve středu očekávejte na jihu Čech převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne se od jihu bude vyjasňovat a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý jižních směrů, biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje v Českých Budějovicích na Novohradské v Mladém. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Pohodový podvečer, jsou to Melodie podvečera. V následující půlhodině si budeme hrát písničky, které máte rádi, tak se hezky a pohodlně usaďte, začínáme. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a nyní náš hudební program doplníme o telefonické přání. Volá paní Renata, které přeji krásný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěl nechat zahrát Ivance, takže jí přeju tohleto. Chci poděkovat moc za přáníčko, líbilo se nám a přeju jí taky hodně zdravíčka a štěstíčka, no. Tvojí překamarádka Renata.
0: A jakou písničku jste pro ní vybrala?
1: Malý přítel z města N od Majera.
0: Přesně tak, tak posíláme. Mějte se moc hezké, naslyšenou.
1: Děkuju moc.

0: A další volající ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je paní Věra, která ostatně ve čtvrtek slaví svátek. Krásný podvečer vám přeji.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic, nyní ve Vodňanech. A já bych se chtěla nechat zahrát Jirkovi Zunkovi do Vodňan, který bude mít teda až 20. prosince 70. A já teda vlastně mám narozeniny a svátek dohromady, ale budu to slavit tady 9. října ve Vodňanech v družbě.
0: Mm-hmm. Tak
1: i s harmonikou.
0: I s harmonikou.
1: No, tak byste mohli přijet z Český rozhlas. To, no.
0: A vyhrajete na harmoniku.
1: Já zvu všechny, mě to je jedno, jestli bude 20 lidí nebo 30, to je jedno. Hlavně, aby byla sranda a veselo a je mi to...
0: To je
1: harmonikář je z Prachatic, ten mi hraje ufor všude, takže Jirka se taky jmenuje Jirka, takže i tomu do Prachatic přeju, aby přijel, no, v pátek. Když máme už sraz, tak po volbách, takže já vlastně odvolím, tam je zase můj syn a švagr a ségry syn, takže a ještě dneska měli jako Prachaticích, takže mi dali nalíky, do peny ty kolečka a ještě mi dali tašku na ano, všechno, no, co tam bylo, jo, a ještě na ruku, abych byla vidět v noci.
0: Takže oslava předpokládáte, že bude velká?
1: Velká bude oslava, no, narozeniny a svátek najednou a teď jsem zjistila, že tady ve Vodňanech kamarádka teda v Prachaticích, co na Votavě na Vrátnici, tak ta má vlastně na můj svátek 56. narozeniny a měla teda v dubnu a ona je má na můj svátek.
0: Tak to je krásný, to je krásný. Mm. Tak si to hlavně hezky užijte, tu oslavu, já vám dopřeji.
1: Já si
0: dopředu
1: to určitě užiju, no, natočíme to a potom v Českým rozhlasu to, no a knížku budu psát, takže...
0: Budete psát knížku
1: dokonce?
0: Můj přítel už
1: začal, můj přítel už byl v novinách, takže... No,
0: to je krásný. Tak dopředu vám přeji všechno nejlepší k svátku, hezky si tu oslavu užijte a mějte
1: se moc
0: hezky.
1: No a pak vlastně kluk má vlastně 14. prosince, on má 20. prosince, takže zase najednou všechno, no.
0: Pak to zase popřejeme příště, co říkáte.
1: Jo, to ještě do, no.
0: To ještě daleko,
1: no,
0: to ještě daleko.
1: To ještě do, tak jo,
0: mějte
1: tak
0: se moc hezky.
1: Mějte hezky a...
0: Naslyšenou.
1: Tak to, no.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic se vám jako obvykle v úterní podvečer hlásí Pavel Zajíc, což znamená, že právě Znělka odstartovala další díl folkového antikvariátu. Ten týden vždycky uteče jako voda a utíká to tak rychle, že mám někdy pocit, že ten čas dožene sám sebe. Je to divná představa, ale pokud sledujete science fiction literaturu, tak tam už to kdysi někdo zpracoval. Problém je, že si to neumíme ani představit a já se o to ani nebudu pokoušet. Mám svých starostí dost. Doteď jsem totiž plnil takovou nepsanou normu 6 písniček na jeden díl folkového antikvariátu a tím jsem diskriminoval písně s kratší stopáží, což ode mě nebylo hezké. Trpěli tím zejména brontosauři a bobři, jejichž písně málo kdy ve stopáži překročí 2 minuty. Tak dneska to prolomíme a v dnešním dílu folkového antikvariátu bude písní hned 8. Sice nevím, jestli se mi podaří podat vám nějaké informace mezi nimi, ale slibuju, že se o to alespoň pokusím. Tak tedy prosím, bobři.

Krásný jazykolam, se kterým jsme slavili úspěchy při svých koncertech pro školy, a hrát ho rychle je docela oříšek. Já si představuju, jak by to asi zpíval doktor Šmoldas, ale budeme pokračovat.

Texty Karla Tampíra jsou založeny na slovních hříčkách a myslím, že dodnes se nikomu nepodařilo tento styl napodobit. Ono vůbec dělat humor v písničkách je těžká dřina a ty, kteří to dokážou, lze spočítat na prstech.

To byla píseň šťastných výletníků, jak zní oficiální název textu opět Karla Tampíra a další z jeho podařených textů ilustruje charakteristiku fotbalových fanoušků. Nikdy jsem toto v uvozovkách fandění moc nechápal, ale v téhle písni jsou ty důvody docela pěkně vysvětleny. Už tribúny

V poslední písni z dnešní Bobří série se Karel Tampír zabývá problematikou městské hromadné dopravy. Tahle píseň sice vznikla, tedy myslím tento text, někdy v 70. letech minulého století, ale pokud někdo cestuje prostředky MHD i dnes, tak vidí, že kromě elektronického hlášení další stanice se toho zas tak moc nezměnilo.

kde vinná réva sa rodí. A kde vinohradný hore riadkom s motičkou si kráča. Tu otrhne zálistok, tam popraví štek a robotnou ruku

Představil jsem vám slovenskou kapelu Funny Fellows, není v našem pořadu nováčkem, ale myslím si, že s českobudějovickými bobry by si velice rozuměli.

Deska, ze které posloucháte ukázky výborné muziky našich slovenských kamarádů Funny Fellows, byla natočena a u nás vydána v roce 2001 a vydalo ji nakladatelství Jeho Music. Tahle parta v současnosti už má trochu jiné složení, ale muzika je to pořád skvělá.

Vážení posluchači, dnešní nadnormativní folkový antikvariát pomalu končí. Mně se to docela zalíbilo a tak vám i v budoucnosti budu nabízet v této půlhodině více písní a to se vyplatí. Takže se mějte krásně, zpívejte si a mějte spolu dobrou vůli, protože těch, co mají vůli nedobrou, je pořád dost. A dokud nás s tou dobrou vůlí nebude víc, tak bude svět bohužel vypadat tak, jak vypadá. Naslyšenou, příště se těší Pavel Zajíc.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Národní památkový ústav zaplatil přes 18 milionů korun za vstupné na vybrané památky. Ministerstvo slibuje kompenzaci. Písecká Faurecia Automotiv a vimperský závod Rode Schwarz jsou nejlepšími zaměstnavateli v Jihočeském kraji. Na Velkém náměstí ve Strakonicích je nová fontána. Zítra bude na jihu Čech zpočátku oblačno, odpoledne se vyjasní a teploty vystoupí ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Přes 120 tisíc lidí využilo dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané státní památky. Národní památkový ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. To slíbilo kompenzaci za nevybrané vstupné.
4: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
5: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
4: Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
5: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
4: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
5: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
4: Valeria Oros, Český rozhlas.
3: Zaměstnavateli roku jsou na jihu Čech Písecká Faurecia v kategorii do 500 zaměstnanců a vyperský Rode Schwarz v kategorii do 5000 zaměstnanců. Vítěze včera v Nové Bystřici vyhlásil klub zaměstnavatelů ve spolupráci s dalšími partnery. Na Vysočině v kategorii do 500 zaměstnanců obhájila první místo společnost ZZ. N. Pelhřimov. Poprvé se soutěže zúčastnila elektrárna Dukovany 2 a skončila na druhém místě. Mezi zaměstnavateli do 5000 zaměstnanců zvítězila společnost Mann a Hummel Service. Celostátní vítězové budou vyhlášeni 4. listopadu v Praze. Nový vodní prvek najdete na Velkém náměstí ve Strakonicích. Umístění fontány je součástí celkové rekonstrukce. Další informace doplňuje mluvčí radnice Markéta Bučoková.
6: Nebude pouze estetickým doplněním veřejného prostoru, ale svou podobou nás odkazuje k historii Strakonicka, a to konkrétně křižování zlata na řece Otavě. Zároveň ale bude v horkých dnech ochlazovat své bezprostřední okolí.
2: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na 9 až 6 stupňů, při malé oblačnosti až ke 3, ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne se od jihu vyjasní. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý jižních směrů, biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Turovci na Táborsku je nově uzavřená silnice 409 u odbočky na Dlouhou Lhotu. Objížďky jsou značeny.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo. Tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačera te šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech u Roma Vakere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzikem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzikem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Tak je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrátit.

0: proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu a potom už udělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdy se budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
1: Rytmus 84 to byla kapela, na kterou
0: to byl fenomén, že jo?
1: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
0: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
1: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
0: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
1: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
0: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout a Kanatu Mengi za Bašavna o Limale, no a ven upre, no.
1: No.
0: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
1: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
0: Přesně to tak řekl, jak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat. Že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
1: Přizpůsobit
0: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
2: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.

0: a stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrál ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
1: Vy hrajete na kytaru, ano. Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
3: Ano, hrál, nakladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
3: A hymna a to je Čajory Romani. Čajory Romani, já jde kermagy a góry.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palike rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajelo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Huala Riho v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl no. Nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, bylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal za Pandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No, já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No, ale jako daber jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A dolů samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, že jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné.

0: lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
1: Takže pohádky točit, je to radost samotná i
0: určitě.
1: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
0: Divadelní?
1: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál. No vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
0: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
1: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: ne.
0: Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Za odvolání obžalované zamítá.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se vztahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jihozápadu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Prakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava 2 nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakab je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho z toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakab. To znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který, dle dobového sloganu, vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženku, oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly Aiky, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdeme.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí. V Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakab významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žíly, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé letí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročiti ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěří ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: Předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spídil po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidržeti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Burgundskému nezadá. Nuž tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověz mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej služím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To co tvá, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Co uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná?
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já?
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: Nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví, něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to byste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádáme foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to jako jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to. Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako

0: On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
1: Tragedie.
0: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrázený hovor, jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom ha, ha, ha. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
2: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
2: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o
1: historky ze zákulisí.

0: zákulisí. Já
1: ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkalo. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla, pití, duchu svému dej zde žíti.
0: Jo.
1: To je přece tak.
0: Děkuju, no.
1: To si nevymyslíš.
0: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
1: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
0: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako do dupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři, taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tance, ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání, jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail noční linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost? Ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché. Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj, z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: A to jsem dostávala tu radost plnýma rukama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička? No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, nebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž
0: uh-huh.
1: v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné město u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zoologická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Uh-huh.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2+1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: a už jsem už mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydlet a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Mm-hmm.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu Hradci Králové,
0: mm-hmm.
1: 8 árov,
0: mm-hmm.
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: mm-hmm.
1: no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíc rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělal podrženou seštěnou, tak je to hlavně rodina, to, že jste jí zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teraz po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Ináč že se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teraz, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Má jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky spisanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský.
0: Uh-huh.
1: A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik,
0: uh-huh.
1: napísal prvou jako tu vlastničku, tak chtěl mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojata z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavorosa, kde zůstala po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková, tak ti přeju krásný večer odlasti a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: A já vám to řeknu, paní Jitučko, od začátku,
0: ano,
1: do školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premiánu, takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, nemělo to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do jezené. A řeknu vám jednu věc, jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo ne, méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži úpravy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom, z toho Hradce nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme si dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty paláce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřely se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řepu a že vidím ty lány, tu táčku, a my jsme to protadhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme do zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, o některé, že jsme tam dělali, no. No já jim vždycky takhle, to jsou takový oponenti, jo, tak vždycky musím vysvětlovat, co jsme tam dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, a tak to tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a a no, to udělat pro vaši rodinu.
1: Trošku takový, musíme se hlídat, jo? No, tak občas někdy spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někdy zase z nějaké vešky, jo?
0: Jo, jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no, nebo na té práci, no, jo? Trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to připouštím na kluka, ale kluk už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
0: No to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je to tak. Bude, no, takže... Tak říkám, tu rácu jste spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Naříkám,
0: to no. Je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krásně po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Hmm. Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staraj se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Hmm. Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže, tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev a dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi a já jsem říkala, že jo, ale nebyli jsme, my jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohl. A kterého jsem vezala k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl, že?
0: Ano.
1: Těch jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka otce přišli prvního a dostali od milostpaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem Šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, začne dělat ve zdravotnici. Dělala se zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18. A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já zadila dobrodu. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pan do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bečko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech podstáce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak, co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Mm-hmm. Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A, a jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a pravnuci, takže ano. No a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že my to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že jo?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten, a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže
0: tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se teď, paní, držte.

0: Tohle je hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta jsem měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně štílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechných možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší.

0: přicvičila, já zase zdatná se na ostatních, tak všechny možný sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to, kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
1: Jasně.
0: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku, 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování. Tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
1: Ano, ano.
0: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. A tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nepil, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicima. To takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříci propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? Protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
1: Jo. Tak,
0: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým. A
1: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
0: Ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
1: Ano.
0: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
1: Jo, vzpomínáme, ano.
0: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel. A teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie,
1: tak
0: že
1: jste tam ráda.
0: že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
1: tak babičky. Tak to je dobře, tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: do nového dne jsme se přehoupili s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený.
0: Mm-hmm.
1: V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí.
0: Ano.
1: Dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo.
0: Mm-hmm.
1: Mě Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání.
0: Mm-hmm.
1: No a ten k těm úspěchům. Já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru, neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží.
0: Mm-hmm.
1: Mají 18, 19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelařství, nebo založil, v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krása.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26, 27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně,
0: mm-hmm.
1: tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků,
0: mm-hmm.
1: takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: hodinu
1: a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevňukáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí panem doktoru a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozjíbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, abych potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: A musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím, co vše o čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někdy někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu. Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší.
0: Uh-huh.
1: Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. Pohodě, jsou svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách,
0: že to bylo...
1: jsme skládali.
0: Mm.
1: No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no. Hmm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal.
0: Mm-hmm.
1: Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, že si bych se dostal do vězení.
0: Mm-hmm.
1: A on mi řekl, že bych mohl dostat 2 roky,
0: mm-hmm.
1: což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000
0: mm-hmm.
1: a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal revers a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, když se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto, na té vlečce. A protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu. Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace a děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, karp.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 12:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší se ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce v době, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím s jednou paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moroka půl, tak... A zatím na to není připravena, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla bez točit, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky. Ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná od nuly, no teď už mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, no nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mm-hmm. mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, no nejde tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak to je zbytečné.
0: No, ano, přesně.
1: Dobře,
0: tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře. Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina,
0: mm-hmm.
1: pozdravujte Vastičku, pozdravujte Udmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak no, já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Já věřím, co říct, že jste prima rozvaz a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: To těžký období, moc děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně. Mm-hmm. A už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch. A mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napříjmu, jo?
1: Ano, ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no, předně pracovat jednou v jakém směru, že? Mm-hmm. Já jsem měl to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já jo, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, mm-hmm, a jsem si tady poznali. A já jsem se odstil s mojí matkou, mm-hmm, následovala manžela jako do Československa, jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. Mm-hmm. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no?
1: No tak ne, ani ne, no, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování, mm-hmm, a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Mm-hmm. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Mm-hmm. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synov jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch. A ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem taky někdo slyšel, mi připomíná smutného muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné, co podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takoví lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena. A jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no.
0: Jo.
1: My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: To zase na návštěvě.
1: To bylo úžasné. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se ať už do Prahy nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, tak moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím,
0: díky, hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce.

0: úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechť toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věru, že unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťuldo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž, tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs, vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá, nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: Co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? Červenci.
2: Ale ze 6 bílků, táti.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky a pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeká, co lího splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už na tu bábovku bude třeba vyndat. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. To jdiš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zdevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě zkameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce a zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď jsem to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, no to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
5: No a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: Jo,
7: no. A jsme u toho. No?
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
5: Počkat, první sníh?
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťulinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťulo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ne. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč? Kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
6: Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
6: No, to je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergrem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: no, no, a...
4: odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl. Jel málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dýce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego, dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ještě školy...
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy si nemůže říct...
3: Ano, člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a rada.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutý. No a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malý nový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, Žana, by mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš. No.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi, odborníky. No. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Ano, rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
2: promiňte.
4: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, Tadjuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Tatuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi rád.
3: Mistře, Máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím,
2: můžete
4: poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Pst, Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, a ti zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám,
4: si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je
4: střapec.
3: No jo, dobře, střapec. No. Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prkno, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko, ty...
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: vy
4: nemáš.
2: Vy nemáte?
3: Jo, tak počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Ale pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: Zbožená!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, Tačuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás

0: víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
1: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
0: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
1: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
0: loveckém chodníčku.
1: Ano, nebo metat kostkami.
0: K tomu účelu volně položenými.
1: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
0: skokanský můstek.
1: Ano, a z jara jako
0: ráj horolezců.
1: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
0: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
1: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
0: starý muž.
1: Starý muž, jo.
0: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
1: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
0: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
1: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? Akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
0: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
1: Jo, takhle.
0: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
1: Jo, takhle.
0: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
1: Jo, takhle.
0: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
1: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
0: Na brzkou shledanou.